První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče, je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů společně s Vojtou Rohličkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

srdce dobrodruh, tak hlavně žádný pocity, už nesmí zvedat telefon, co by ti na ubrusu zněl, kdyby to náhodou byl on, a strunu v srdci rozezněl.

0: svic.
1: Nepiš mu zprávy, nevolej. Já co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám tíkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s těmi

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen co neuteče nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do pražské Malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku. Pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče, jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

zhas. Koukám se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo znat a těžko text mě napadá.

0: Album Pramen, co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se na polovic. Asi někdo ti dal do dlaně pár šípků, ty vedou tě ode mě pryč. Taky o ně bych stál, prones bych poslední výtku a řekl bych si, byl to jen kýč, byl to jen kýč.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem.
3: Nádherně, máme tady ozářené reflektory.
2: Ano, jsme si na tebe posvítili.
3: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
2: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
3: Prosím, když není to tak dávno, no, nevím, 14 dní, 3 týdny.
2: A co to bylo?
3: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
2: A počasí bylo?
3: Počasí bylo nádherný.
2: A lidi?
3: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
2: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají popleskama
3: smíchem? Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
2: Ano.
3: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já je nepotřebuji vidět.
2: Jo.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. Říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, tak když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozdruh.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no. Tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak? A o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no.
1: Jo. Kolik vstáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš se budíka na to, nebo až
2: ne,
1: se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou jíst. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Je jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková ta...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám tu EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9., že jo, nebo Svícení jara, musíš. Prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, ty moudrosti a pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
2: A ne, ale když člověk jde tím zbytovým a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? ale já mám hrozně rád hřbitoviče, věc, to tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vercha ve hře Jem a Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vercha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
3: Dobrá, pane, pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A všel bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuju za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo Sokavý. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisujeme.
4: Ale když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
2: Dobře. Taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle. Někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji, dobrý den.
6: Trošku Patriku.
2: Děkuji.
6: To vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchače Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih. A odpálil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
9: no
2: věci.
9: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
9: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
9: Prosím?
2: U čeho bývají?
9: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
9: Jako jo, no, samozřejmě, ale tak,
2: pozorovat,
9: to jsou,
2: jak se to
9: jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
9: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
9: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
9: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak, je, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím, co je produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
9: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
2: Jako, je tvárná, nechá se
9: takhle,
2: sebou dělat.
9: Tak, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to tady...
9: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
9: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
2: A čím zase nečistil?
9: Já jsem mu neznačistil.
2: Ne,
9: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
9: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
9: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
9: Zbytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
9: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
9: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo jsi se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, protože tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj zmezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: Kdo to za ty peníze udělá.
1: A proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prostě já jsem celý operu. Život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník. No, tak prostě
1: no jo, přiznejme to, řekněme to. To věku. Už jsi na to odborník, ano, přiští skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru. Stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovu a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900. Spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovdiříš. Zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirku, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, nebyly tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, Aleno, Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
10: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
10: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Viď, Jiřino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: Co strefil, Oline?
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
3: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
13: Kam jsem si jo?
14: Hele, kočko.
15: Ano, Mourku.
14: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
15: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
14: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
15: Ano, lásko.
14: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
15: Ne, ty můj hlupáčku.
14: Tak to je tvůj přítel.
15: Ale kde pak, broučínku?
14: No tak, kdo to teda sakra je?
15: To jsem přece já před operací.
16: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
17: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
18: No, co je?
19: Haló, je tam policie?
18: No jo, no, co chcete?
19: Právě jsem ho zabila.
18: Cože?
19: No, právě jsem ho zabila.
18: No, fajn. A koho?
19: Králíka.
18: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
19: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
17: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberou. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
17: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
17: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, takže dostali dvě místa, ale každej na jiný straně řady. Takže seděl v odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul zhodně.
17: Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak
1: byla paní pokladní spoluautorkou hry?
17: Nebyla, ale to jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
17: Ale to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
17: No, paní.
1: Podle skutečné události.
17: Podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho příběh něco, na hodinu
17: něco
1: a půl
17: napadlo, no, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
17: Ano, chodit s otevřenýma očima.
1: Dá se o tom potom
17: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozor, když tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Fou Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMS-kař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

tmé nebojím. A počuť hlasné stereo a její strachy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo za potřeby. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkovým písmem. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem Rothschild, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak se rozluč hezky.
5: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ve druhém čtvrtletí Češi měli průměrnou mzdu 52 tisíc korun. Jihočeský kraj vybuduje třetí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jindřichově Hradci. Výstava o návesních kaplích začala v českobudějovické radniční výstavní síni. Její součástí je například oltář. Zpočátku bude oblačno, odpoledne začne oblačnosti ubývat, teploty do 28 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
2: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
0: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně. Naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě. Třetí zázemí pro děti odebrané z rodin kvůli nezájmu rodičů nebo týrání vybuduje Jihočeský kraj. Radní včera rozhodli, že vznikne v Jindřichově Hradci. Město dá k dispozici budovu, kterou zrekonstruuje. Na rekonstrukci získá od kraje 6 milionů korun. Mluvčí kraje David Hokek rozhodnutí dodal.
3: Kapacita nového domova v Jindřichově Hradci má být 8 míst. Na jihu Čech nyní fungují taková zařízení pouze ve Volyni a ve Strakonicích. Do budoucna by podobné zázemí mělo vzniknout také v Českých Budějovicích.

0: Vývoj návesních kaplí jižních Čech a přilehlé Moravy představuje nová výstava v Českých Budějovicích. Lidé ji můžou navštívit v radniční výstavní síni v Českých Budějovicích až do 2. listopadu. Seznámí se nejen s dobovým vývojem kaplí. Jeden z autorů výstavy, Pavel Hájek z Národního památkového ústavu, doplnil, že hlavním exponátem výstavy je fiktivní oltář, aby měli lidé srovnání mezi venkovskou tvorbou a oltáři ve farních kostelech. Sport. Tenista Jakub Menčík porazil Rakušana Rodionova a postoupil do 3. kola US Open. Tam se třísetovým duelem s Němkou Marjovou probojovala také Nikola Bartuňková. A postup slaví i Marie Bousková. Ta zatím na US Open nestratila ani set. Britku Dartovou porazila 6-2, 6-2. Na newyorském Grand Slamu si navíc vyrovnala kariérní maximum. Se svým výkonem v zápase byla velmi spokojená.
1: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem si držela tu úroveň a taky mi dneska pomohl servis, zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se všim v podstatě soupeřka, taky úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápase. Počasí.
0: Zpočátku bude oblačno, výjimečně se objeví slabé přehánky. Odpoledne začne oblačnosti ubývat, později přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách naměří nejvýše kolem 23. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Akce Rally South Bohemia Classic 2026 dnes uzavře náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích od 11 až do 21 hodin. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Slyšeli jsme o rally a právě touto rychlostí obrazně řečeno vplouváme do posledního pracovního dne tohoto týdne. Je tady páteční ráno s datem 4. září. Začíná jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Buďte vítáni při jeho poslechu a jsem velice ráda, že jste s námi a my s vámi. Máme pro vás písničky, které nestárnou už za chvíli. Zazní postupně Marek Ztracený, Ultravox, Petr Spálený, Alice Springs hned na začátek této hodiny. 5 hodin, k tomu 5 minut a za chvíli také dnešní kalendárium s datem 4. září, tak si na něj počkejte. Příjemný poslech.

0: Je tady pátek s datem 4. září. Je to 247. den letošního roku. Do konce roku 2026 zbývá 118 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2024, relativně nedávno 32,8 stupně Celsia a nejnižší v roce 1869, celkem málo, 3,7 stupně Celsia. Svátek mají Jindřiška a Rozálie. Jindřiška je jméno německého původu, ženská podoba mužského jména Jindřich, které znamená pán vládce domu. Pranostika praví na svatou Rozálii, všude se o zimi sí. No a narozeniny právě dnes slaví například výtvarník, režisér, scénárista Jan Švankmajer, oslavenkyní je i americká zpěvačka Beyoncé a nebo fotbalista Tomáš Hipšman. I vám, pokud samozřejmě něco slavíte, tak přejeme krásné narozeniny, krásný sváteční den v tomto případě. Třeba pakliže se jmenujete právě Jindřiška anebo Rozálie. Za chvíli můžete být součástí dnešního vysílání a to tak, že se zapojíte do počasí, do informace o počasí, které nám můžete posílat na 90 011 03 ve tvaru CB Mezera, Počasí Mezera, text o tom, jaké počasí je právě tam, kde posloucháte naši stanici. A díky za to.
1: Český rozhlas České.

0: Čtvrt na šest, k tomu jedna minuta. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme za počasím.
1: Počasí.
0: A já si docela dobře umím představit, že posloucháte a třeba se chystáte do práce a nebo jste na cestě. V tom případě určitě SMSky nepíšete, ale v případě, že máte volné ruce, tak posíláte o tom, jak je právě u vás. A právě dva takové případy tady v tuhle chvíli mám, ráda se o ně podělím. Kamenice nad Lipou zataženo 12 stupňů, pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. Ve Velešině je krásně vonavé ráno po nočním dešti. 17 stupňů, ale chce pod mrakem. Krásné ráno přeje Vladimír. Díky za tyhle zprávy, vonavé ráno, zní to slibně, a kor, když je páteční, že? Co nám přislibuje Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude opět oblačnost, ale teplo, ráno oblačno pouze výjimečně se slabou přehánkou. Odpoledne oblačnosti začne ubývat, později odpoledne a večer se přechodně až vyjasní. Dnešní maxima letních 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírně jihozápadní až západní vítr, bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. Pršet příliš nebude, úhrny srážek dnes do 1 mm. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio dnes na dvojce.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice navštívíme živou laboratoř ze dřeva. Česká zemědělská univerzita postavila speciální dřevostavbu, která poslouží studentům i vědě. Tak si počkejte na reportáž a do té doby si poslechněte Naše cesty zpívá Marek Ztracený.

0: Živá laboratoř postavená z českého dřeva. Tak to je nová lesovna, kterou dnes otevírá Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a také je plná vědeckých měřících čidel.
1: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
2: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
1: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
2: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
1: CLT panel je dřevěný panel několika slepených vrstev.
2: Tady
1: vidíme u vstupu přímo ukázku toho.
2: Není to překližka, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
1: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené latě.
2: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
3: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po dřevostavbu, stárnutí toho dřeva, kombinaci dřeva a jiných druhů materiálu.
2: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
1: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
2: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě před tím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
1: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena. Ty borovice, které dosahují výšky střechy,
2: a jsou těsně vedle budovy.
1: Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
2: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
1: Veškeré dřevo v naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
2: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.

0: písničku je zajisté snazší tančit, nežli zpívat. Los del Rio ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budou vystřídáni Lenkou Rybáčkovou. Má zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo spravedlnosti prosazuje zpřísnění postihů za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, například vybržďování nebo ujíždění před policií, by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu nebo drog. Paliva v Česku dál zdražují. Benzin čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž. Litr nafty stojí v průměru 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzin je na jihu Čech nejlevnější v Česku. Litr Naturalu 95 prodávají u jihočeských pump v průměru za 41 korun a 98 haléřů. Nejlevněji ho lidé v kraji natankují na Prachaticku. Nafta v kraji zdražila v průměru o 26 haléřů. Nejlevnější je na Českobudějovicku a nejdražší na Písecku. Velký knižní trh v ulicích, výstavy nebo řemeslné dílny nabídne až do neděle festival Tabuk v Táboře. Letos se zaměří na profese spojené s vydáváním knih. Zároveň ale nabídne četná setkávání se spisovateli. Pořadatel festivalu Tabuk Juraj Horvát doplnil, že návštěvníkům nabízí pohled do tvorby nejen z Čech a Moravy, ale také celé střední Evropy. Městys Křemže zve na společnou výstavu obrazů, mozaik, fotografií, textilní tvorby a keramiky jihočeských umělců. Začne dnes slavnostní vernisáží v 18 hodin v radničním sálu za doprovodu kapely Bedrník z Kamenného Újezda. Výstava bude otevřená do neděle 13. září. Kapela Poutníci zve na svůj koncert přes 50 let na country scéně do kongresového sálu Lázní Aurora v Třeboni. Jiří Karaspola za kapelu slibuje nejen staré hity, ale i novinky. Program koncertu připomene taky některé bývalé významné členy, například Roberta Křesťana. Country v Třeboni začne v 19:30. Zpočátku dnes bude oblačno, výjimečně se objeví slabé přehánky. Odpoledne začne oblačnosti ubývat. Později přechodně až do vyjasnění. Naměříme až 28 stupňů, na horách nejvýše kolem 23. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Saturnin jako prvorepublikový pankáč, slavný hrdina románu Zdeňka Jirotky, se vůbec poprvé dočkal muzikálového zpracování. V pražském divadle Hibernia ho na jeviště přivádí režisér Tomáš Dianiška. Jak vypadá Saturnin, který zpívá, tančí a stále s oblibou převrací život ostatních na ruby? O tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za pár chvil.

0: Saturnin je dokonale vychovaný sluha, který svého pána bez varování přestěhuje na houseboat a s naprostou samozřejmostí dělá věci, na které ostatní nemají odvahu. Právě v tom vidí režisér Tomáš Dyněška jeho téměř pankáčskou povahu. Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky teď poprvé převedl do podoby muzikálu. Novinka divadla Hibernia bude mít premiéru už 12. září.
1: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dyněšky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
2: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako v jeho výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
1: Dyněška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994, ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
3: Nedůstojné je místo milování probírat astronomii.
4: O čem se to tam šeptáte?
3: O fotbale.
4: Prosím?
3: O tenis.
4: Prosím?
3: O astronomii. Do toho!
1: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
5: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC. Mám ho nesmírně rád a samozřejmě pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dyněška napsal úplně novou dramatizaci. Je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru, takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
6: Kdo chce přebít? On si vždycky najde, že?
7: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
1: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
8: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné, navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo, když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor a humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
1: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti. Jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Jeden ze možná tří interpretů, které naše děti bezpečně při poslechu rozhlasu poznají. Jedním z nich je Karel Gott a dalším Michael Jackson. Dali jsme si Billie Jean krátce po 6:45 a vrhneme se na počasí.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je zataženo 15 stupňů, přeji všem stále zdraví. Podepsán je Jindra, děkuju za tuto časnou ranní SMSku, vážím si toho, že se rádi účastníte našeho vysílání v tomto ohledu. Dnes bude teplo a mraku opět ubude. Ráno oblačno, pouze výjimečně se slabou přeháňkou. Odpoledne oblačnosti začne ubývat, později odpoledne a večer přechodně až do vyjasnění. 25 až 28 stupňů Celsia, tak to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, krásná letní, nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů, vítr povane mírný jihozápadní až západní, bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu, pršet bude velmi poskrovnu, jak bych to tak řekla, úhrny srážek do 1 mm, rozptylové podmínky velmi dobré a bio dnes na střední zátěži.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: A my vás už za chvíli v typech pro volný čas pozveme na cyklozávod, na rockové hity se smyčci v zádech a nebo na dobré víno. Tak si to nenechte ujít.
2: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tipy pro volný čas.
2: Tak si pojďte při pátku vybrat. Český Krumlov dnes hostí start druhé etapy mezinárodního cyklistického závodu okolo jižních Čech. Kulturní program na náměstí Svornosti začne ve 12 hodin. Peloton vyrazí ve 13 hodin směrem na Nové Hrady, kam by měl dorazit mezi 16.25 a 16.45. Zámek Kratochvíle dnes večer nabídne rockové hity v podání smyčcového kvarteta. Koncert začne v 19 hodin a zazní úpravy skladeb kapel Queen, Metallica, Nirvana, Pink Floyd nebo Led Zeppelin. Ve Schwarzenberské hrobce v Třeboni dnes od 19 hodin zaspívá vokální sextet Za pět. Šestice zpěváků bez doprovodu nástrojů nabídne vlastní úpravy popových, jazzových i lidových písní. Nádvoří Soběslavského hradu od 20 hodin ožije vínem a hudbou. Vinobraní nabídne koncert kapel Baret Moravians a otevře víkendový program soběslavských slavností. A otáčivé hlediště v Českém Krumlově od 8:30 večer uvádí komedii Da Vinci. Příběh zavede historika umění a jeho ženu prostřednictvím experimentu do doby Leonarda Da Vinciho. Představení končí ve 22:15. Iveta Bartošová, Můžeš lhát, to je další z písniček, které nestárnou, kterou si dáváme v rámci Jihočeského rána. Nese datum 4. září.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Soud v Šumperku zamítl podmíněné propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha. Kvůli suchu klesá hladina Orlíku. Vodu do Vltavy začne poprvé doplňovat přehrada Slapy. Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr čeká druhé jednání. Zpočátku bude oblačno, odpoledne začne oblačnosti ubývat. Naměříme do 28 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka zůstane po včerejším rozhodnutí okresního soudu v Šumperku ve věznici. Hejna, který je doživotně odsouzený za 3 loupežné vraždy, žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval, že chce své činy alespoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka odsouzeného k doživotí v Česku.
2: Sériový vrah Jaroslav Hejna u soudu nebyl, vypovídal přes video. Soud po několikahodinovém jednání jeho žádost o propuštění zamítl. Pokračuje mluvčí soudu René Braun.
3: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl.
2: S tím nesouhlasí obhájce odsouzeného muže Josef Sedláček.
4: Tak jak soud rozhodl, tak my se s těmi důvody nestotožňujeme, proto jsme podali stížnost, když máme za to, že všechny ty zákonné podmínky splněny. Byli.
2: Rozhodnutí soudu kvůli stížnosti nenabylo právní moci. Pokud bude stížnost odůvodněná, bude se případu věnovat Olomoucký krajský soud. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady, informoval o tom státní podnik Povodí Vltavy. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Ode dneška bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou. Výkon vodní elektrárny Orlík po snížení odtoku z Orlické přehrady klesne. Mluvčí ČES Martin Schreier ČTK řekl, že při největších odběrech energie v raní a večerní špičce dodají do sítě místo Orlické elektrárny výkon modernizované přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a Dalešice. Podruhé se dnes ráno sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr.

0: Jednání bude neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Podle předsedy Jindřicha Reichla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení.
1: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Redla, pana Hubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které v té věci nastaly, o věci, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
0: Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži. Dnes je nejhodnotnější značkou světa, která už není jen vyhledávačem, ale podniká i v mnoha dalších oblastech, jako je například umělá inteligence.
2: Počasí.
0: Počátku bude oblačno, výjimečně se objeví slabé přehánky. Odpoledne začne oblačnosti ubývat, později přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách naměří nejvýše kolem 23. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pokračuje jihočeské ráno, nese datum 4. září 2026. Připomínám, že svátek dnes slaví Jindřiška a také Rozálie. Přejeme jen to nejlepší. Od mikrofonu vás co nejsrdečněji při pátku zdraví Adéla Jirkalová a hned nabídnu hudebně písničky, které nestárnou, ať se máte na co těšit. Zazní Hana Zagorová, kapela ABBA, kapela Olympic a nebo Petr Kotwald hned v zápětí. Nejnavštěvovanější jihočeskou památkou se za letní prázdniny stal zámek Hluboká na Českobudějovicku. Přispělo k tomu nejenom dobré počasí, ale také kulturní programy. Více už za chvíli v reportáži, tak si na ní počkejte. Adéla Jirkalová přeje dobré ráno.

0: Landštejn, Kratochvíle, Zvíkov nebo třeba Hluboká. Jihočeské hrady a zámky přes léto přilákaly bezmála 370 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Nejčastěji ale turisté mířili na zámek Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku.
1: Jdeme tady na zámku, pak bychom chtěla jít do zoo a jezdíme karavanem jakoby po Čechách. Ještě pojedem na zámek Lednice, ještě do nějaký zoo.
2: Desetiletá Anička Šimůnková přijela se svojí rodinou na zámek Hluboká, který jenom přes letní prázdniny navštívilo bezmála 91 tisíc lidí, říká kastelán Martin Slaba.
3: Což je o tisícovku více, než to bylo v roce minulém. Ale je zajímavé, když se podíváme na celou sezónu, tak jsme měli asi o 4 tisíce lidí méně, což je vlastně takový jako přirozený výkyv.
2: Nejoblíbenějším prohlídkovým okruhem byl jako v předešlých letech okruh nazvaný reprezentační pokoje. Návštěvníci ale taky často volili nově upravenou trasu zámecké kuchyně.
3: Na začátku léta jsme otevřeli kuchyni v režimu free flow, to znamená bez průvodce. Chtěli jsme zjistit, jestli o takovou službu na Hluboké bude zájem a zjistili jsme, že nárůst do kuchyně byl v řádu 10%, takže opravdu návštěvníci tuto službu vítali a návštěvnost kuchyně se velmi zvýšila.
4: Teďka procházíme z velké teplé kuchyně do cukrárny. Za chviličku mineme dřezy, kde se mylo nádobí.
2: Okruh zámecké kuchyně si při návštěvě zámku vybrala i Eva Drabantová.
5: Já si myslím, že keď máte radí varení, tak vám stačí, že se to projdete a pozrite si ty pamiatky alebo ty expozice sami. Máme čas na to, aby jsme si pozreli, co chceme, pomaličky.
2: Prázdninovou návštěvnost hodnotí Národní památkový ústav pozitivně. Oproti loňskému roku zaznamenali mírný nárůst, říká mluvčí územní památkové správy Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
6: Nejnavštěvovanější památka během letošních prázdnin byl zámek Hluboká, hned za ním se umístil zámek v Českém Krumlově a velmi dobře si vedly také zámky v Jindřichově Hradci a Dačicích nebo hrady Landštejn a Nové Hrady.
2: K dobrému výsledku podle ní přispělo nejen počasí, ale taky programy, které jednotlivé památky během léta nabídly, ať už se jednalo o výstavy, kulturní akce, večerní nebo hrané prohlídky.
6: Výrazný nárůst návštěvnosti zaznamenal například Jindřichův Hradec, kam během prázdnin přišlo téměř o 16% návštěvníků více než ve stejném období loňského roku. Velkému zájmu se tam těšily především noční prohlídky a také nová výstava Veličenstvo před branami, která je součástí letošního projektu Národního památkového ústavu Šlechta na cestách.
2: Během prázdnin navštívilo 13 českých památek ve správě Národního památkového ústavu bezmála 370 tisíc návštěvníků. Z Hluboké nad Vltavou Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České

0: počasí.
1: Za pár vteřin 6:45, krásné páteční ráno s datem 4. září, oblačné ráno plus 15, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. To je další z SMSek, které dorazily do našeho jihočeského rána. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno bude oblačno, pouze výjimečně se slabou přeháňkou. Odpoledne mraků začne ubývat, později odpoledne a večer přechodně až do vyjasnění. Dnešní odpolední maxima příznivá, letní 25 až 28 stupňů Celsia, krásně se ohřejeme. Nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů Celsia, povane mírný jihozápadní až západní vítr a bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. Pršet příliš nebude, maximální předpokládané množství srážek do 1 mm. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio dnes na dvojce.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas 6 hodin, k tomu 20 minut. Téměř za námi kapela ABBA a před námi například Marek Lambora, který zaspívá po boku Evy Burešové. Zazní také Hana Zagorová už za pár minut. A dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které oba zdravím a ptám se, jakéže téma se bude rozebírat tentokrát.
1: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
2: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
1: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
2: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
1: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
2: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajthamlová.
1: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
2: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
2: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Těšíme se na všechny.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.

0: Jindřiška, ale také Rozálie má dnes svátek. Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice hrál třeba právě pro vás Paul McCartney, milé dámy. Teď už Lenka Rybáčková a čerstvé zprávy. Dobré ráno.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dorkmánu vyšetřuje jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Hygienici zaznamenali mírné zlepšení kvality vody na Orlíku u Podolska. Stejně jako na Lipně a ve Staňkovském rybníce na Třeboňsku ji ale ohodnotili 3 na 5-stupňové škále. Ta symbolizuje zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Podle aktuálního rozboru je na těchto lokalitách překročená limitní hodnota ukazatele sinic a chlorofilu A. Hygienici prokázali i zvýšený výskyt indikátorů fekálního znečištění. Naopak vynikající kvalita vody je u autokempu Radava na břehu Orlické přehrady, stejně jako v rybníku Hejtman v Chlumu u Třeboně. Obec Čimelice zve na hřiště na Panské na zábavné odpoledne pro děti. Od 17 hodin si můžou užít skákací hrad, různé hry a soutěže a taky třeba prohlédnout hasičskou techniku. Pro dospělé je pak v letním kině v plánu promítání českého filmu režiséra Dana Pánka Po večerce. Začne ve 20:30. Výstava obrazů Svět fantazie bude mít svou vernisáž v Hornickém muzeu v Rudolfově v Pergmistrovském domě. Začne v 17 hodin a výstava potrvá do konce září. Čeští volejbalisté prohráli v předposledním přípravném utkání před startem mistrovství Evropy. Domácí Belgii podlehli 0-3 na sety. Se stejným soupeřem se národní tým dnes v generálce na světový šampionát utká znovu. Mistrovství Evropy začne příští středu v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku. Zpočátku bude oblačno, výjimečně se objeví slabé přehánky. Odpoledne začne oblačnosti ubývat, později přechodně až do vyjasnění. Naměříme až 28 stupňů, na horách nejvýše kolem 23. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž na 2. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla na silnici 151 u obce Budíškovice na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Když si Hana a Edvard Benešovi vybírali místo pro letní vilu v Sezimově Ústí, přivedli si tam i své přátele. Vznikly 3 sousední domy a mezi jejich zahradami dokonce nebyly ploty. Jeden z nich ale po válce přibyl a nebylo to jen kvůli soukromí. Co změnilo vztahy někdejších sousedů? To uslyšíte v Jihočeské vlastivědě, kterou připravili Jitka Vandrovcová a redaktor Zdeněk Zajíček a dočkáte se jí už za pár minut tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas 6 hodin k tomu 33 minut. Je tady pátek s datem 4. září. Dobré ráno.

0: V Jihočeské vlastivědě připomeneme, že vilu manželů Benešových v Sezimově Ústí skoloudovali už v roce 1931, ale finální podoby se dočkala až o 6 let později. Ve 20. letech minulého století se rozhodli manželé Benešovi, že si postaví v jižních Čechách letní vilu. Místo pro její stavbu našli v srpnu 1929, kdy se s přáteli Ludvíkem a Jiřinou Strimplovými vydali na výlet do okolí Sezimova Ústí. Nad soutokem Lužnice a Kostského potoka, v místě zvaném od nepaměti Kazatelna, protože tu kázal mistr Jan Hus, zakoupili na jaře 1930 pozemek ke stavbě své vily. A Benešovi přemluvili ke koupi pozemku také Strimplovi a Zdeňka Fidlingera. Všichni tři stavitelé si nechali na parcelách postavit domy a opravit zahradu podle projektu Otokara Fidlingera. Na přátelské vztahy mezi sousedy poukazovala i skutečnost, že mezi zahradami nebyl vybudován plot. Ten přibyl až po druhé světové válce následkem roztržky mezi Benešem a Fidlingerem. Projekt vily svěřili Hana a Edvard Benešovi nejprve architektu Petru Kropáčkovi. Do jeho návrhu však manželé Benešovi značně zasahovali. Jejich vila měla připomínat domy, které viděli na francouzském středomořském pobřeží. Koloudace vily se Sezimově Ústí proběhla v srpnu 1931 a až samotné užívání ukázalo nedostatky původního projektu. Konečnou podobu pak získala vila v roce 1937 dostavbou podle projektu Otokara Fidlingera. Vila v Sezimově Ústí se pro manžele Benešovi stala domovem, místem klidu a odpočinku. Čas v Sezimově Ústí trávili aktivně prací na zahradě, sportovními aktivitami, koupáním v řece, tenisem, lyžováním, bruslením a podobně.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: A ve 7:15 přichází správný čas, abychom se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Zdravím Evu Houbovou a rovnou se ptám, jaké je aktuální počasí. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V České republice je oblačno až zataženo a ojedinělé prší, hlavně na Moravě. Teplota je dost vysoká, mezi 14 a 18 stupni převážně. Nejchladněji z celé republiky hlásí Volary Luční potok 7,6. V Českých Budějovicích je teď oblačno 18 stupňů, jihozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1019 hektopaskalů. Na Choráňu je oblačno a 13 stupňů a vítr jihozápadní 5 metrů za sekundu.
0: V uších nám dnes cinká poslední pracovní den tohoto týdne, tak jaký bude?
2: Čeká nás teplé jihozápadní proudění a v noci na zítřek začne od severu přes naše území rychle přecházet studená fronta. Teď ráno a dopoledne čekáme ještě oblačnou oblohu s ojedinělými srážkami v souvislosti s jižním okrajem teplé fronty. Odpoledne začne oblačnost od jihozápadu ubývat a později odpoledne a večer až do přechodného úplného vyjasnění. Teplota dneska vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 21 až 24. Vítr povane mírný, jeho západní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu. Bio je na střední zátěži.
0: A v kolik dnes vyšlo a v kolik se s námi rozloučí sluníčko?
2: Vyšlo v 6:23 a zapadne v 19:38.
0: Máme 4. září. Jaké historické teplotní rekordy máme zaznamenány?
2: Maximum je dost čerstvé z roku 2024 a je to 33,2 stupně a minimum z roku 1928 3,2.
0: A ještě jaká bude dnešní noc a sobotní den?
2: V první polovině noci bude ještě málo oblačnosti, ve druhé polovině ale od severu už se zatáhne v souvislosti s tou studenou frontou a k ránu nás čeká zataženo s deštěm nebo přeháňkami a ojedinělými bouřkami. Teplota klesne na 17 až 14 stupňů. Během dopoledne ty srážky od severu budou ubývat a odpoledne se bude vyjasňovat, takže ta fronta bude opravdu rychlá, projeví se hlavně k ránu a v ranních hodinách. Teplota zítra vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 19, ale nastanou ta maxima už dopoledne, odpoledne se pak bude ochlazovat. Vítr mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a bio na jedničce.
0: A jestli tu předpověď v neděli vylepšíme či nikoli, o tom si budeme s Evou Houbovou povídat opět za hodinu. Prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: A nyní už ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice k tématu, ze kterého mě osobně velmi mrazí. Vzal si do auta 5 dětí, způsobil vážnou nehodu a pak nadýchal skoro 4 promile. Teď muži za nedávnou tragickou událost na Brněnsku hrozí maximálně 6 let vězení. Už brzy by ale tresty za podobné nehody mohly být přísnější. Změny chystá Ministerstvo spravedlnosti a vy k nim detaily uslyšíte už za pár minut.

0: Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kdy řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3,5 promile. Aktuálně mu za to hrozí 6 let vězení.
1: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali, důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
2: Říkal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2. Lidé.
2: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
3: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
2: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než 100 v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Obec Římov na Českobudějovicku dnes navštíví hodnotící komise celostátního kola soutěže Vesnice roku. Důchody příští rok pravděpodobně navýší vláda jen o zákonnou valorizaci. Mobilní aplikace Spastic Prevent upozorňuje pacienty po mozkové mrtvici na možné známky spasticity. Dopoledne bude převážně oblačné, odpoledne začne oblačnosti ubývat. Teploty do 28 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Římov na Českobudějovicku dnes přivítá komisi celostátního kola soutěže Vesnice roku. Titul absolutního vítěze v krajském kole si obec odnesla v polovině června. Porota Římov ocenila třeba za bohatou spolkovou činnost nebo péči o kulturní dědictví.
4: Důležitým faktorem při hodnocení krajské komise byl ale taky třeba důraz na zachování křesťanských tradic spojené s poutním místem a pašijovou cestou. Předávání ocenění celostátního kola soutěže je naplánované na 19. září v Písečné v Pardubickém kraji. Z Římova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
2: Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen za o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
5: Ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je a aspoň takto se snažíme.
2: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Včasné odhalení spasticity po mozkové mrtvici může usnadnit nová mobilní aplikace Spastic Prevent. Svalové napětí se totiž u některých pacientů zvyšuje postupně a potíže se můžou objevit až několik měsíců po cévní mozkové příhodě. Program pomocí jednoduchých otázek a obrázků sleduje pohyb, bolest i zvládání běžných činností, vysvětluje primář neurologického oddělení Českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý.
6: Tážeme se v 6 otázkách na základní projevy spasticity, které může pacient na sobě pozorovat, které jsou zaměřené na omezení rozsahu pohybu, na to, že najednou ztrácí ucho, došlap, nebo rozvoj bolestí v oblasti ramene, velkých kloubů a podobně.
2: Pokud aplikace vyhodnotí možné riziko, nabídne kontakty na specializovaná centra. Přesně před 70 lety představila americká technologická společnost IBM první pevný disk. Vážil skoro tunu a byl velký zhruba jako 2 obrovské lednice. Za 7 desetiletí se pevné disky výrazně zmenšily. Základní princip jejich fungování ale zůstal stejný.

0: Charakteristické chroupání, které známe ze starších pevných disků, vzniká pohybem čtecí hlavy nad magnetickými plotnami. První takový disk představila IBM v roce 1956, upřesnil Martin Novotný z Fakulty informačních technologií ČVUT. Měl kapacitu 3¾ MB, měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg. Dnešní pevné disky se vejdou do dlaně, váží míň než kilogram a uloží klidně desítky terabajtů dat.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Dopoledne bude převážně oblačné, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne od jeho západu ubývat oblačnosti, později přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Na horách naměří do 24. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a jihozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policisté vyšetřují nehodu dvou aut na silnici 151 u Budíškovic na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, děkujeme za vaši přízeň. Je tady pátek s datem 4. září, od mikrofonu vás srdečně zdraví Adéla Jirkalová. Pamatuju si, když jsem byla malá a nechutnaly mi olivy, říkali mi, že to přijde s věkem. Dnes je miluju. Taky mi říkali, že s červeným vínem to bude stejné. Přiznám se, že tam jsem tedy zatím nedozrála. Nicméně tématu se velice přiblíží i dnešní rozhlasový sloupek, tak si ho v našem vysílání v jeho českém ránu nenechte ujít, dočkáte se ho už za chvíli. A také pro vás chystám písničky, které nestárnou, Xindl X, Fleetwood Mac nebo Michal Prokop právě teď. Příjemný poslech.

0: Dostárnout do věcí, tak přesně to je titulek dnešního rozhlasového sloupku Jana Flašky. Poslechnout si ho tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice můžete právě teď.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Pamatuju se, že když jsem chodil na střední, posmíval jsem se opeře. Opera je vlastně něco jako divadelní představení, při kterém se divně oblečení lidé toporně pohybují po jevišti a uječenými hlasy zpívají naprosté bláboly, jimiž posouvají vpřed dokonale uhozený děj. Ten jde zpravidla shrnout do jediné věty. Například v opeře Carmen se chlap nechá zničit od ženské, co by dneska měla vlastní reality show, zatímco Španělsko kolem nich řeší emoce výhradně bodáním a zpěvem. Nebo prodaná nevěsta. Celá vesnice si dělá nároky na jednu a tu samou ženskou, aby se nakonec překvapivě zjistilo, že láska není na prodej. Než na to přijdou, trvá to 2 hodiny hromadného halekání v krojích. A co teprve takový Don Giovanni? Borec balí všechno, co se hýbe, až ho jednou přijde strestat kamenná socha, protože už toho bylo i na peklo moc. Trochu jsem se proto podivil, když můj stejně starý kamarád Martin začal před pár lety do opery dobrovolně chodit. Všiml si přitom, že v hledišti sedí hlavně prošedivělí diváci. Opera z toho bývá nervózní a snaží se nalákat mladé všelijakými moderními prvky. Jenže oni nepochopili, vyprávěl mi Martin, že do opery pořád chodí noví diváci. Akorát jsou to noví staří diváci. Na světě jsou prostě věci, do kterých člověk musí dostárnout. Když mi bylo 15, připadala mi opera jako něco, co si vymysleli staří lidé, aby měli kam chodit v oblecích. Přišlo mi absurdní sednout si na 3 hodiny a poslouchat cizí problémy zpívané v italštině. Jenže člověk časem zjistí, že svět kolem něj se skládá hlavně z věcí, které by mu v 15 připadaly jako špatně napsaná opera. A pak se jednoho dne přistihne, že sám sedí v hledišti a sleduje, jak chlap v punčochách zpívá na kamennou sochu a říká si, no jo, vždyť tohle já znám.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Čtvrt na 8 a páni, dorazilo od vás opět tolik SMSek. Já vám za ně upřímně děkuji. Písek 19 stupňů Celsia, podepsán Folta. Ve Velešině oblačno 15 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo. Klidno, 17 stupňů, zdraví Marie. A to ještě nekončíme. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je plus 16 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Večerním deštíku je v Nové Peci zatím oblačno a 12 stupňů. Přeji pohodový den, podepsána je Dagmar. Dobré ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je zataženo slabý západní vítr a teplota je 17 stupňů. Pěkný pátek a nadcházející víkend všem přeje Milan. A na závěr větrní 16 stupňů, polojasno, zdraví Zuzka a Honza. A jeden pozdrav od Českého hydrometeorologického ústavu, zní velice příznivě ta dnešní předpověď. 25 až 28 stupňů naměříme, na horách naměříte 21 až 24 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne bude v souvislosti s teplou frontou převažovat oblačno, pouze výjimečně se slabou přehánkou. Odpoledne začne mraků od jeho západu ubývat, později odpoledne a večer přechodně až do vyjasnění. Srážky dnes příliš ne, pouze do 1 mm, rozptylové podmínky velmi dobré a bio na stupni zátěže číslo 2.
2: Po 5 letech zavítal herec Martin Pechlát na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, aby oprášil inscenaci Da Vinci v režii Petra Zelenky. Jak se představiteli několika filmových i seriálových postav hraje v zámecké zahradě? Co má s hlavním hrdinou, tedy Silviem, společného? A co ho čeká, nebo spíš nečeká v nadcházející divadelní sezóně? Tak nejen o tom si s Martinem Pechlátem popovídáme v pátek 4. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. Poslechu zve Matěj Vodička.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Už za chvíli vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozveme na vinobraní a také za smyčci v rokovém kabátě. Počkejte si na to, čekají vás tipy pro volný čas.

0: Jeho české ráno pokračuje a za chvíli to bude ruku v ruce s Xindlem X nebo Petrem Naděm, tak si počkejte na písničky, které nestárnou.
1: Tipy pro volný čas.
0: 7 hodin 21 minut, máte spoustu času na to všechno naplánovat a vybrat si. Český Krumlov dnes hostí start druhé etapy mezinárodního cyklistického závodu okolo jižních Čech. Kulturní program na náměstí Svornosti začne ve 12 hodin, peloton vyrazí ve 13 hodin směrem na Nové Hrady, kam by měl dorazit mezi 16.25 a 16.45. Zámek Kratochvíle večer nabídne rockové hity v podání smyčcového kvarteta. Koncert začne v 19 hodin a zazní úpravy skladeb kapel Queen, Metallica, Nirvana, Pink Floyd nebo Led Zeppelin. Ve Schwarzenberské hrobce v Třeboni od 19 hodin zaspívá vokální sextet Za pět. Šestice zpěváků bez doprovodu nástrojů nabídne vlastní úpravy popových, jazzových i lidových písní. Nádvoří Soběslavského hradu od 20 hodin ožije vínem a hudbou. Vinobraní nabídne koncerty kapel Baret a Moravians a otevře víkendový program Soběslavských slavností. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově od 20.30 uvádí komedii Da Vinci. Příběh zavede historika umění a jeho ženu prostřednictvím experimentu do doby Leonarda Da Vinciho.
1: Jihočeské ráno s Adélou

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

0: Jindřišky a také Rozálie mají právě dnes svátek, tak jim posíláme srdečnou gratulaci. Za námi Petr Naď tady u nás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Slovo má Lenka Rybáčková.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Nakupují totiž energie s předstihem, takže současný růst cen se v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkoobchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. Odborníci to považují za dostatečné množství pro podzim a zimu. V areálu sběrného dvora v Bernarticích na Písecku budou dvě nové skladovací haly. Městys začne s jejich výstavbou za 5 milionů korun na podzim. Starosta Pavel Souhrada z ODS upřesnil, že jedna skladovací plocha bude sloužit jako reuse centrum na věci, které jsou použitelné a můžou někomu ještě posloužit. Městys Křemže zve na společnou výstavu obrazů, mozaik, fotografií, textilí, tvorby a keramiky jihočeských umělců. Začne dnes slavnostní vernisáží v 18 hodin v radničním sálu za doprovodu kapely Bedrník z Kamenného újezda. Výstava bude otevřená do neděle 13. září. Kapela Poutníci zve na svůj koncert přes 50 let na country scéně do kongresového sálu Lázní Aurora v Třeboni. Jiří Karaspola za kapelu slibuje nejen staré hity, ale i novinky. Program koncertu připomene taky některé bývalé významné členy, například Roberta Křesťana. Country v Třeboni začne v 19:30. Hokejisté Pardubic vyhráli první zápas Ligy mistrů. Pod vedením kouče Filipa Pešána zdolali polský tým Tychy 6:0. Úspěšně do nové sezony vstoupili i hráči Plzně, kteří porazili švédské Regle 4:0. Poslední český zástupce v prestižní soutěži Liberec prohrál na ledě finského celku Tampere Tampere 3:6. Dopoledne bude převážně oblačné, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne od jeho západu ubývat oblačnosti. Později přechodně až do vyjasnění. Naměříme až 28 stupňů, na horách do 24. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: K nehodě dvou aut došlo na silnici 151 u Budíškovic na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Koncert folkrockové kapely Moravians, skupiny Baret a Vinobraní dnes odstartuje dvoudenní soběslavské slavnosti. Už jsem to nastínila před chvílí v typech pro volný čas. Zítřek bude ve znamení dožínek. Pokud chcete vědět víc o této akci, tak zůstaňte s námi, protože za chvíli nás čeká rozhovor právě na toto kulturní téma. Teď už Argema a tohle je Ráj.

0: Soběslavské slavnosti i letos lákají na program plný hudby, zábavy a tvoření. Dvoudenní akci dnes zahájí koncerty a vinobraní. Na něj i na další vystoupení nás teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozve ředitel pořádajícího Domu kultury v Soběslavi Petr Valeš. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Soběslavské slavnosti odstartují vinobraním. To zní krásně. Co všechno se bude dít?
1: Vinobraní je taková premiéra tady v Soběslavi, co se týká pátečního programu. Přijede kapela Moravians, to je taková velice, velice zajímavá hudba, která vychází z lidových písniček a jsou předělány trošku do rockova. A přijedou k nám vinaři ze Slovácka a z Jižní Moravy, aby nám představili tradice, které jsou součástí vinobraní. Ať je to zarážení hory, ať je to natahování koštíře, ať je to ochutnávka burčáku, ať je to šlapání hrozná dívčí nožkou. To se bude střídat právě s tou hudbou a s dobrou zábavou. Samozřejmě bude i pivko a vše se odehrává od 20 hodin na nádvoří Soběslavského hradu. Jakmile dohrají svůj blok hudby kapela Moravians, tak bude následovat koncert, samozřejmě nejenom koncert, ale i zábava s kapelou Baret.
0: Jaká vystoupení čekají na návštěvníky soběslavských slavností zítra?
1: Zítra už opustíme trošku vinobraní a budeme se věnovat dužínkovému tématu. V 15 hodin bude oficiální zahájení a hned po něm budou následovat folklorní vystoupení soběslavské Chasy mladé, folklorního souboru Zvonek a takové krásné folklorní vystoupení žáků mateřské školy Duha.
0: Už jste to trošku naťukl, dorazí určitě rodiny s dětmi. Připravili jste i nějakou zábavu právě pro děti?
1: No tak samozřejmě na děti nemůžeme zapomenout, bude to park Uhlásky, tradiční místo, kde jsou pro děti od 15 do zhruba 18 podle počasí připraveny podivuhodné hry Jirky Šebesty, obří park 15 her a zábavy, nejenom pro děti, ale i pro dospělé, samozřejmě skákací hrad, kolotoč a spousta legrace a dobré pohody. Budou si moci vyzkoušet i velké traktory, zemědělské stroje, které přiveze náš partner a myslím si, že si to všichni náramně užijeme.
0: To byla poutavá pozvánka na soběslavské slavnosti, které startují dnes a pozval nás na ně ředitel pořádajícího Domu kultury v Soběslavi Petr Valeš. Děkuji za váš čas, mějte se hezky, ať se vše vydaří a naslyšenou.
1: Já moc děkuji a těším se na setkání na soběslavských slavnostech. Hezký den, hezké odpoledne, hezký večer a hezký celý víkend. Děkuji.
2: Je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát.

0: Ať je bez útrap i váš páteční den a celý víkend, který je před námi. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Jihočeské ráno, který je tu pro vás každý den mezi 5. a 9. hodinou. A teď už jeho součástí bude také Eva Houbová.
1: Počasí.
0: Tu srdečně zdravím do českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: Jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Máme oblačno až polojasno, beze srážek. V nižších polohách se teplota pohybuje mezi 15 a 19 stupni, na horách mezi 10 a 15. V Českých Budějovicích je teď oblačno 19 stupňů, jihozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1019 hektopaskalů, od rána stejný. Na Choráňově je oblačno a 14 stupňů, vítr jihozápadní 7 metrů za sekundu.
0: Jaké bude dnešní odpoledne a večer, zkrátka zbytek pátečního dne?
2: Dnes čekáme teplé jihozápadní proudění a v noci od severu rychle přecházející studenou frontu. Teď ráno a dopoledne bude ještě spíše větší oblačnost, ojediněle se můžou objevit i přehánky. Týká se to okraje teplé fronty. Odpoledne ale začne oblačnosti od jihozápadu ubývat a později odpoledne a večer se přechodně vyjasní. Teplota vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 21 až 24. Vítr povane mírný, jihozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu. Bio je na střední zátěži.
0: Vím, že ta odpověď nebude příliš veselá, nicméně zeptat se musím, jaký je stav vody v korytech jihočeských řek.
2: Splavná je jenom Vltava z vyššího Brodu, kde je stav 64 cm a průtok 7,3 metru krychlového za sekundu. Jinde jsou řeky nesízné. Teplota vody 16 až 20 stupňů, na Lipně bylo včera 21,3.
0: Co přinese dnešní noc a sobotní den?
2: V první polovině noci bude ještě jasno až polojasno. V té druhé od severu začne přibývat oblačnost i srážky studené fronty. K ránu tedy bude zataženo s deštěm nebo přehánkami a ojedinělými bouřkami. Teplota klesne na 17 až 14 stupňů. Během dopoledne ty srážky od severu ustanou a odpoledne se bude vyjasňovat. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 19, ale už odpoledne se bude ochlazovat. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
0: Vylepší neděle tomu počasí reputaci?
2: Záleží, co se myslí vylepšením, ale čeká nás slunečná neděle. Ráno se ojediněle vytvoří mlhy, a to hlavně u vodních ploch a v údolích. Teplota ráno bude poměrně nízká, kolem 9 stupňů, v údolích tak 5 a přes den vystoupí maximálně do 23 stupňů. Vítr povane jenom slabý proměnlivý.
0: Řekla bych to asi takto, Evi, že po každém mraku, když vyjde slunce, tak je to vždycky vylepšení. Takže děkujeme. Za hodinu se opět uslyšíme. To byla Eva Houbová.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Odpověď nabídne už za chvíli. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, průvodcem vám bude Martin Písařík. Teď už harpou a horoskop. Klidné páteční ráno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České

0: Mílovými kroky se blížíme k víkendu, takže nebojte, pokud je váš pátek pracovní, s námi vám uteče jako voda a hlavně s úsměvem na rtech. Teď už nás čekají čerstvé zprávy. Má Jelenka Rybáčková.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Většina hygieniky sledovaných vod ke koupání na jihu Čech má zhoršenou kvalitu. Z bývalého domu umění v Českých Budějovicích se stane centrum současného umění a architektury. Okolnosti vzniku rozhovoru ministra Macinky pro detektivní partu prověří oddělení vnitřní kontroly ochranné služby. Dopoledne bude oblačné, odpoledne začne oblačnosti ubývat. Naměříme do 28 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hygienici zaznamenali mírné zlepšení kvality vody na Orlíku u Podolska. Stejně jako na Lipně a ve Staňkovském rybníce na Třeboňsku ji ale ohodnotili trojkou na pětistupňové škále. Ta symbolizuje zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci.
3: Podle aktuálního rozboru je na těchto lokalitách překročená limitní hodnota ukazatele sinic a chlorofilu a hygienici prokázali taky zvýšený výskyt indikátorů fekálního znečištění. Naopak vynikající kvalita vody je u autokempu Radava na břehu Orlické přehrady, stejně jako u rybníku Hejtman v Chlumu u Třeboně. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Rekonstrukci bývalého domu umění připravují České Budějovice. Radní tento týden schválili vypsání výběrového řízení na první etapu prací. Předpokládané náklady jsou 93 milionů korun. Podle náměstka primátorky Petra Maroše, kandidujícího za hnutí Naše Česko, vznikne v opravené budově Centrum současného umění a architektury.
4: První etapa bude řešit především statiku domu, přední stranu, to znamená fasádu ze strany náměstí, a bude řešit nové turistické informační centrum, které vznikne v přízemí, a nad ním v prvním patře bude nová galerie současného umění a architektury.
1: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
5: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
1: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Policisté ve Velké Británii a Spojených státech řeší dva podobné případy krádeží velkých zásob piva. Píše o tom agentura AP. Pivovar Guinness přišel o dva kamiony, které zloději odvezli ze skladu poblíž severoanglického Liverpoolu. Přibližně 800 ukradených sudů ocenil na v přepočtu víc než 3 miliony korun. V USA pak ze skladiště v Jižní Kalifornii zase zmizelo 34 tisíc plechovek piva Pepsi. Vedení podniku za jejich nalezení nabízí odměnu v přepočtu skoro 500 000 korun.
2: Počasí.
1: Dopoledne bude převážně oblačné, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne od jihozápadu ubývat oblačnosti, později přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří do 24. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž na stupni 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kvůli veteránské rally South Bohemia Classic bude dnes uzavřeno náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích od 11 až do 21 hodin. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou pokračuje i po 8. hodině, je tady pátek 4. září. Věřím, že to pro vás bude úspěšný nebo minimálně úsměvný den. A také je potřeba si rozšířit obzory v mnoha tématických ohledech. Změny v pohybu, bolest nebo svalové napětí. Spasticita může u pacientů po mozkové mrtvici bez včasné léčby ovlivnit hybnost i soběstačnost. Pomoci jim má nová aplikace, kterou pomáhali vyvinout lékaři z Českobudějovické nemocnice. Podrobnosti dostanete tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.

0: Nás právě teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čeká rozhovor. Máme 8 hodin, k tomu 9 minut. Zhoršující se chůze, stuhlá ruka nebo potíže s běžnými pohyby. To všechno můžou být první známky spasticity po mrtvici. Pacient si jich ale nemusí zpočátku vůbec všimnout a právě včasná léčba přitom může být zásadní. Pomoci s odhalením těchto příznaků má nová aplikace Spastic Prevent, kterou pomáhali vyvíjet lékaři Českobudějovické nemocnice. Podrobnosti o tom, jak funguje, zná reportérka zpravodajství Kristýna Baršíny. Kristýno, dobré ráno.
1: Pěkný den. Aplikace má pacientům usnadnit cestu ke včasné léčbě a je ke stažení zdarma. Pomáhá jim rozpoznat první příznaky obtíží, které by bez odborné péče mohly ovlivnit jejich hybnost a soběstačnost. Právě první měsíce po prodělání mrtvice jsou rozhodující. Počáteční projevy spasticity, tedy zvýšeného svalového napětí po poškození nervového systému, přichází postupně a pacienti je můžou přehlédnout. Včasná diagnostika ale výrazně usnadní další léčbu, jak mi potvrdila lékařka rehabilitačního oddělení Českobudějovické nemocnice Marcela Míková.
2: Je rychlejší návrat aktivní hybnosti, je tam nižší riziko rozvoje kontraktur, což jsou právě ty zkrácené svaly, zkrácené šlachy, vynucená poloha končetiny. Ten nejmodernější přístup je rehabilitace spastické parézy podle Jeana Michela Graciese, který je založen na tom, že pacient každodenně protahuje svaly, které jsou ohrožené právě tím zkrácením. Navíc ten pohyb, pokud se provádí hodně často, tak vlastně ten pacient ho zabere do svého repertoáru a to, co třeba po mrtvici nemůže udělat, tak se mu díky protahování, cvičení a vlastně i pomoci botulotoxinu právě do těch spastických svalů, tak to najednou může udělat.
1: Čím dříve pacienta lékaři vyšetří, tím lépe dokážou nastavit rehabilitaci a další postup.
0: Kristýno, jak ta aplikace vlastně funguje?
1: Pacienti nebo jejich ošetřující rodinní příslušníci si ji zdarma nainstalují do telefonu a aplikace je sama celým procesem provede. Názorně mi ji ukázal primář neurologického oddělení Českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý.
3: Aplikace je záměrně koncipovaná velmi jednoduše, aby byla přívětivá pro uživatele. Uživatelé jsou laici. Mnohdy jsou seniori, kteří mají určitá i omezení z dřívějška anebo způsobená mozkovou příhodou. Tážeme se v 6 otázkách na základní, nejčastější a nejcharakterističtější projevy spasticity, které může pacient na sobě pozorovat, které jsou zaměřené na omezení rozsahu pohybu, které jsou zaměřené na to, že najednou ztrácí některé charakteristické funkce, jako třeba úchop, jako třeba došlap, nebo rozvoj bolestí v oblasti ramene, v oblasti velkých kloubů a podobně.
1: Pokud aplikace vyhodnotí možné riziko, nabídne kontakty na specializovaná centra a výsledky může pacient předat svému lékaři.
0: O nové aplikaci Spastic Prevent jsme si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídali s naší reportérkou Kristýnou Baršíny. Kristý, děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný den.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Pátek bude teplý s ubýváním oblačnosti, tak se na to pojďme podívat podrobně. Máme 8:45 a jakýže den je tady před námi? Ráno a dopoledne bude v souvislosti s teplou frontou převažovat oblačno, pouze výjimečně se slabou přehánkou. Odpoledne začne mraků od jihozápadu ubývat, později odpoledne a večer přechodně až do vyjasnění. Dnešní odpolední maxima letních 25 až 28 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů. Celsia. Vítr povane mírný, jihozápadní až západní, bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek při pátku do 1 mm, rozptylové podmínky velmi dobré a bio pro dnešek na dvojce.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Právě dnes je to 70 let, co se poprvé roztočil pevný disk. Tehdy vážil skoro tunu a uložil jen několik megabajtů. Jak se z hlučného stroje stalo nenápadné úložiště dat vážící klidně pár gramů a pojímající desítky terabajtů, prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: Byl velký asi jako dvě obrovské lednice. Vážil téměř tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotografií. Řeč je o prvním pevném disku, který na den přesně před 70 lety představila společnost IBM. Od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
1: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku.
2: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
1: Souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
2: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky.
1: Vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava.
2: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
1: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu.
2: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
3: První hard disk měl kapacitu 3¾ MB, měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg. Do 1 gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety.
2: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
3: Funguje to tak, že se malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem a to nabití tam vydrží několik let.
2: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
4: A k mikrofonu už usedá Lenka Rybáčková, která přináší čerstvé zprávy.
5: Je 8:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka zůstane po včerejším rozhodnutí okresního soudu v Šumperku ve věznici. Hejna, který je doživotně odsouzený za 3 loupežné vraždy, žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval, že chce své činy alespoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka odsouzeného k doživotí v Česku. Soud po několikahodinovém jednání jeho žádost o propuštění zamítl. Obhájce odsouzeného s verdiktem nesouhlasil. Rozhodnutí soudu kvůli stížnosti nenabylo právní moci. Pokud bude stížnost odůvodněná, bude se případu věnovat Olomoucký krajský soud. Ministerstvo spravedlnosti prosazuje zpřísnění postihů za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, například vybržďování nebo ujíždění před policií, by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu nebo drog. Obec Čimelice zve na hřiště na Panské na zábavné odpoledne pro děti. Od 17 hodin si můžou užít skákací hrad, různé hry a soutěže a taky třeba prohlédnout hasičskou techniku. Pro dospělé je pak v letním kině v plánu promítání českého filmu režiséra Dana Pánka Po večerce. Začne ve 20:30. Výstava obrazů Svět fantazie bude mít svou vernisáž v Hornickém muzeu v Rudolfově v Pernistrovském domě. Začne v 17 hodin a výstava potrvá do konce září. Houbaři v Česku začínají po deštích nacházet první houby. Zatím rostou hlavně žampiony. V dalších dnech by se mohly přidat taky hřiby nebo lišky. Záležet bude na tom, jestli bude dál pršet. Na většině území republiky má podle předpovědi pršet i zítra. Dopoledne bude převážně oblačné, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne od jihozápadu ubývat oblačnosti, později přechodně až do vyjasnění. Naměříme až 28 stupňů, na horách do 24. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 458 kilometrů, 15 testů přesnosti a 2 dny. Takový závod zažijí posádky setinové rally South Bohemia Classic. Cesta řidiče zavede do Českých Budějovic, Českého Krumlova nebo na Lipno. Kde všude si veterány a jejich posádky budete moci prohlédnout, si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradíme už za pár minut v rozhovoru, tak si počkejte. Teď už vám držím město, ne, drží ho kapela Tým. Pěkný poslech.

0: Startuje 17. ročník největší tuzemské setinové rally South Bohemia Classic. První vozidla začnou přijíždět na českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Dnes po 13. hodině. Návštěvníci si budou moci prohlédnout historické automobily a v 16.30 soutěž odstartuje. O dvoudenní rally si teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budu povídat s ředitelem závodu South Bohemia Classic Pavlem Kacerovým. Pavle, vítám tě ve vysílání. Dobré ráno.
1: Krásné ráno všem posluchačům i tobě.
0: Na řidiče čeká celkem 458 kilometrů dlouhá trasa. Kde budeme moci sledovat jejich průjezdy? Prozraď.
1: Těch míst na trati je několik. Připravili jsme si průjezdy jak Českých Budějovic, kde soutěž odpoledne startuje, tak potom posádky zavítají například do Dubného, do Hluboké nad Vltavou, Přemže, Chvalšin a vrcholem té dnešní etapy bude cíl soutěže v Českém Krumlově. Hned zítra potom pokračujeme etapou, která vede přes Lipensko do Rakouska, potom se posádky vrátí zpátky na Novohradsko, mají oběd v Nových Hradech a potom zase zpátky přes Rakousko projedou a vrátí se do České republiky, kde vyvrcholí soutěž na hotel rezortu Relax v Dolní Vltavici.
0: Mně se na tom velice líbí jedna věc, ačkoliv mluvíme o závodu. Nejedná se o klasickou soutěž na rychlost. O co přesně jde v setinové rally?
1: Jak prozrazuje ten název, měří se čas na setiny. Posádky musí jednotlivými úseky měřených testů projíždět s maximální precizností. Na těchto úsecích jsou umístěny fotobuňky a kdo je nejpřesnější a co nejvíce přiblíží tomu ideálnímu času, tak získá nejmenší počet trestních bodů a díky tomu potom vyhraje. Takže je to o zručnosti, o dobré navigaci a o schopnosti ovládat historické vozidlo.
0: Do závodu se přihlásilo 168 posádek z 10 zemí světa. Na jaké historické vozy můžeme milovníky veteránů nalákat?
1: To nejstarší vozidlo přivezl Američan Curtis Lipovcak, kterého naviguje Urugvajka. Je to MGC Type z roku 1931. Potom ale následuje spousta dalších zajímavých vozů různých značek, ať už jsou to Maserati, Ferrari, Austin Healey, MG. Myslím si, že každý z diváků si přijde na své. A právě teď už se posádky sjíždějí na Lipně a tady v povzdálí sleduju loňské vítěze manžele Adamu z Mladé Boleslavy.
0: Závod končí zítra, v sobotu. Součástí druhého dne bude i tradiční zastávka Grand Prix Kaplice. Jaký program jste tam pro návštěvníky připravili, Pavle?
1: Grand Prix Kaplice navazuje na historii okruhových závodů ve městě Kaplice před mnoha lety. Zhruba v 50. letech se tam jezdíval městský okruh. A ta naše akce je takovou správnou vzpomínkou na tohle období. Programem jsou nejen průjezdy účastníků South Bohemia Classic, ale sejde se tam i několik klubů, ať už místní veterán car klub České Budějovice, ale také majitele vozů značek Ferrari, Maserati a podobných sportovních aut.
0: Na 17. ročník největší tuzemské setinové rally South Bohemia Classic nás pozval ředitel závodu Pavel Kacerovský. Děkuji za rozhovor, ať se vše vydaří a naslyšenou.
1: Děkujeme a uvidíme se na trati.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Jindřiška a také Rozálie má právě dnes 4. září. Svůj svátek přejeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jen to nejlepší pro vás, dámy, píseň pro mne, tak se jmenuje a zpívat bude Václav Neckář už za chvíli. Teď dostane slovo meteoroložka Eva Houbová.
1: Počasí.
0: Máme 9:15 a má první otázka se týká aktuálního počasí na jihu Čech. Jak máme? Dobré ráno, Evi.
2: Dobrý den, Adel. Je pořád většinou oblačno a teplota se pohybuje mezi 17 a 21 stupni. Ta už tedy trošku povylezla. Na horách je tak mezi 13 a 18. V Českých Budějovicích je oblačno 21 stupňů, vane jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře malinko klesnul na 1018 hektopaskalů. Na Choráněvě je oblačno a 15 stupňů, vítr jihozápadní 7 metrů za sekundu.
0: V případě, že máme rádi hřejivé sluneční paprsky, udělá nám dnešek radost?
2: Já myslím, že ano. Dneska nás čeká teplé jihozápadní proudění a potom v první polovině zítřka rychle přecházející studená fronta, ta nám ta trošku zkazí. Teď ráno a dopoledne bude převážně ještě oblačno, ojediněle se může objevit i slabá přeháňka. Ovlivňuje nás ještě jižní okraj teplé fronty. Odpoledne ale začne oblačnost od jihozápadu ubývat a později odpoledne a večer se úplně vyjasní. Teplota vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 21 až 24. Vítr mírný jihozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu. Bio bude na střední zátěži.
0: Tak se tedy pojďme podívat na tu studenou frontu, co nám v sobotu přinese.
2: Na začátku noci bude ještě malá nebo spíše žádná oblačnost, ale ve druhé polovině noci od severu se zatáhne a přidají se i srážky té studené fronty. K ránu tedy bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami a ojedinělými bouřkami. Teplota klesne na 17 až 14 stupňů. Bude to tak vypadat i ráno, ale už během dopoledne od severu budou ty srážky ustávat a odpoledne se postupně vyjasní. Teplota zítra vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 19, ale už brzy odpoledne se bude ochlazovat. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
0: A jaká bude neděle?
2: Neděle bude slunečná, ráno se ojediněle můžou vytvořit mlhy u vodních ploch a v údolích především, ale zase se brzy rozpustí. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 9 stupňů, v údolích tak 5 a přes den vystoupí maximálně do 23 stupňů. Vítr povane jenom slabý proměnlivý.
0: Převezme sluneční štafetu po neděli i pondělí?
2: Částečně ano a výrazně se oteplí. Čeká nás jasno až polojasno, odpoledne přechodně velká oblačnost. Teplota ráno bude zase tak kolem 9, v údolích ke 4 a přes den vystoupí do 28. Vítr povane slabý jižních směrů do 3 metrů za sekundu.
0: Tolik meteorologická předpověď počasí z úst Evy Houbové. Děkuji za dnešní spolupráci a brzy naslyšenou.
2: Přeju hezký víkend. Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Čas se nám pomalu, ale jistě nachýlil. Máme 8.52 a to znamená, že už za chvíli startuje dnešní jihočeské dopoledne s datem 4. září. Na telefonu, ale můžeme si i zavolat později. Tady přímo u mě, u mikrofonu už je Hanka Šoberová.
1: Hezké dopoledne. Ahoj Adelko. To se odpouští, protože on, když někdo vstává někdy okolo 4. hodiny, nelidí,
0: ano.
1: Tak je to naprosto v pořádku a já našim posluchačům milé ráda povím, na co se mohou těšit v dnešním jihočeském dopoledni. Tak my se třeba podíváme do modelu budoucí Vltavské filharmonie, taky se zastavíme u tajemných kamenných pomníčků na Dačicku, nahlédneme do nové školy pro děti se speciálními potřebami, to se myslím hodí teď na začátku školního roku, řeč bude i o robotických vozidlech budoucnosti, o benefičním koncertu v Chelčicích anebo o tom, co dělat s letošní úrodou cuket, tak myslím, že dámy taky ocení a přidáme i praktické babské rady a tentokrát je prozářivě bílé prádlo.
0: Výborně, budeme určitě ladit. Krásná poutavá pozvánka z úst Hanky Šoberové, která není na telefonu, nýbrž ve studiu. Adéla Jirkalová se loučí a těším se u písniček pro radost po 12. hodině. Naslyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obec Římov na Českobudějovicku dnes navštíví hodnotící komise celostátního kola soutěže Vesnice roku. Bezmála 91 tisíc návštěvníků přes léto navštívilo státní zámek Hluboká na Českobudějovicku. Česko posiluje podle ministra Lubomíra Metnara bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty především v Německu. Dopolední obloha bude převážně oblačná, odpoledne začne mraků ubývat. Teploty do 28 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáč. Římov na Českobudějovicku dnes přivítá komisi celostátního kola soutěže Vesnice roku. Titul absolutního vítěze v krajském kole si obec odnesla v polovině června. Porota Římov ocenila třeba za bohatou spolkovou činnost nebo péči o kulturní dědictví.
2: Důležitým faktorem při hodnocení krajské komise byl ale taky třeba důraz na zachování křesťanských tradic spojené s poutním místem a pašijovou cestou. Předávání ocenění celostátního kola soutěže je naplánované na 19. září v Písečné v Pardubickém kraji. Z Římova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Nejnavštěvovanější jihočeskou památkou se o letních prázdninách stal zámek Hluboká na Českobudějovicku. Návštěvníky přilákal i prohlídkový okruh zámecké kuchyně. Ten památkáři nově zpřístupnili od začátku prázdnin bez průvodce. Další informace o návštěvnosti doplnil hlubocký kastelán Martin Slaba.
3: Za letní měsíce jsme evidovali 91 tisíc návštěvníků, což je o tisícovku více, než to bylo v roce minulém. Ale je zajímavé, když se podíváme na celou sezónu, tak jsme měli asi o 4 tisíce lidí méně, což je vlastně takový jako přirozený výkyv.
0: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí víc než 12 mrtvých. Další tisíce lidí pohřešují.
4: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trišulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude převážně oblačné, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne od jihozápadu ubývat oblačnosti, později přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří do 24. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor, dnes na silnicích dopravu ovlivní závod, druhá etapa cyklistického závodu okolo jižních Čech. Respektujte značení a Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Bude uzavřené od 11 až do 21 hodin kvůli veteránské rally South Bohemia Classic. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je pátek 4. září a svátek slaví Jindřiška. Dnešní datum připomíná, přátelé, i několik zajímavých událostí právě

4. září roku 1998 vznikla společnost Google. No a bez ní si hledání informací dneska asi umí představit málo kdo z nás. Jinak dnešní den je spojený s výraznými osobnostmi české kultury. Před 92 lety se narodil režisér a výtvarník Jan Švankmajer a stejné narozeniny by dneska oslavil taky režisér Juraj Herz, autor legendárního Spalovače mrtvol. No a pokud máte rádi hudbu, pak vězte, že narozeniny dneska slaví americká zpěvačka Beyoncé. Pátek bývá pro mnohé malou bránou do víkendu, takže ať už vás čeká práce, škola nebo třeba cesta na chalupu, přeji vám den plný dobré nálady, milých lidí a důvodů k úsměvu. No a pokud se něco náhodou nepovede na poprvé, nezoufejte. I víkend potřebuje nějaký ten rozjezd. 9 minut po 5, jeho české dopoledne s vámi a Hanka Šoberová vás zdraví od mikrofonu. Dobrý poslech. Ještě přidám téma, kterému se budeme věnovat za chviličku. I když jde o malý model, má už teď mezinárodní význam. Architekti postavili hlavní sál budoucí Vltavské filharmonie v měřítku 1:10 a právě v téhle zmenšené podobě teď zkouší, jak se v něm bude chovat zvuk. Ostatně reportáž tu si poslechněte za chvíli, předtím muzika, Petr Novák anebo Hana Zagorová právě teď.

0: Co je to láska? Ptal se Petr Novák ve své písni, která otevřela společně s Hanou Zagorovou dnešní jihočeské dopoledne, a já už jsem naznačovala téma, kterému se budeme věnovat hned na samý úvod. Hlavní sál Vltavské filharmonie už stojí. Ne v Praze, ale u Mnichova Hradiště, kde v jedné dílně postavili model interiéru a právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh na celkových 12 miliard a 300 milionů počítá.
1: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
2: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořen v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný, a když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
1: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety. V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Mark Iker. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
3: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
1: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: No a my vás za chviličku vezmeme na malý výlet. Co vy na to? Co má společného dnešní město Netolice s někdejším centrem jižních Čech? Možná vás překvapí, jak významné místo tu před 1000 lety bylo. Redaktor Zdeněk Zajíček se vydal po historické krajině Netolická a vy si můžete poslechnout putování i příběh archeoparku nad městem. Předtím ale jsou tady třeba Pet Shop Boys, It's a Sin.

Po 5 letech zavítal herec Martin Pechlát na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, aby oprášil inscenaci Da Vinci v režii Petra Zelenky. Jak se představiteli několika filmových i seriálových postav hraje v zámecké zahradě? Co má s hlavním hrdinou, tedy Silviem, společného? A co ho čeká, nebo spíš nečeká v nadcházející divadelní sezóně? Tak nejen o tom si s Martinem Pechlátem popovídáme v pátek 4. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. Poslechu zve Matěj Vodička.

0: Říká se tam na Jánu a kdysi bylo toto místo něčím, co bychom dneska mohli nazvat jihočeským krajským městem. Redaktor Zdeněk Zajíček se s archeologem Martinem Ptákem vydali do Netolic, které skutečně bývaly před asi tak tisícem roků hlavním sídlem a hlavním sídelním místem jihočeského kraje. Stezka, na kterou si ti dva vypravili natáčet, se oficiálně jmenuje Historická krajina Netolicka a jedna z hlavních zastávek je Archeopark nad městem. Jehož dominantou je dneska zhruba 30-metrová dřevěná palisáda s věží, která evokuje, jak to tam kdysi vypadalo.
1: My stojíme vedle palisádové stavby, která evokuje jakési hradiště. Je to takzvaný archeopark. Stávalo tady někdy něco podobného?
2: Ano, my jsme totiž na Akropoli hradiště v Netolicích na svatém Jánu, takže tady ta hradba, jak vidíme, těch nějakých 30 metrů, ten úsek postavený jako experimentálně, tak vlastně ukazuje, jak to tady bylo opevněné kolem dokola. Takže to půl hektarová akropole plus k tomu ještě dvě rozsáhlá předhradí. A to hradiště tady vzniklo evidentně z toho důvodu, že tady právě směrem na Lhenice a právě vedly ty stezky, předpokládáme, že už v pravěku směrem do Podunají.
1: Když si představíme na mapě jihočeský kraj dnes, tak správním centrem jsou České Budějovice, krajské město. Když se podíváme do doby, o které mluvíme, to znamená nějaké to 10. 11. století, tak tehdy těch správních center tady tolik nebylo. A pokud vím, tak se bavíme tedy o době dávno před vznikem královského města České Budějovice. Bavíme se tedy o správním centru Netolice, které de facto byly skoro, já nevím, dá se to říct, krajským městem?
2: No v tomhle tom pohledu ano, protože na tom hradišti se koncentrovala knížecí, potažmo pak královská správa, výběr daní, církevní správa, sloužilo to jako pevnost k ubytování nějakého, řekněme, vojska nebo družiny. Jo, máme tady doloženou prostě neagrární výrobu a směnu. Nejzajímavějším nemovitým objevem je zdivo kostela svatého Jana, podle toho se to hradiště jmenuje. Já se tak trochu domnívám, že tady před námi tam bylo kněžiště.
1: No počkejte, takže to bychom možná stáli někde, já nevím, jestli tehdy měli kostely presbytář, asi ještě ne, ale asi někde v těch místech, kde ten kostel byl.
2: Tak tady je před námi vidět zeď. A takové nároží, jo?
1: Ano,
2: to prosím vás, není originální zdivo, to jsme zde vystavili na sucho a tím se jakoby prezentují ty odkryté základy. Plus do toho ty veliké kameny, tak to jsou náhrobníky, ty jsou originální.
1: Takže my vlastně tady stojíme na místě toho pohřebiště, tady pod námi byly ty hroby, co máte na fotkách.
2: Tak, přesně tak.
1: Ty jsi mě vzal do té zadní části, nahoru stoupáme, čím dál výše, po jakém si to už vypadá skoro jako val, který byl snad původně k tomu hradišti.
2: Ano, my stojíme na vrchu valu, ten vlastně nám vzniká destrukcí té hradby, jo, zanikne nám to dřevěné těleso, jakoby hroubené a ty komory byly vyplněné hlínou, takže ta masa té zeminy se nám jakoby rozjede, vytvoří takový kužel nebo takovou dlouhou nudli a to je právě v tom našem pojetí ten vál, ten obkružuje tu akropoli a tady pod námi se napojuje pak vál toho jednoho severního předhradí, jo, to nám obíhá takhle kolem.
1: To znamená, ta zahrada tady níže, ten sad, to je ta původní plocha, to, na čem stojíme, už je uměle navršené.
2: Ano, rozdíl jenom, co je teď dochováno, tak to je třeba k nějakým 6-8 metrům. Představme si třeba ještě jednou tolik na výšku, pak ta samotná palisáda.
1: Jo, takže až takhle?
2: Nedobytná záležitost, nebo na první pohled nedobytná záležitost.
0: Tak a my se teď tímto loučíme s archeologem Martinem Ptákem, který nás zavedl společně s naším kolegou do Netolic, které bývaly před mnoha lety hlavním sídelním místem jihočeského kraje. Ale Zdeňka Zajíčka toho ještě nepropouštím, necháme si ho tu. Za chviličku totiž přidá ještě pár zajímavostí. Ve Wolfířově u Dačic totiž stojí dva kamenné pomníčky, které připomínají tragická úmrtí z 19. století. Na obou se opakuje stejná syrová formulace. Vůz člověka ranil a on duši vypustil. Koho tyto kameny připomínají a proč dodnes nevíme, kdo je vlastně nechal postavit, tak to se dozvíte v jeho české vlastivědě.

Pamětní kameny mužů, kteří duši vypustili, připomínají vždy někoho konkrétního, ale o jejich autorech už dnes nikdo neví. Tuto hádanku ale zkusíme rozplést v Jihočeské vlastivědě. Na mnoha místech české krajiny natrefíme na různě označená místa, kde v minulosti došlo k úmrtí nějakého člověka. Pokud šlo o smrt násilnou, jedná se většinou o takzvané smírčí kříže nebo smírčí kameny. Nicméně můžeme najít i pomníčky rozmanitých podob a velikostí, zřízené v místech nešťastných úmrtí. Hned dva takové stojí ve Wolfířově nedaleko Dačic. Oba mají podobu menší kamenné stély a jsou opatřeny stručnými dobovými nápisy. Ten starší z dvojice je jihozápadně od obce a lze na něm číst toto. Cituji. Roku 1841 Johann Šprincl zde jel, vůz se mu skátil, jej zranil a on duši vypustil. Konec citace. K neštěstí došlo 13. července uvedeného roku a Šprinclovi, wolfířovskému mlináři, bylo tehdy 56 let. Druhý podobný kámen najdete přímo v centru obce. Připomíná 40-letého sedláka Antonína Dvořáka, kterému se v roce 1887 stala osudnou rovněž manipulace s povozem. Spadl pod jeho kola při nakládání snopů obilí a zlomil si vaz. V době neštěstí působil Dvořák zároveň třetí rok jako starosta Wolfířova. Kámen nese nápis Léta páně 1887, Antonín Dvořák svážel mandlíky, spadl pod vůz, vůz jej zranil a on duši vypustil. Zůstává ovšem neznámou, kterou ale nejspíš nikdo nikdy nevyřeší. Kdo a kdy vlastně tyto kameny na paměť obou mužů nechal přesně postavit?

Nový školní rok začal pro děti se speciálními potřebami v úplně nových prostorách z bývalého objektu pod zámčí v Žinkovech na jižním Plzeňsku. Vznikla moderní pobočka speciální školy Merklín. Vezmeme vás tam za malou chvilku a tu chviličku tu nám vyplní Pavel Bobek s písní Dík, že smím pár přátel mít.

0: V Žinkovech na Jižním Plzeňsku začalo s novým školním rokem fungovat nové odloučené pracoviště speciální školy Merklín. Zrekonstruovaný objekt v podzámčí nabídne zázemí pro vzdělávání a terapie pro více než 80 dětí a mladých lidí s těžkým postižením anebo autismem.
1: V Žinkovech najde svoje místo také 22-letý Ondřej.
2: Ondra je autista a vlastně má kombinované postižení. Motorikou špatnou, mentální postižení. Jsme rádi, že je tady umístěný.
1: Říká maminka Ondřeje Petra.
2: Jsme dojížděli do Merklína a pro nás je to blíž.
1: Tady je i výtah a veškeré zázemí, i no, doprovodné právě. Aktivity. Zámecké hezké prostředí, nedaleko
2: no,
1: velký
2: rybník.
1: To je
2: tady úplně úžasný. My to tady známe vlastně ještě léta, ještě vlastně ze studentských let jsme sem jezdili. Park, zámek, rybník, to všechno úplně skvělý prostředí. Takže když jsme se dozvěděli, že vlastně tady se ta budova bude rekonstruovat a budou tady děti, tak jsme říkali, no to je úplně senzační pro ty děti, úplně ideální, klidný prostředí.
1: Říká Petra, maminka 22-letého Ondřeje s kombinovaným postižením, včetně autismu, který společně s dalšími 83 žáky najde své zázemí a místo pro vzdělávání v novém odloučeném pracovišti speciální školy. S Petrem Loudou, vedoucím odloučeného pracoviště, stoupáme do schodů, do prvního patra.
3: Vezmu vás do své třídy, bude to praktická třída, kde se teď chystáme na nějaké nové studenty, nějaké už Merklína, který k nám přistoupí.
1: Nechybí tady kromě učebny, lavic, stolů, nové digitální technologie.
3: Máme tu smartboard, to znamená, že to je dotykový displej.
1: A tady se učí vyloženě teoretické, praktické dovednosti do života.
3: Vaření a příprava pokrmů, to znamená, že se budou učit, jakým postupem si připraví nástroje, suroviny. Takže tady třeba v této třídě i s pomocí těch digitálních technologií budeme to probírat. Na tu teorii a potom praktickou část budou dělat v kuchyni.
1: Říká vedoucí odloučeného pracoviště Petr Louda.
4: Poptávka je velká. Naše vize je, aby vzdělávání, které poskytujeme, bylo hlavně kvalitní.
1: Popisuje ředitelka speciální školy v Merklíně Ivana Kováčová.
4: Takže si myslím, že nám kapacita zatím bude stačit. Neplánujeme další rozšiřování. Budeme se snažit vymýšlet spíš různé terapie, nové možnosti vzdělávání a to, aby tady naše děti byly spokojené a samozřejmě i jejich rodiče, protože pokud jsou spokojení rodiče, tak jsou spokojení děti a jsme spokojení i my.
1: Těšíš se, Petře, do školy?
5: Jo.
1: Na co nejvíc?
5: Dobrý.
6: Na co se těšíš? Na kluky?
5: Jo, na kluky.
1: Speciální škola v Merklíně se rozvíjí od roku 1993. Od té doby má odloučené pracoviště například v Plzni a Sušici. Z Žinkov na Jižním Plzeňsku. Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Roční období a lidé, to jsou zatím nejtěžší překážky pro robotická vozidla. Odborníci z ČVUT vyvíjejí několik typů. No a za chviličku uslyšíte, kde je lepší mít 3 kola a kde třeba 6. Ale předtím měla bych tu pro vás, přátelé, lahůdky. Ale pozor, tentokrát se neotevírá lednice, ale srdce. Něžná, milostná písnička, která vznikla mimo jiné i díky jedné větě o očích jako trnky. A tak se z obyčejné dovolené zrodila neobyčejná láska. Ano, tady je Divokej Bill a jejich lahůdky.

0: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi v 9 hodin 52 minuty a před 10. hodinou bych tu pro vás měla ještě jednu zajímavou reportáž. Rychlá terénní tříkolka i šestikolový nákladní podvozek. Tak rozdílně můžou vypadat vozidla bez řidiče v podání vědců z ČVUT. Vyvíjejí hned několik typů zároveň a počítají i s využitím pro obranu. Důležitá otázka podle nich je, kam se které vozidlo bude nejvíc hodit.
1: To pojede.
2: Startuje tady na pana profesora.
1: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
3: On už to umí, ale tady mezi lidmi.
4: Tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší šestikolový podvozek Taros 6x6, vyrobený vojenským opravárenským podnikem.
5: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet?
4: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z Fakulty elektrotechnické.
6: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. Vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
4: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Český Taros patří mezi větší a těžší.
6: Logistika, doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu dáme jako nosítka, evakuace nějakého zraněného.
4: Válka na Ukrajině ovšem podle odborníků ukázala, že kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z Fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou tříkolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
7: To je levná konstrukce,
4: popisuje Karel Zimmermann.
7: My si ji postavili kompletně sami.
4: Tříkolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
7: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot dřív nebo později se převrátí, tak se nic neděje a může fungovat dál.
4: Čím ho učíte nebo co umí už?
7: Z kamerových obrázků, z podkluzu kol, z náklonu toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
4: Teď tady jede po trávě.
7: Třeba tráva typicky v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
4: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
7: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů.
4: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve 4 ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
6: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy.
4: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z Fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Český rozhlas.
8: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
0: Ano, Hanka Šoberová je s vámi a bude i po 10. hodině. Některé otázky mají v životě jednoduchou odpověď, třeba co si dáme k snídani, ale pak jsou třeba otázky, na které odpověď hledáme celý život. A právě o těch vám zaspívá už za malou chvilku Olympik. Tak pojďme na jednu z jejich nejslavnějších písní. Tady jsou jejich otázky.

0: Hygienici zaznamenali mírné zlepšení kvality vody na Orlíku u Podolska. Stejně jako na Lipně a ve Staňkovském rybníce na Třeboňsku ji ale ohodnotili trojkou na pětistupňové škále. Ta symbolizuje zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci.
1: Podle aktuálního rozboru je na těchto lokalitách překročená limitní hodnota ukazatele sinic a chlorofilu a hygienici prokázali taky zvýšený výskyt indikátorů fekálního znečištění. Naopak vynikající kvalita vody je u autokempu Radava na břehu Orlické přehrady, stejně jako u rybníku Hejtman v Chlumu u Třeboně. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Nová mobilní aplikace Spastic Prevent může usnadnit včasné odhalení spasticity po mozkové mrtvici. Svalové napětí se totiž u některých pacientů zvyšuje postupně. Potíže se pak můžou objevit až několik měsíců po cévní mozkové příhodě. Program pomocí jednoduchých otázek a obrázků sleduje pohyb, bolest i zvládání běžných činností, vysvětluje primář neurologického oddělení Českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý.
2: Tážeme se v 6 otázkách na základní projevy spasticity, které může pacient na sobě pozorovat, které jsou zaměřené na omezení rozsahu pohybu, na to, že najednou ztrácí ucho, došlap, nebo rozvoj bolestí v oblasti ramene, velkých kloubů a podobně.
0: Pokud aplikace vyhodnotí možné riziko, nabídne kontakty na specializovaná centra. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
3: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
4: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
5: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
4: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím Evropy prohráli. V Belgii podlehli domácí reprezentaci 0-3. Dnes s ní budou hrát znovu. České basketbalistky vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně je čekají od 20 hodin a 15 minut Italky. Počasí. Dopoledne bude převážně oblačné, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne od jihozápadu ubývat oblačnosti, později přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Na horách naměří do 24. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní a biozátěž střední.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V nehodě došlo na silnici 145 v obci Kosmo na Prachoticku. Na silnici 19 v Opařenech na Táborsku překáží porouchané nákladní auto. A na dálnici D3 mezi kilometry 104 a 100 ve směru na Prahu levým jízdním pruhem jede vozidlo údržby. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Po zprávách pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s Hankou Šoberovou. Vítám vás u poslechu. Tak my vás ještě třeba v této hodině vezmeme do Chelčic na benefiční koncert pro domov svatého Linharta. Taky zjistíme, co dělat s úrodou cuket, kterých mají zahrádkáři často víc než dost. No a poradíme taky, jak vrátit bílému prádlu jeho původní barvu. To všechno v našem vysílání. Za chviličku se opět vypravíme do Plané nad Lužnicí. V místní galerii Fara totiž dneska začíná výstava dvou současných autorek.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Tvorbu umělecké dvojice Ivy Kolorenčové a Markéty Váradinové představí výstava v galerii Fara v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Jmenuje se Květy mezi horami a vernisáž ta je dneska večer. Výstavu už si prohlédl taky náš regionální stopař Petr Kubát a my jsme s ním samozřejmě ve spojení. Petře, vítej, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Ta výstava je opravdu velmi divácky atraktivní, jak jsem si ověřil přímo na místě. Obě dvě autorky spolu spolupracují už 7 let a při tvorbě používají hlavně sklo, které kombinují třeba s kovem, se zrcadly a dalšími materiály. No a společně vystupují pod uměleckým názvem Cirkumpunkt. No a co to přesně znamená? Na to jsem se zeptal kurátora výstavy Pavla Talicha.
3: Cirkumpunkt je kruh s bodem uprostřed, je to starobylý znak nebo symbol, který charakterizuje například slunce, nebo v alchymii zlato, nebo božství, nebo střed vesmíru. V našem případě je to značka pro uměleckou skupinu tvořenou dvěma dámami, Ivou Kolorenčovou a Markétou Varádiovou. Zabývají se designem, také různými projekty výtvarnými, intervencemi do krajiny a do architektury.
1: Jinak, Petře, popiš nám víc ta díla, která jsou v galerii Fara k vidění.
2: Tak jak jsem si ověřil v tvorbě, Ivy Kolorenčové a Markéty Varadiové hraje důležitou roli světlo a stín. V jedné místnosti je na zemi taková trojrozměrná instalace z malých kulatých zrcadel a dalších materiálů právě ve tvaru kruhu, tedy ten cirkumpunkt. No a pak jsou tam takové malé rozevřené skleněné knihy na podstavcích. V druhé místnosti jsou zase motivy inspirované českým středohořím, jak říká Pavel Talich.
3: Tady další části výstavy je vlastně pohled na české středohoří, jednak na těch obrazech, které jsou vytvořeny z kovu, je vlastně horizont, kde se to odevře, když přijíždí do českého středohoří, tak jsou tam ty jednotlivé kopce a dole je ze skla v měřítku jsou vytvarovány jednotlivé kopce českého středohoří, třeba na mátku tady, co vím, je Milešovka.
2: No a já doplním, že dnešní vernisáž je v 18 hodin a vystoupí na ní kytarista Michal Novák s klarinetistou Petrem Randlíkem. Ta výstava Květy mezi horami potrvá do 16. října. Galerie Fara v Plané nad Lužnicí má otevřeno denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin a v září je taky otevřená ještě o víkendech vždycky od 14 do 17 hodin.
1: No a já doplním, že do galerie Fara v Plané nad Lužnicí nás pozval regionální stopař Petr Kuba. Díky za to, Petře, měj se hezky a zdravíme do Plané, naslyšenou.
2: Díky, krásný den.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tipy pro volný čas.
1: Máme 6 minut před 10:30, přátelé, já vás budu zvát za kulturou, protože dneska je pátek a já věřím, že se vyšetříte nějakou tu chvilku, abyste ji strávili třeba kulturně. Co vy na to? Český Krumlov, ten dneska hostí start druhé etapy mezinárodního cyklistického závodu okolo jižních Čech. No ale nebojte se, i tam bude kultura. Program na náměstí Svornosti totiž začne ve 12 hodin, peloton vyrazí ve 13 a to směrem na Nové Hrady, no a tam by měl dorazit okolo 16:30. A vždycky je tam na náměstí přichystaná nějaká ta kapela anebo program, který vás určitě zaujme, nebo i vaše děti. Zámek Kratochvíle, ten dneska večer nabídne rockové hity v podání Smyčcového kvarteta. Koncert začne v 7 večer a zazní úpravy skladeb kapel Queen, Metallica, Nirvana, Pink Floyd anebo Led Zeppelin. Ve Schwarzenberské hrobce v Třeboni dneska v 19 zaspívá pro změnu trošku jiný žánr, bude to vokální sextet Za pět. Šestice zpěváků bez doprovodu nástrojů nabídne vlastní úpravy popových, jazzových, lidových písní. Nádvoří Soběslavského hradu to nabídne od 20 hodin víno a hudbu. Vinobraní nabídne koncerty kapel Baret a Moravians a otevře víkendový program soběslavských slavností. A ještě pozvání na otáčivé hlediště do Českého Krumlova dneska ve 20:30 uvádí komedii Da Vinci. Příběh zavede historika umění a jeho ženu prostřednictvím experimentu do doby Leonarda Da Vinciho. A nebyli bychom to my, kdybychom v jeho českém dopoledni nepřidali něco navíc. Ještě jedna pozvánka přijde na řadu už za chvilku.

0: No a teď už míříme, přátelé, do Chelčic, nedaleko Vodňan, tam totiž sídlí domov svatého Linharta, což je nezisková organizace, která se stará zhruba o 100 klientů s různými typy handicapu a současně připravuje společně s komunitním centrem Chelčice mnohé volnočasové aktivity pro veřejnost. Což říkám takhle schválně, protože dneska si může domov svatého Linharta v Chelčicích užít opravdu každý. V Chelčicích se totiž bude konat benefiční koncert na jeho podporu a já už teď na telefonu vítám ředitelku domova Kláru Kavanovou Muškovou. Je s námi a přeji vám hezké dopoledne. Vítejte.
1: Krásné dopoledne, milí posluchači.
0: Kláro, jaký program jste připravili na dnešek do Chelčic?
1: Tak dneska podvečer nás čeká opravdu pestrý program. Začínáme výstavou obrazů z výtvarného ateliéru uživatelů s mentálním postižením v památníku Petra Chelčického. Budou tam i k dispozici 4 krásné velké obrazy pro dražbu této benefice a od 6 hodin za půl hodinky bude začínat slavný koncert skupiny Nezmaři a bude tam takové malé překvapení pro Nezmary. My jim také zaspíváme s uživateli 2 písničky. A potom na večer divadelní soubor Chelčické štěstí dětí tady místní nám zahraje reprízu Krásky a zvíře od 8 hodin a to bude taková hezká tečka za tím benefičním večerem.
0: No a my bychom měli určitě taky připomenout, kam poputuje výtěžek z té benefice.
1: My bychom rádi věnovali tento benefiční výtěžek na pořízení nové keramické pece, která bude sloužit jak pro klienty ze sociálně terapeutických dílen, tak také ze sociální rehabilitace, ale zároveň tady, že jsme součástí komunitního centra, bude tato pec sloužit i na keramický a sochařský kroužek tady pro veřejnost. Takže ten výtěžek, vlastně, který darují všichni, bude zase sloužit všem, tak z toho mám velkou radost.
0: No a ještě na závěr, v kolik hodin a kde se začíná dneska?
1: Takže začínáme tu výstavu obrazu 17.30, koncert začíná Nezmaru v 18 hodin a divadelní představení ve 20 hodin a je to v letním amfiteátru za kostelem svatého Martina a ještě jsem zapomněla, že tam bude pro všechny připraveno také výborné občerstvení, které nám podpořili tady i místní dobrovolníci. Takže se budeme moc těšit a naviděnou.
0: A pozvala nás Klára Kavanová-Mušková, ředitelka domova svatého Linharta v Chelčicích, tak ať to všechno dobře dopadne a užijte si to. Mějte se krásně a pozdravujeme. Naslyšenou.
1: Moc děkujeme, naslyšenou.

0: Jestli pak už vám někdo nabídl cuketu, mnoho zahrádkářů má teď přebytky, které nabízí dalším lidem. Jaký je o ně zájem? Řekneme za chviličku v reportáži.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vaše.

0: Na zahrádkách nám teď ve velkém dozrávají cukety, oblíbenou zeleninu, sice podle Zelinářské unie Čech a Moravy na Vysočině farmáři ve velkém nepěstují, u drobných zahrádkářů je ale velmi oblíbená. Co si budeme povídat, a často generuje i přebytky. Pěstitelé je pak nabízejí jak v rodině, tak například i kolegům.
1: Tady mám cukety, že to už jsem odtrhala, to mám na stole. To jsou to a pak máme vše tam dole až vzadu.
2: Paní Dana mi ukazuje svůj záhon v jihlavské zahrádkářské kolonii na Skalce.
3: Kolik? 1, 2, 3 kousky vidím. Mm-hmm. Jakou jste letos měla úrodu cuket?
1: Bohatou. Bylo jí hodně. Že to nespotřebuju a rozdávám.
3: A komu to dáváte?
1: Sestře, neteřím, protože děti tady nemám, děti jsou pryč, jo, takže... A já spotřebuju, no. Já mám nejradši řízky a placky cuketový.
3: A zhruba kolik kousků jste letos rozdala?
1: No takových 10, 12.
3: No. A ještě další budou, co
1: koukám. Jo, ještě budou, jo, ale už to vykopu, ještě nebudu chtít. Protože jsou problémy, kdo to pak si vezme, už nikdo moc nechce, jo.
3: Takže už úplně ukončujete kariéru jo, cuketovou.
1: Ano, to už budu, jo.
2: Naopak paní Jana na zahradě u domu ve Větrném Jeníkově své pěstování cuket postupně vylepšuje.
4: Já to dávám do kompostéru jednu, protože já mám 3 kompostéry a na to potom zasadím tu cuketu. Aha. A pak ještě dám vedle, co nahážu tu hlínu, tak dávám potom vedle jednu tu druhou cuketu.
3: Takže ji tedy pěstujete v tom kompostéru, protože má lepší půdu.
4: Ano.
3: Prkínko, to je dobrý chyták.
4: No, právě, že to tam jako říkali, no, že se má pod mě dát jako prkínko pod tu cuketku, aby prostě neleželo na té zemi a ne, když se zalejvá, že jo, aby nehnila.
3: Když jste to našla, tu radu?
4: Na YouTubičku.
3: A kolik jste letos měla cuket?
4: No zatím teda jako moc ne, protože jak bylo velký sucho, ale teď jak vidíte, tak mi rodí dost.
3: Přijde druhá vlna. Rozdáváte je, nebo je všechny zpracujete?
4: Někdy je rozdám, jako třeba sestře nebo kamarádkám do práce, to vždycky mají radost. A nebo prostě z nich dělám jako klasicky bramborák, buchtu.
2: Cukety je podle zahrádkářů možné pěstovat až do podzimu, dokud teploty neklesnou pod 4 stupně Celsia. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

V Bideněk zpíval je ráno, no my už máme spíše dopoledne 10:44 v éteru Českého rozhlasu České Budějovice. Tento čas patří jeho českému dopoledni, ve kterém vás samozřejmě nemůžeme ochudit o babské rady Jarky Vykoupilové. O čemže dneska budou ještě před 11:00? Bílé prádlo někdy časem zajde, zešedne, ale nemusí. Pokud se budete řídit právě našimi babskými radami a využijete sílu sody, citronu a octa, tak si počkejte na podrobnosti.

0: Pražské rady.
1: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Blíží se nám pomaličku, ale jistě závěr této vysílací hodiny jeho českého dopoledne. A vy jste zvyklí, že to tady ožívá, a už třeba i z toho důvodu, že nejsem ve studiu sama. Se mnou je tentokrát Matěj Vodička. Ahoj Matěj, hezké dopoledne, vítej.
1: Krásné dopoledne, Hanko, jako vždy popřeju tobě i všem posluchačům.
0: Koho jsi pozval dneska?
1: No, já možná začnu takovou otázkou drobnou na tebe, Hanko. Byla jsi někdy na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, a pokud ano, tak kdy naposled?
0: Ano, tak to je otázka, která nepadla úplně asi tam, kam by padnout měla. Byla jsem jednou, přiznám se, pouze jednou jedinkrát, ale bylo to v době, kdy jsem ještě pracovala jako průvodkyně na zámku v Krumlově, a tak jsem tam zaběhla na nějaké takové secvičování a trénování. Takže na tom oficiálním představení na otáčku jsem vlastně v podstatě nebyla. A úplně se za to stydím, že to říkám.
1: No, já myslím, že se stydět nemusíš, už jenom z toho důvodu, že dneska, zítra a ještě v neděli můžeš navštívit poslední činoherní představení na otáčivém hledišti, konkrétně je to hra Da Vinci, kde hlavní roli Sylvia představuje herec Martin Pechlát. No a právě Martin Pechlát, tahle populární postava, kterého posluchači určitě znají z filmů, ze seriálů a taky právě z divadla, tak právě s Martinem Pechlátem si budeme povídat v našem dnešním dopoledním vysílání. My jsme ten rozhovor, přiznám se, přetočili už včera, protože Martin Pechlát má kromě toho samozřejmě taky jiné pracovní povinnosti, i když je tady na jihu Čech, ale bavili jsme se právě o tom představení Da Vinci, bavili jsme se o divadle, o rozhlase a samozřejmě taky o filmu.
0: Potkali jste se v rozhlase nebo na otáčku, Matěj?
1: Potkali jsme se v rozhlase, tady takže, u nás.
0: A co ty a otáčku? Já ti tu otázku vrátím, ale já vím, že ty jsi na to mnohem lépe s kulturou.
1: No, já mám k otáčivému hledišti takový hodně specifický vztah, protože když jsem byl ještě vysokoškolský student, tak jsem tam trávil takové speciální brigády. A samozřejmě každé léto bez premiéry na otáčku si úplně nedovedu představit.
0: Takže tam si jako doma.
1: Je to tak.
0: Díky moc, budeme se těšit na rozhovor s tvým dnešním hostem. Tak 10:55, přátelé, co bych vám ještě tak nabídla do té 11. Samozřejmě bude to muzika, asi tušíte správně. Německá popová hvězda Sandra, apropos, co bych asi měla v tuhle chvíli připomenout, že tato hvězda vystoupí ve středu 10. února roku 2027, trošku předbíháme, od 19.30 v Budvar aréně v Českých Budějovicích. A nebude na to sama, před Sandrou vystoupí taky Ilona Čáková s kapelou Tornero Band, ale samozřejmě ta hlavní hvězda Sandra, 19.30. Pište si do kalendáře 10. únor 2027. A kdybyste náhodou čas neměli, nezoufejte, my vám Sandru taky čas od času hrajeme, třeba právě teď.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty především v Německu. Obec Římov na Českobudějovicku dnes navštíví hodnotící komise celostátního kola soutěže Vesnice roku. Bezmála 91 tisíc návštěvníků přes léto navštívilo státní zámek Hluboká na Českobudějovicku. Dopolední oblačnost se začne odpoledne protrhávat. Naměříme až 28.

0: Kole si obec odnesla v polovině června. Porota Římov ocenila třeba za bohatou spolkovou činnost nebo péči o kulturní dědictví. Důležitým faktorem při hodnocení krajské komise byl ale taky třeba důraz na zachování křesťanských tradic, spojený s poutním místem a pašiovou cestou. Předávání ocenění celostátního kola soutěže je naplánováno na 19. září v Písečné v Pardubickém kraji. Nejnavštěvovanější jihočeskou památkou se o letních prázdninách stal zámek Hluboká na Českobudějovicku. Návštěvníky přilákal i prohlídkový okruh zámecké kuchyně. Ten památkáři nově zpřístupnili od začátku prázdnin bez průvodce. Další informace o návštěvnosti doplnil hlubocký kastelán Martin Slaba.
1: Za letní měsíce jsme evidovali 91 tisíc návštěvníků, což je o tisícovku více, než to bylo v roce minulém. Ale je zajímavé, když se podíváme na celou sezónu, tak jsme měli asi o 4 tisíce lidí méně, což je vlastně takový jako přirozený výkyv.
0: Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlily meziroční růst na 4,8%. Rostou tak už 32 měsíců v řadě. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se tržby v červenci zvýšily o 0,6%. Pokračuje vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSU Jana Gottwaldová.
2: Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu.
0: Největší podíl na růstu maloobchodu měly internetové a zásilkové obchody. Tržby jim meziročně stouply o 12,4%. Pokles tržeb zaznamenaly třeba prodejny z výrobky pro domácnost.
3: Počasí.
0: Dopoledne bude ještě převážně oblačné, výjimečně slabé přehánky. Odpoledne začne od jihozápadu ubývat oblačnosti, později přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří do 24. Vítr bude mírný jihozápadní až západní a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody 3 aut v ulici 1. máje ve Vimperku na Prachaticku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Film, rozhlas i divadlo, všechna tato působiště jsou vlastní herci Martinu Pechlátovi. Momentálně si po 5 letech zpříjemnil závěr léta na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kde se objevuje ve hře Da Vinci jako představitel hlavní role, tedy Sylvia. Jak si hraní natočně užívá, jak si obecně užívá venkovní scény a jaký program ho čeká v nadcházející divadelní sezóně? Zeptáme se ho na to osobně v našem dnešním dopoledním vysílání. Zvu vás k jeho poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Herec Martin Pechlát je naším dnešním hostem. Martine, díky moc za váš čas, vítejte ve vysílání, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Martin Pechlát, jak už jsem zmínil v úvodu, aktuálně tráví závěr léta, nebo možná začátek podzimu, můžeme říct, zde na jihu Čech. Má před sebou ještě 3 reprízy představení Da Vinci na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Tu inscenaci režíruje Petr Zelenka a vám v ní svěřil hlavní roli Silvia, což je historik umění vášnivě milující staré mistry. Jak byste tuto postavu charakterizoval a je vám případně třeba v něčem podobná?
2: Tak myslím si, že postava, kterou tam stvárňuji, je takový typický nadšenec pro umění a všechno ostatní, včetně jeho soukromého života i ženy, je tak trošičku na druhé koleji. Je zcela zaujat svojí vášní pro umění, že tak trochu nevidí nic jiného. Čímž, když se mu otevře cesta do minulosti, tak je nadšením, dalo by se říct, bez sebe, že se setká s takovým velikánem, jako je Leonardo da Vinci. Ale je tam i trošku taková katarze, jak říkám na závěr inscenace, jestli celá ta naše cesta do minulosti byla jen způsob, jak zažehnat manželskou krizi, tak to byl poněkud netradiční způsob. Takže myslím si, že to má jako je happy end, že se nám na konci to manželství podaří zase spojit.
1: No, já jsem se na to ptal z prozaického důvodu, protože o vás vím, že vy jste měl původně technické vzdělání, čili ne umělecko-historické. Proto jsem se ptal i na tu podobnost.
2: Jo, takhle, myslíte, no, tak to technické vzdělání, to si myslím, že byla už jako velmi brzo rozpoznatelná slepá ulička, ale nějak jsem to teda doklepal na té průmyslovce, přičem jsem musel i několika profesorům vysloveně slíbit, že se tomuto oboru věnovat nebudu, abych tu školu mohl dokončit, takže už tam jsem spíš projevoval zájem o ty humanitní obory, a třeba o jeho historii, o literaturu, o divadlo.
1: Viděl jste někdy naživo nějaký obraz od Leonarda da Vinciho?
2: Abych vám upřímně odpověděl, teď si vůbec nejsem jistý, jestli k tomu někdy došlo. Vím, že jsem byl v Krakově a tam mají právě dámu s hranostajem, ale nakonec z toho návštěvu toho Vavelu nebo k té galerie sešlo, protože tam bylo strašně moc lidí, ale rozhodně se tam chystám ještě do Krakova podívat a tentokrát už si dámu z hranostajem ujít nenechám.
1: Jak už jsem zmínil, tak Da Vinciho režíroval Petr Zelenka, který připravil tuhle inscenaci společně s dramaturgyního Českého divadla Olgou Šubertovou. V jednom z rozhovorů, konkrétně před 5 lety, když se uváděl Da Vinci premiérově, tak Petr Zelenka o vás řekl, že tahle hra bude zlatý hřeb, řečeno vaší kariéry. A bude to v podstatě Woody Allen v jeho nejlepších letech. Tak s tímhle tvrzením byste souhlasil?
2: Tak to Petr doufám trošku nadsadil, že zlatý hřeby ještě budou jiný. Každopádně je to jeden z velkých počinů mý divadelní kariéry, protože hrát na otáčivém hledišti v Českém Krumlově se jen tak nikomu nepodaří. Takže jsem měl velkou radost toho, že jsem byl do toho oslovený. A k té charakteristice té postavy, když jsme to zkoušeli, tak jsme to tak jako s Petrem hledali, ten charakter. Nakonec nám toho právě vyšel takovej trochu Woody Allen, takový člověk, který je neustále jako nadšenej a živej a vlastně má spoustu takových parazitních pohybů a projevuje ty svoje emoce jakoby trošku pro diváka neadekvátně vůči té situaci, kde je.
1: A ještě navíc v nejlepších letech, jak říkal
2: Petr
1: Zelenka. A ještě
2: v nejlepších letech, no tak už to už je 5 let, no.
1: A myslím, že 5 let ještě krátká doba. Ale vy jste to sám naznačil, ta česko-krumlovská točna v Zámecké zahradě je velmi specifickou scénou, možná pro herce žádanou svým způsobem. Je to specifické samozřejmě nejen pro toho diváka a jeho zážitek, ale především pro toho samotného vystupujícího, protože samozřejmě Zámecká zahrada, obzvlášť ve tmě, skýtá mnoho nástrah, hrajete venku a ta orientace v prostoru Zámecké zahrady není úplně jednoduchá. Tak jak jste se s tím vy osobně zžil? Dává vám to otáčko hodně zabrat?
2: Neřekl bych, že mi dává hodně zabrat. Má to svoje takové jako specifické zážitky. No. Může se vám stát, že třeba na vás bude pršet, že je vám vedro, někdy je vám zima, hraje se pod širým nebem. venku, takže to je na tom zajímavý, ale samozřejmě, i když se hraje ve tmě, tak vždycky tam máme nějaký jako světýlka pomocný a známe ty cesty, už to máme nachozený, takže nestává se, že by tam někdo o něco zakop, i když samozřejmě stát se to taky může. Stane se někdy, že tam přeběhne nějaký zvířátko. Je to v tomhle tom jako zajímavý. Teď byl nádherný úplněk před pár dny, tak taky vytvořil fantastickou kulisu, si myslím, pro diváky. No, mám to rád.
1: No a stalo se všechno to, co jste zmínil, tedy že pršelo, byla vám zima?
2: Tak letos nám pršelo, ano, zima mi zatím teda ještě nebyla, i když divákům asi jo, protože přece jenom třeba předevčírem a včera bylo chladnější ten večer. Já se tam trošku jako naběhám, běhám z jedné scény do druhé, takže já se poměrně jako zahřeju. Mě tam rozhodně zima není. Spíš vlastně je horší, když je vedro, který bylo letos, když jsme měli generální zkoušky, tak to jsme se tam trošku jako vařili. No.
1: Vy jste mi teď opět nahrál krásně na moji další otázku, protože už jsme to zmiňovali, toho Da Vinciho jste oprášili, doslova v divadelní terminologii se to tak říká, oprášit nějakou hru po 5 letech. Bylo to náročné vlastně se zpátky do toho dostat?
2: Bylo, měli jsme teda už nějaký zkoušky přípravný v divadle jeho českým, tady v Budějovicích v květnu, myslím, takže to bylo takový po těch, já nevím, 4 letech, 5, takový oťukávání, zjišťování, co všechno jsme zapomněli, tak to si myslím, že jsme se všichni, já i mý kolegové, a myslím i režisér, tak jako vyděsili, ale to bylo to první a pak jsme vlastně do toho vklouzli poměrně rychle. Před prvním představením pro diváky byly nějaký 2-3 zkoušky jakoby na otáčku a vlastně to velmi rychle zapadlo tam, kde to bylo před těmi lety.
1: No a chtěl byste si na otáčku ještě někdy zahrát v budoucnu?
2: Doufám, že Da Vinciho budeme ještě určitě dlouho hrát. S jistotou vím, že příští rok. Zas myslím, že jsou takovýhle termíny v srpnu. Uvidíme, co bude dál, co vymyslej tady Olga Čubrtová, dramaturgině, specialistka na otáčko.
1: Tak uvidíme. Každopádně dobrá zpráva pro posluchače, že příští rok se dočkají taky Da Vinciho. Herec Martin Pechlát je dnes s námi ve vysílání.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Martine, pokud je řeč o venkovních scénách, tak vy máte velmi bohatou zkušenost taky s letními shakespearovskými slavnostmi. V roce 2008 jste se poměrně, řekl bych, výrazně zapsal jako představitel dvojrole v komedii Omylů. No a pak v roce 2016 jste stvárnil roli Malvolia ve Večeru tří králové na Pražském hradě. Tak tenhle divadelní plenér, myslím ten Pražský hrad třeba, tak to je samozřejmě úplně něco jiného než otáčivé hlediště, ale jak na tyhle inscenace vzpomínáte?
2: Vzpomínám na to velmi rád, teda ta komedie Omylů, musím říct zpětně, že nevím, jestli bych byl ještě toho fyzicky schopnej teď, protože většinou se ta dvojrole hraje, že to hrajou dva herci, ale tenkrát Ivan Raimond, který to režíroval, to jakoby spojil, takže to jsem odcházel z jeviště, rychle se převlíknul a zase mazal na jeviště. Jako užil jsem si to svým způsobem, bylo to 44 představení v první sezóně, ale když to skončilo po tom létě, tak jsem měl taky radost, že si od toho na rok odpočinu. A pak, když jsme dělali Večer tří králový, kde jsem hrál Malvolia, tak to už jsem si užíval asi trošku víc, protože Malvolia je taková střední role, tak si člověk má čas si i mezi výstupama třeba popovídat s kamarádama, s kolegama, je takový celkově uvolnější, Malvol je takový blázen, kterýmu se lidi smějou, má tam hezký výstupy, takže to byla taková ta role, jak já říkám, kremrole. Že jsem si to vychutnal.
1: Kremrole, to je dobrý termín. No, vy jste v jednom z rozhovorů popisoval, nebo vyjmenovával jste výčet vlastně her od Shakespearea, ve kterých jste hrál, se kterými máte zkušenost. Ta zkušenost je poměrně bohatá.
2: Myslíte? Já
1: myslím, že je docela dost.
2: To zase není tak jako moc. Myslím si, že spousta herců má daleko větší zkušenosti se Shakespearem. Já vlastně na těch shakespearských slavnostech jsem hrál 3 inscenace Bouři, komedii Omylů. Večer tří králový, no, Trojlusa Kresida v Hradci Králový, když jsem byl v angažmá. A to si myslím, že je všechno. To zase není tak moc.
1: No, není to tak moc.
2: To si myslím, že mě strčili do kapsy jiní.
1: Ale co vůbec vy a Shakespeare? Jako jsou vám blízké třeba ty texty?
2: Obdivuju strašně, přijde mi to jako neuvěřitelný, fantastický, univerzálně pořád platný. Je to zázrak, když takhle starý text dokáže přetrvat staletí a pořád má co říct, protože se prostě trefil do lidské povahy, do lidských vášní, do všeho, co dělá člověka člověkem. Dokázal to přesně pojmenovat a to asi platilo, platí a bude platit pořád. Hmm. Člověk je v tomhle tom vlastně docela jednoduchý, stejný pořád.
1: Já jsem v úvodu našeho dnešního rozhovoru zmiňoval, že vlastně kromě divadla vy jste poměrně hodně vidět i ve filmu, ale ještě než se dostaneme k tomu filmu, tak poměrně bohatou stopu ve vašem profesním výčtu tvoří taky spolupráce s Českým rozhlasem. Je to něco, co je vám blízké hodně?
2: Musím říct, že mě to hodně naplňuje. Je to jiná forma herectví, jiná forma interpretace. Ta práce s textem, pokusit se přesně interpretovat, ale zase ne tak moc se snažit přebít toho autora, když třeba mluvíme o načítání nějakých knih nebo audioknihách. Pak je jiná práce, když se dělá rozhlasová hra, tak tam se zase naopak člověk musí utrhnout trošku ze řetězu, aby posluchači v podstatě ten vjem doslova vizualizoval, aby se to dokázal představit. Takže je to pestrá práce před tím mikrofonem, záleží na tom, čeho se týká. A baví mě to a moc se těším. Teďka budu na podzim načítat knihu od Jáchyma Topola Peklo neexistuje v Plzeňském rozhlase s Kubou Douravou jako režisérem a na to se teda moc těším, protože shodou okolností jsem tu knihu četl. Velice obdivuju dílo Jáchyma Topola a byl jsem z toho doslova nadšený, unešený.
1: Já jsem se chtěl právě zeptat na to vaše silné vytížení, jak jsem zmiňoval, film, rozhlas, poměrně často i divadlo. Je to i důvod, proč jste se před pár lety rozhodl vlastně se osamostatnit a jít takzvaně na volnou nohu, jak se říká?
2: Byl to jeden z důvodů, že jsem chtěl mít větší možnost ovlivňovat svoji práci, více rozhodovat o tom, co budu dělat nebo nebudu dělat, které nabídky přijmu nebo nepřijmu, protože když jste v divadelním angažmá, tak máte podepsanou smlouvu, trvalý pracovní poměr a to divadlo musí mít vždycky přednost především. Takže se stávalo, že jsem musel odmítat třeba zajímavé nabídky na natáčení věcí, které bych dělat chtěl, ale vzhledem k tomu, že divadlo řeklo ne, tady teď zkoušíš u nás, tak jsem musel říct ano, máte pravdu. Je to tak, prostě to musím respektovat a to mě začalo tak jako omezovat, trošku vadit, že jsem si říkal, že bych asi chtěl spíš si o tom rozhodovat sám, co budu dělat nebo nebudu dělat. Tak jsem to zkusil. Vybral jsem si výbornou dobu, rozvázal jsem pracovní poměr v Národním divadle a půl roku na to začal covid. Takže to bylo opravdu skvělý, takže jsem byl bez stálého příjmu hezky, jako všichni umělci na volné noze a hezky jsem si to vyžral, no tak, ale už je to pryč.
1: No zaplať pánbu je to pryč, ale i na to jsem chtěl částečně navázat, jestli jste toho potom třeba zpětně nelitoval.
2: No v tu chvíli toho covidu jsem toho docela dost litoval, ale pak ne, už jako nikdy jsem toho nelitoval. Myslím si, že pro mě to rozhodnutí bylo správný. Já jsem takhle velmi spokojený s tím, co dělám a jsem jako rád, že si o svý jakoby práci můžu rozhodovat sám, že ale to neříkám nic proti angažmá, jenom pro mě už já jsem byl v angažmá nebo v divadlech vlastně hnedka po škole, tak jsem si to chtěl zkusit taky jako sám.
1: A začínal jste v tom Hradci Králové, jak jste zmínil?
2: Ano, ano, ano. Začínal jsem v Hradci Králové a pak jsem byl vlastně v komedii za Dušana Pařízka a Davida Jařaba a pak jsem šel do Národního divadla a řekl jsem si, že už je taky čas se postavit na vlastní nohy, zkusit to.
1: Říká herec Martin Pechlát, který je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. O tom, co ho čeká v nadcházející divadelní sezóně, tak nejen o tom, ale i o dalších věcech si s ním budeme povídat ještě dál. Za malou chvíli teď nás čeká krátká hudební pauza. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Krátce před polednem stále je se mnou ve studiu náš dnešní dopolední host, herec Martin Pechlát. Využili jsme té vzácné příležitosti, že ho máme tady na jihu Čech, protože aktuálně ho čekají ještě 3 představení na Českokrumlovském otáčivém hledišti. Jak jsme ostatně už zmínili během tohoto našeho dnešního rozhovoru, nabízí se, Martine, tedy otázka, co vás čeká v té nadcházející divadelní sezóně. Zmínili jsme také, že jste na volné noze, ale předpokládám, že ten program budete mít určitě pestrý.
2: No tak to vás asi zklamu, protože víceméně já mám momentálně na repertoáru docela dost inscenací, který, když se všechny tak nějak, jak většinou bývá zvykem, jednou, dvakrát, třikrát za měsíc odehrajou, tak to někdy dělá až 20 večerů. Takže jsem se rozhodl, že tenhle ten rok nenaskouším žádnou inscenaci a počkám, až zase nějaký budou zderniérovaný, abych se s toho úplně nezbláznil. No tak to jsem se takhle rozhodl, načež mi volala Lucie Trmíková z Pražského divadla Jedl, který má dohromady s Honzou Nebeským, se svým mužem, režisérem, a nabídla mi nějakou spolupráci na leden, únor a se říká, Jedlu se neodmítá, no, tak něco mě asi čeká, nechci to ještě konkretizovat, protože to teprve bude ve fázi jako vzniku, celý ta inscenace, i ten text se teprve bude psát, takže leden, únor asi v divadle Rokoko, kde Jedl momentálně má svoji scénu.
1: Takhle, já jsem nemyslel úplně, že by to musely být všechno premiéry zákonitě, ale možná se v tomto ohledu nabízí otázka, jestli vy patříte mezi ty herce taky, který je tedy, jak jsme zmiňovali, vytížený, ale který musí někdy občas jít z té jedné šatny do druhé. To znamená, skončí jedno představení, za pár minut, desítek minut začíná někde další. Máte to taky tak, nebo ne?
2: Nemám, ale stalo se to samozřejmě, že někdy, zvlášť jako o víkendech, že se třeba hraje odpolední představení a hrálo se i večerní, tak párkrát se mi to stalo, ale to jsou takové výjimky. Nebo třeba, když se hrajou 2 představení za sebou, zvlášť o víkendech. Nebo třeba na Silvestra jsme hráli v divadle Palas takhle 2 představení za sebou. Tak to taky bylo srandovní. No. Ale jinak teda ještě mě vlastně čeká. Vrátím se k tomu, jak jste se ptal, tak v divadle X10, což je divadlo na Národní třídě, vlastně Dušan Pařízek udělal takovou trilogii. V loňské sezóně měla premiéru poslední 3. část Amadoka od ukrajinské autorky Sofie Andruchovič. Je to opravdu rozsáhlý román, asi 800 stránkový, kde jsou dějiny Ukrajiny konce 19. a 20. století. To byla naše poslední premiéra, předtím do té trilogie ještě patří Na západní frontě klid, zelené koridory, to je takový diptych, jako 2 krátké inscenace za sebou spojený, a předtím to byla Moskoviáda od Andruchoviče Jurie, což je otec té Sofie Andruchovič. Tak tyhle ty 3 inscenace hrajeme v divadle X10, myslím si, že to za to stojí, že jsou jakoby umělecky náročný, ale i divácky velmi populární.
1: Ještě jedna věc, která s tím vytížením souvisí, a taky se na to ptám herců často, přiznávám se, jak si jim skáče z role do role. Obzvláště ve vašem případě, když jste na té volné noze, hrajete na několika scénách, je to vlastně ze dne na den. Skončíte jedno představení, vyjdete z jedné role a jdete plynule do té druhé. Nedělá vám to třeba potíže?
2: Nedělá. Musím říct, nedělá, že je to pro mě naopak té pestrosti určitá hygiena duševní, že mě baví stvárnit třeba náročný role, jako je třeba v té Amadoce, nebo na západní frontě klid a druhý den hrát v Palasu komedii Geniální nápad, kde používám úplně jiný vyjadřovací prostředky, kde to je takzvaná řachanda opravdu, kde se snažíme co nejvíc ty diváky rozesmát. Je to jiný typ divadla. Tak mě tahle ta žánrová pestrost naopak jako baví a zajišťuje mi to, že neuvíznu v nějakým stereotypu, že se to můžu takhle hezky střídat. To mě vlastně přináší uspokojení.
1: No, když přejdeme teď plynule k tomu filmu, tak momentálně je v českých kinech snímek 6 gramů, kde jste stvárnil taky jednu z rolí. Tak se možná zeptám, jak byste posluchače nalákal na tenhle film a jak vzpomínáte na to natáčení?
2: Myslím si, že diváci, když půjdou do kina na 6 gramů, tak rozhodně neprohloupějí, že se zasmějou. Je tam opravdu jako vynikající herecký obsazení. Já jsem byl nadšený, že jsem si mohl zahrát vedle Ondry Vetchýho, Davida Novotného, Jirky Mádla, Lenky Vlasákový a spousty dalších. Bavilo mě to s nima jako neuvěřitelně, protože to jsou prostě skvělí herci všechno a každý do té své postavy přines něco jako specifického a byla radost při tom natáčení si to s nima zahrát, protože oni vždycky dokážou svého kolegu překvapit, baví je kolegu překvapovat, takže je to takové dobrodružství. Natáčení probíhalo v Litomyšli v zimě, kde opravdu v té době panovaly ty nejtužší mrazy, myslím si, že to dosahovalo až nějakých minus 15 až ke 20, takže to bylo zajít si ven na dvoreček na cigaretku, to vyžadovalo opravdu už velkou dávku závislosti. Ale bylo to prýma, byli jsme tam jako parta sehraná, bydleli jsme v hotelu. Myslím si, že jsme spolu trávili ten čas rádi. A doufám, že se to na tom filmu projevilo, že z něho čiší taková fajn atmosféra.
1: No, pokud byla řeč o čase, tak ten vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Já si dovolím ještě jednu osobní otázku, protože mě to docela překvapilo, když jsem zjistil, že jste prý pracoval jako mikrofonista v České televizi. Tak si říkám, co dělá takový mikrofonista? Co je jeho činnost?
2: Nastupoval jsem v roce 1993 po maturitě, kdy kamarád pracoval v České televizi a nějak mi hodil lano. A mikrofonista v České televizi dělá úplně všechno. Je k dispozici zvukaři, ale zvukaři jak na sportovní přenosy, na televizní inscenace, na filmy, na hudební přenosy. Takže tohleto všechno jsem tam, když jsem tam 2,5 roku pracoval, absolvoval. Byla to pro mě tenkrát vlastně fajn práce, protože se cestovalo po celé republice, jezdilo se všude možně. Mně se to moc líbilo vlastně, no, ta práce. První rok, druhý rok, pak už mě to trošičku... Pak tam byly takové ambice od některých lidí, že bych třeba mohl si trošku zvýšit kvalifikaci a stát se tím zvukařem, že mě zaučili, ale jsem je velmi, velmi rychle s tímhletím názorem odeslal do patřičných míst, že to pro mě opravdu není, že já tak jako natahat ty kabely, držet mikrofon při televizní inscenaci nad hercema, ale co se týče techniky, když jsem chodil se svýma kolegama po nějaký práci na pivo, tak oni se tam bavili vždycky o těch všech možných frekvencích a dynamických mikrofonech. A tak to pro mě byla španělská vesnice a je doposud, takže já jsem byl jenom ta pomocná síla.
1: Takže vy jste si jako mikrofonista vyzkoušel třeba zajištění technické, řekněme, nějakého sportovního přenosu, třeba hokeje nebo fotbal?
2: Ano, rozměstňoval jsem mikrofony, komentátorské stanoviště, propojoval jsem kabely. Ale to byla taková, jako když taková, bych řekl, stavebnice, to nevyžadovalo žádný moc velký extra schopnosti.
1: Ale co je docela zajímavé, jak jsem se dočetl, že ta vaše pozice mikrofonisty v České televizi byl údajně takový hlavní odrazový můstek herectví. To je pravda nebo ne?
2: No tak je fakt, že jsem taky tam točil spoustu televizních inscenací a filmů a tak jsem nějak začal koukat do kuchyně těm hercům a to mě přitahovalo víc než právě ty různé technické specifikace té profese. Takže jsem až jako otravoval některý svý kolegy, že jsem se chtěl třeba bavit o tom herectví, jak to hrál tady ten, jak to hrál tady ten. A oni chtěli zase spíš řešit tu techniku. Tak to jsme se tak jako míjeli. No. Takže ano, svým způsobem to pro mě byl odrazový můstek. Tam jsem asi si říkal, že bych to chtěl zkusit, jako tu profesi hereckou.
1: Já myslím, že to může být i takové hezké poselství na závěr našeho dnešního rozhovoru, že ty cesty můžou být všelijaké a někdy můžou vést opravdu k nějakému překvapivému konci, jako třeba ve vašem případě. Herec Martin Pechlát byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Martine, já moc děkuju za váš čas a přeji, ať se vám daří nejenom v té nadcházející divadelní sezóně, ale hlavně, ať se vydaří i ty tři nadcházející reprízy Da Vinciho na Otáčovém hledišti v Českém Krumlově. Díky, naslyšenou.
2: Já vám děkuju za pozvání, zdravím posluchače a přijďte se podívat na Otáčivý hlediště do Krumlova. Naschledanou.
1: A já vás, milí posluchači, ještě zvu k našemu pravidelnému rozhlasovému sloupku, který nabídneme už za okamžik. Užijte si ho, poslechněte si ho a mějte taky hezký den a hlavně hezký víkend. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Krátce před polednem stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dostárnout do věcí, to je titulek rozhlasového sloupku Jana Flašky. Poslechnout si ho můžete právě teď.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Pamatuju se, že když jsem chodil na střední, posmíval jsem se opeře. Opera je vlastně něco jako divadelní představení, při kterém se divně oblečení lidé toporně pohybují po jevišti a uječenými hlasy zpívají naprosté bláboly, jimiž posouvají vpřed dokonale uhozený děj. Ten jde zpravidla shrnout do jediné věty. Například v opeře Carmen se chlap nechá zničit od ženské, co by dneska měla vlastní reality show, zatímco Španělsko kolem nich řeší emoce výhradně bodáním a zpěvem. Nebo Prodaná nevěsta. Celá vesnice si dělá nároky na jednu a tu samou ženskou, aby se nakonec překvapivě zjistilo, že láska není na prodej. Než na to přijdou, trvá to 2 hodiny hromadného halekání v krojích. A co teprve takový Don Giovanni? Borec balí všechno, co se hýbe, až ho jednou přijde strestat kamenná socha, protože už toho bylo i na peklo moc. Trochu jsem se proto podivil, když můj stejně starý kamarád Martin začal před pár lety do opery dobrovolně chodit. Všiml si přitom, že v hledišti sedí hlavně prošedivělí diváci. Opera z toho bývá nervózní a snaží se nalákat mladé všelijakými moderními prvky. Jenže oni nepochopili, vyprávěl mi Martin, že do opery pořád chodí noví diváci. Akorát jsou to noví staří diváci. Na světě jsou prostě věci, do kterých člověk musí dostárnout. Když mi bylo 15, připadala mi opera jako něco, co si vymysleli staří lidé, aby měli kam chodit v oblecích. Přišlo mi absurdní sednout si na 3 hodiny a poslouchat cizí problémy zpívané v italštině. Jenže člověk časem zjistí, že svět kolem něj se skládá hlavně z věcí, které by mu v 15 připadaly jako špatně napsaná opera. A pak se jednoho dne přistihne, že sám sedí v hledišti a sleduje, jak chlap v punčochách zpívá na kamennou sochu a říká si, no jo, vždyť tohle já znám.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Dnešní poledne oznámí společné vyzvánění dvou gotických zvonů ze zvonice u svatojakubského kostela v zaniklé obci Křtěnov u Týna nad Vltavou. Nejdříve se rozezní starší Jakub, ulitý roku 1503. Po chvíli se k němu přidá jeho větší druh Petr, který je o 18 let mladší. Oba zvony ulil v Praze na Novém Městě zvonařský mistr Bartoloměj. Dodnes jsou zavěšené ve staré dřevěné zvonové stolici a zvoní se na ně ručně. Dobré poledne.

0: proceduru schvalování i samotnou podstatu změn. Podle nich ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu jejich rozdělování. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO tvrdí, že zákon není protiústavní a umožní sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Setinová rally South Bohemia Classic dnes odstartuje z náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. 17. ročník začíná ve 13 hodin příjezdem historických vozidel. Návštěvníci si je můžou prohlédnout až do startu závodu v 16:30 odpoledne. Podle jeho ředitele Pavla Kacerovského je hlavním cílem závodníků preciznost.
1: Měří se čas na setiny. Posádky musí jednotlivými úseky měřených testů projíždět s maximální precizností a kdo je nejpřesnější, tak získá nejmenší počet trestních bodů a díky tomu potom vyhraje. Takže je to o zručnosti, o dobré navigaci a o schopnosti ovládat historické vozidlo.
0: Vinobraní dnes poprvé uvede soběslavské slavnosti. Na dvoudenní festival plný hudby a vína zavítá ve 20 hodin folkroková kapela Moravians. Spolu s nimi do Soběslavy přijedou vinaři ze Slovácka a z Jižní Moravy. Ti návštěvníkům představí tradice spojené právě s vinobraním, řekl ředitel pořádajícího domu kultury v Soběslavi Petr Valeš.
2: Přijedou k nám vinaři ze Slovácka a z Jižní Moravy, aby nám představili tradice, které jsou součástí vinobraní, ať je to zarážení hory, ať je to natahování koštíře, ať je to ochutnávka burčáku, ať je to šlapání hrozna dívčínoškou.
0: U Polné na Šumavě hoří od rána hromada štěpky. Požár likvidují profesionální hasiči z Českého Krumlova společně s dobrovolnými jednotkami z Chvalšin, Boletic a Hořic na Šumavě. Při zásahu jim pomáhají taky nakladače. Doplňuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
3: Velitel zásahu si na místo vyžádal dva nakladače, pomocí kterých štěpku rozhrabáváme a následně prolíváme vodou. Zásah bude trvat určitě řádově hodiny.
4: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Odpoledne od jeho západu ubyde oblačnosti na polojasno až jasno. Naměříme až 29 stupňů, na horách do 25. Vítr bude mírný jihozápadní až západní. Na západě kraje čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. První půle noci bude jasná až polojasná, v druhé půli začne od severu přibývat oblačnosti i srážek. Ochladí se až na 12 stupňů, na horách až na 10. Ranní obloha bude zatažená s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se můžou tvořit i bouřky. Srážky ustanou už během dopoledne a odpoledne čekáme polojasno až jasno. Naměříme nejvýše 24 stupňů. Odpoledne se bude ochlazovat. Na horách nejvýše 19, i tam se odpoledne ochladí. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž klesne na jedničku.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla na Rudolfovské v Českých Budějovicích a k nehodě došlo taky v ulici 1. máje ve Vimperku na Prachaticku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: A u těch dnešních pátečních vás vítá Adéla Jirkalová. V kalendáři máme pátek s datem 4. září. Jsou tam také dvě krásná jména, Jindřiška a Rozálie. Mají svátek tyto dámy. Jindřiška je jméno německého původu, ženská obdoba mužského jména Jindřich, které znamená pán či vládce domu. Rozálie je ženské křestní jméno latinského původu, které znamená růže či vonící po růžích. Rozálím i Jindřiškám tedy jen to nejlepší a komuže budeme gratulovat, dozvíte se v nadcházejících přibližně 50 minutách našeho vysílání. Písničky pro radost začínají právě teď, buďte vítáni při jejich poslechu. Anička Šivalanka má dnes narozeniny 48 let, je z Jindřichova Hradce a my ji tam srdečně zdravíme. Milá Aničko, život je stále krásnější a tak ti přejeme všechno nejlepší, a to zdraví, štěstí, dobrou

rodinnou pohodu, spokojenost. Ať se máš dobře, ať i nadále zůstáváš v krojové družině v Jarošově nad Nežárkou, kde zpíváš a tančíš. Aničko, měj se hezky a díky za vše, co pro krojovku děláš. To vše ti přejí všichni členové krojovky. Prosím o písničku Pamatuj, kde domov tvůj. Hraje Rožmitálská venkovanka. Ano, hraje, respektive hrát bude hned v zápětí a já ráda připomínám, že tato písnička míří Aničce Šivalance. 48. narozeninám. Vše nejlepší přejeme.

Máme tady jedno nádherné výročí. Josef a Jana Lavičkovi z Rychnova u Nových Hradů si připomínají 50 let od svatby. Milí rodiče, dnes je pro nás všechny výjimečný den. Slavíte krásných 50 let společného života a my vám chceme z celého srdce poděkovat. Za váš domov, který jste nám dali, za lásku, kterou jste nás obklopili a za to, že jste nám vždy byli oporou. Přejeme vám, aby vás i nadále provázelo pevné zdraví, klid a radost ze společných chvil. To vám ze srdce přejí dcera Jana s rodinou, syn Stáňa s rodinou, dcera Lucka s rodinou, ke gratulaci se připojují Bláhovi a Dvořákovi. Prosíme o zahrání písničky Svatební polka. Hrát a zpívat bude Iglovanka a písnička míří i od nás, od Českého rozhlasu České Budějovice, a to směr Rychnov u Nových Hradů, manželskému páru Josef a Jana Lavičkovi. Vše nejlepší k vašim 50 společným letům.

čtvrt na jednu pokračují písničky pro radost na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Díky, že posloucháte. Miroslav Fencl z Bavorova slaví 60. narozeniny. Okresní myslivecká rada Strakonice se svým předsedou Milošem Vondráškem přeje panu Fenclovi k jeho životnímu jubileu, kterého se dožívá dne 4. září, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a do dalších let mnoho mysliveckých úspěchů a zážitků. Prosíme o zahrání písničky Mysliveček vyšel z lesa. Malá muzika na uše Pepika je připravena a my zdravíme Miroslava Fencla, který v Bavorově zajisté velkolepě oslaví 60. narozeniny.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A nyní už pozdravujeme do obce Malčice a gratulovat budeme ve dvou přáních ke 64. narozeninám paní Stanislavě Bláhové. Dobrý den, prosím vás o zahrání písničky ve vašem pořadu Písničky pro radost pro naši milovanou manželku, maminku a babičku Stanislavu Bláhovou z Malčic. Do dalších let všechno nej, ať se splní všechno, co si přeje. To přejí manžel vaše a synové Michal a Vašek s rodinami. Děkuji, Michal Bláha. Prosím o zahrání písničky Psaníčko ve schránce od Doubravanky pro paní Stanislavu Bláhovou z Malčic, která oslaví 4. září krásné 64. narozeniny. Stáňa je velice starostlivá manželka, maminka, babička, skvělá kamarádka milující svoji rodinu a parádní dechovku, na kterou jezdí s manželem Vaškem po celém širokém okolí a přitom stále krásně tancují. Milá Stáňo, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všech setkání na dechovce. To přejí manžel Vašek, synové Michal a Vašek s rodinami. Vnoučátka posílají babičce velké a sladké pusinky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky a všichni, co tě mají rádi, a že jich není málo. Za všechny píše Láďa Hřídel. Písnička Psaníčko ve schránce od Doubravanky je připravena a my též srdečně zdravíme Stanislavu Bláhovou do obce Malčice. Vše nejlepší ke 64. narozeninám.

ve čtvrtých zářijových písničkách pro radost Doubravanku hned v zápětí vystřídá keramička. 70 svíček dnes ti září, to už je začátek přání pro Marii Puchmajerovou z Radetic k 70. narozeninám. Jsi stále krásná ve své tváři. Máme tě všichni rádi, ať ti úsměv stále září. Zdraví, pohodu a velkou pusu s láskou posílají manžel Vašek, synové Vašek s Luckou a Přemek s Janou, vnoučata Eli, Luci, Přema a Fíla. Ráda bych poprosila o písničku Byla noc krásná májová, kterou má oslavenkyně ráda, děkuji. Není za co, písnička je připravená a já s dovolením připojím ještě jedno přání, tentokrát k 70. pana Ladislava Jáchyma. Zdravíme ho do Zvíkovského Podhradí. Přání hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje zastupitelstvo obce Zvíkovské Podhradí. Ladislav Jáchym má 70. a 70. též slaví paní Marie Puchmajerová. Přejeme vše nejlepší.

půl jedné. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Písničky pro radost. Teď už nás čekají Babouci, ke kterým dorazila dvě přání. V každém z těch dvou přání jste zatoužili po jiné písničce, ale protože jsme samozřejmě časově omezeni, tak jsem zvolila jednu z těch písniček Já už to políčko nedoorám a věřím, že potěším oba oslavence. Tím prvním je František Louša z obce Lásenice u Jindřichova Hradce, slaví 70 let. Milí manželi, taťko, tcháne, dědo a příteli, všichni ti přejeme k výročí jen to nejlepší, štěstí do dalších let, pevné zdraví, tvoje celá rodina a přátelé. A dále zde máme další velký důvod k oslavě. Jsou to 680. narozeniny paní Libuše Růtové z obce Kluky, okres Mladá Boleslav. Milá maminko, ke tvým dnešním narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu, hodně radosti s pravnoučátek, velkou úrodu na zahrádce a kočičky, ať tě vůbec nezlobí. To ti přejí dcery Eva, Libuše a Anička s rodinami. Libuše Růtová z obce Kluky na Mladoboleslavsku má 680, František Louša z obce Lásenice na Jindřichohradecku má 70 let. V obou případech jste si přáli babouky, tak zde je máte. Vše nejlepší.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: 5. září slaví 75. narozeniny pan Bohuslav Žalud z Borovan. Do dalších let mu přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenost. Pan Bohuslav má 4 vnoučata a já mu přeji, aby z nich měl jen samé radosti. Jestli je to možné, tak mu zahrajte nějakou píseň o Borovanech. Předem děkuji, podepsána Marie Kolářová z Ledenic. My co nejsrdečněji zdravíme dnešního dalšího oslavence, pana Bohuslava Žaluda z Borovan.

To byla Podhoranka v pátečních písničkách pro radost. Bude vystřídána Jožkou Černým hned v zápětí. Prosíme o zahrání písničky od Jožky Černého, Když jsem šel z Hradišťa, pro manžela, tatínka, dědečka, pana Josefa Burdu z Hůr k jeho 75. narozeninám. Ať máš nejen na svých túrách vždy příznivé počasí, pevné zdraví jako skálu a v batohu dostatek energie i dobré nálady. Do dalších let ti přejeme spoustu nádherných tras a šťastných návratů domů. Přání zasílají manželka, dcera s manželem a vnoučata Matěj a Stelinka. Stelinka posílá dědečkovi velkou pusinku. Takové jest krásné přání panu Josefu Burdovi do obce Hůry k 75. Přidáváme se s gratulací a přidáme ještě jedno blahopřání. Vážený pane Burdo, vše jen to na světě nejkrásnější, život plný radosti a splněných přání, zdraví, štěstí, lásku a ještě mnoho nevysloveného k narozeninám přejí zastupitelé obce se starostou Jiřím Borovkou. Přejeme vše nejlepší.

Naše dnešní písničky pro radost ještě rozhodně nekončí, několik přání nás ještě čeká. Teď konkrétně budeme blahopřát k 77. narozeninám do Neznašova panu Václavu Koubovi. Jihočeská Podhoranka posílá tuto gratulaci do Neznašova pro našeho kamaráda a fanouška kapely pana Václava Koubu, který se dnes dožívá krásných 77 let. Všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a pro radost písničku od naší kapely. Pohodlně se usaďte, skleničku vínka nalejte a klidně si s námi zaspívejte. Přejí muzikanti a zpěváci kapely. A já věřím, že poslouchá další dnešní oslavenec, pan Václav Kouba z Neznašova. Vše nejlepší.

A teď už středem našeho zájmu bude obec Hosty, obec, ze které je další z dnešních oslavenců. 4. září oslaví pan Václav Ševčík z Hostů 80. narozeniny. Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přeje zastupitelstvo obce Hosty. Takové je přání Václavu Ševčíkovi a přidáme ještě jedno též k 80. narozeninám. Ovšem teď zamíříme do Kozárovic, odkud je Marie Krotká. Dnes slaví své jubileum paní Marie Krotká z Kozárovic. Přeju jí touto cestou hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a ještě spoustu let v naší obci. Za celé zastupitelstvo obce přeje Milan Suchan, starosta. Prosím o zahrání veselé písně. Věřím, že mistříňanka tento účel splní.

Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Malý hošík pro naši milovanou babičku Marii Augustinovou ze Studené, která se dnes dožívá krásných 84 let. K jejím narozeninám jí přejeme především pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti, radosti a pohody do dalších let. Ať je každý den naplněný láskou, úsměvem a krásnými chvílemi strávenými s rodinou. Toto přání jí posílají dcera Ivana s manželem Milanem, syn Jaroslav s manželkou Jaroslavou, vnoučata Jaroslav, Milan, Karolína, Veronika, Elizabet a Marek a také všech 6 pravnoučat. Ke gratulaci se připojují také sestra Jiřina z Chvaletína a sestra Milča ze Sezimova Ústí. Milá babičko, děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělala. Máme tě moc rádi a přejeme ti krásné 84. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a ještě mnoho spokojených let mezi námi s láskou celá rodina. Takové je krásné přání paní Marii Augustinové ze Studené, taktéž zdravíme. A ještě jedna gratulace, tentokrát do obce Sedlo, paní Marii Bartošové. Zahrajte prosím pěknou písničku k dnešním půlkulatým narozeninám paní Marii Bartošové. Ke krásnému životnímu výročí přejí mnoho zdraví, pohody a spokojenosti zaměstnanci obecního úřadu v Číměři v čele se starostou Radkem Kněžínkem. I paní Marii Bartošové gratulujeme a vše nejlepší.

0: Podcast vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem, reaguje tak na události z okolních zemích. Lidé v Miroticích budou diskutovat o možných dopadech plánovaných větrných elektráren u vrchu Háj. Nezmaři dnes vystoupí při benefici na podporu domova svatého Linharta v Chelčicích. Počasí v sobotu přejde naše území studená fronta. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO, jako příklad uvedl Německo.
2: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
2: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
4: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
2: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: O plánované výstavbě větrných elektráren v Miroticích na Písecku budou dnes diskutovat lidé v místním kulturním domě. Beseda, kterou pořádá spolek Společně za krajinu, začne v 17 hodin. Program popsal předseda spolku Radomír Šafránek, zastupitel kandidující za Svobodní a nezávislý.
5: Miroslav Čížek bude mluvit o vlivu větrných elektráren na sítě energetické. O dopadu na ptactvo bude mluvit ornitolog Zdeněk Štěpánek a pan Michal Demel bude mluvit obecně o větrných elektrárnách, co způsobují nebo jaký mají vlivy na zdraví.
1: Obyvatelé Mirotic budou o výstavbě větrných elektráren hlasovat v referendu 18. září. Benefiční koncert na podporu chelčického domova svatého Linharta se dnes uskuteční v Chelčicích na Strakonicku. Hlavním hostem večera bude kapela Nezmaři. Vystoupí taky uživatelé.

0: No až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž klesne z dnešní dvojky na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody teď hlášené nemáme, se zdržením kvůli opravám silnic počítejte u Majdaleny na Jindřichohradecku, u Vimperka na Prachaticku směrem na Strážný nebo u Malšic na Táborsku. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
2: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
3: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
2: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
3: No.
2: Nechávám vyvětrat jenom.
3: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
2: Ano, jenom řekněte.
3: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
2: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchýní, to víte?
3: Ne.
2: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtanovou. To téma dnešní zní tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtanová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtanová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. U nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou? Nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně, pan Petr, mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech, a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou ty obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě, a to jsou lidé na stavbě, třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky.
2: By někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když
2: ale...
0: vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě, a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je, a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické, vlastně to znamená ty které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické co?
2: Různé tekutiny. Aha. A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtovému lůžku.
0: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdanovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu, jestli
2: prosím, jsem dobře rozuměl. To je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, u palce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se...
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách, na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštelé, na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mask, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu vzitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra. Děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdanové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit. Nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce. Doslova. I na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám váš pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, rozumím. Třeba asi přečíst, co v tom je,
1: protože ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: Že to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží
0: by léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné.
3: strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. Není. Ale ano. Zašla bych za alergologem a nechala bych si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cajtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopečska. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor.
1: Stejně tak s lavorem.
0: Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstve, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou, jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: Se toho nezbavila.
0: No. Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. Spaří to. Mhm. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl. A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdraví a s doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pánbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykóza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Důchody příští rok pravděpodobně navýší vláda jen o zákonnou valorizaci. Onkologické centrum v Motole je i přes včerejší požár v provozu. Z bývalého domu umění v Českých Budějovicích se stane centrum současného umění a architektury. Na jihu Čech se odpoledne vyjasní, teploty jsou skoro tropické. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen zákonnou valorizací. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
2: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
0: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je i přes včerejší požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra a nikdo nebyl zraněný. Podle Dostálové hasiči evakuovali 18 pacientů.
3: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun.
0: Rekonstrukci bývalého domu umění připravují České Budějovice. Radní tento týden schválili vypsání výběrového řízení na první etapu prací. Předpokládané náklady jsou 93 milionů korun. Podle náměstka primátorky Petra Maroše, kandidujícího za hnutí Naše Česko, vznikne v opravené budově Centrum současného umění a architektury. První etapa bude řešit především statiku domu, fasády ze strany náměstí a vznik nového informačního turistického centra v přízemí. Závodníci setinové rally South Bohemia Classic ujedou za dva dny 458 kilometrů. Dnes v 16:30 odpoledne vyjedou z českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. A skončí v Českém Krumlově. Sobotní etapa zavede řidiče až do sousedního Rakouska, řekl ředitel závodu Pavel Kacerovský, kandidující za Naše Česko.
4: Pokračujeme etapou, která vede přes Lipensko do Rakouska, potom se posádky vrátí zpátky na Novohradsko, mají oběd v Nových Hradech a potom zase zpátky přes Rakousko projedou a vrátí se do České republiky, kde vyvrcholí soutěž na hotel rezortu Relax Dolní Vltavici. Sport.
0: Fotbalový klub Spartak Kaplice dnes přivítá legendy z Letné. Někdejší hráči pražské Sparty Jiří Novotný, Jiří Kladrubský, Jaromír Blažek, Vratislav Lokvenc a další nastoupí k zápasu.

0: biozátěž klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ve Strakonicích je hustý provoz v Písecké ulici. U plaveckého bazénu je odstavené nákladní auto a zasahují tam hasiči. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Víkend se už pomalu hlásí o slovo a dnešní počasí nám přináší sluníčko, modrou oblohu, svěží vítr i pěkné odpoledne. Pohodový pátek z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte jeho české odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. Náš regionální stopař Petr Kubát zjistil, že v Bechyňské synagoze se ukrývá zachovalá rituální židovská lázeň mikve. Více v reportáži v této hodině. Nejnavštěvovanější jihočeskou památkou se za letní prázdniny stal zámek Hluboká na Českobudějovicku. Přispělo k tomu nejen dobré počasí, ale i kulturní programy. Už za chvíli na našich vlnách. A nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na americkou zpěvačku Toni Braxton, Roberta Křesťana z Rangers a právě teď na slovenskou star Mariku Gombitovou. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas, České Budějovice. Landštejn, Kratochvíle, Zvíkov nebo třeba Hluboká. Jeho české hrady a zámky přes léto přilákaly bezmála 370 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Nejčastěji ale turisté mířili na zámek Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku.
1: Jdeme tady na zámku, pak bychom chtěla jít do zoo a jezdíme karavanem jakoby po Čechách. Ještě pojedeme na zámek Lednice, ještě do nějaký zoo.
2: Desetiletá Anička Šimůnková přijela se svojí rodinou na zámek Hluboká, který jenom přes letní prázdniny navštívilo bezmála 91 tisíc lidí, říká kastelán Martin Slaba.
3: Což je o tisícovku více, než to bylo v roce minulém. Ale je zajímavé, když se podíváme na celou sezónu, tak jsme měli asi o 4 tisíce lidí méně, což je vlastně takový jako přirozený výkyv.
2: Nejoblíbenějším prohlídkovým okruhem byl jako v předešlých letech okruh nazvaný reprezentační pokoje. Návštěvníci ale taky často volili nově upravenou trasu zámecké kuchyně.
3: Na začátku léta jsme otevřeli kuchyni v režimu free flow, to znamená bez průvodce. Chtěli jsme zjistit, jestli o takovou službu na Hluboké bude zájem a zjistili jsme, že nárůst do kuchyně byl v řádu desítek procent, takže opravdu návštěvníci tuto službu vítali a návštěvnost kuchyně se velmi zvýšila.
4: Teďka procházíme z velké teplé kuchyně do cukrárny. Za chviličku mineme dřezy, kde se mylo nádobí.
2: Okruh zámecké kuchyně si při návštěvě zámku vybrala i Eva Drabantová.
5: Já si myslím, že keď máte rádi vaření, tak vám stačí, že se to projdete a pozrite si ty pamiatky alebo ty expozice sami. Máme čas na to, aby jsme si pozreli, co chceme, pomaličky.
2: Prázdninovou návštěvnost hodnotí Národní památkový ústav pozitivně. Oproti loňskému roku zaznamenali mírný nárůst, říká mluvčí územní památkové správy Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
6: Nejnavštěvovanější památkou během letošních prázdnin byl zámek Hluboká, hned za ním se umístil zámek v Českém Krumlově a velmi dobře si vedly také zámky v Jindřichově Hradci a Dačicích nebo hrady Landštejn a Nové Hrady.
2: K dobrému výsledku podle ní přispělo nejen počasí, ale taky programy, které jednotlivé památky během léta nabídly, ať už se jednalo o výstavy, kulturní akce, večerní nebo hrané prohlídky.
6: Výrazný nárůst návštěvnosti zaznamenal například Jindřichův Hradec, kam během prázdnin přišlo téměř o 16% návštěvníků více než ve stejném období loňského roku. Velkému zájmu se tam teď těšily především noční prohlídky a také nová výstava Veličenstvo před branami, která je součástí letošního projektu Národního památkového ústavu Šlechta na cestách.
2: Během prázdnin navštívilo 13 českých památek ve správě Národního památkového ústavu bezmála 370 tisíc návštěvníků. Z Hluboké nad Vltavou Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pokud patříte mezi ty, kteří holdují kultuře, poslouchejte pozorně. Film, rozhlas i divadlo. Všechna tato působiště stále stíhá herec Martin Pechlát. Momentálně si po 5 letech opět zpříjemnil závěr léta na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kde se objevuje ve hře Da Vinci jako představitel hlavní role Silvia. Nejen o této roli si s ním v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička. Část rozhovoru nabídneme už za chvíli po písničce.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské odpoledne a Český rozhlas České Budějovice. Po 5 letech zavítal herec Martin Pechlát na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, aby oprášil inscenaci Da Vinci v režii Petra Zelenky. Jak se představiteli několika filmových i seriálových rolí hraje na točně v zámecké zahradě a co má s hlavní postavou Sylvia společného? Nejen na to se ho ptal Matěj Vodička.
1: Tak myslím si, že postava, kterou tam stvárňuji, je takovej typický nadšenec pro umění a všechno ostatní, včetně jeho soukromého života. I ženy je tak trošičku na druhé koleji. Je zcela zaujat svojí vášní pro umění, že tak trochu nevidí nic jiného. Čímž, když se mu otevře cesta do minulosti, tak je nadšením, dalo by se říct, bez sebe, že se setká s takovým velikánem, jako je Leonardo da Vinci. Ale je tam i trošku taková katarze, jak říkám na závěr inscenace, jestli celá ta naše cesta do minulosti byla jen způsob, jak zažehnat manželskou krizi, tak to byl poněkud netradiční způsob. Takže myslím si, že to má jako je happy end, že se nám na konci to manželství podaří zase spojit.
2: Da Vinciho režíroval Petr Zelenka, který připravil tuhle inscenaci společně s dramaturgyní Českého divadla Olgou Šubertovou. V jednom z rozhovorů, konkrétně před 5 lety, když se uváděl Da Vinci premiérově, tak Petr Zelenka o vás řekl, že tahle hra bude zlatý hřeb, řečeno vaší kariéry. Bude to v podstatě Woody Allen v jeho nejlepších letech. Tak s tímhle tvrzením byste souhlasil?
1: Tak to Petr doufám trošku nadsadil, že zlatý hřeby ještě budou jiný. Každopádně je to jeden z velkých počinů mý divadelní kariéry, protože hrát na otáčivém hledišti v Českém Krumlově se jen tak nikomu nepodaří. Takže jsem měl velkou radost toho, že jsem byl do toho oslovený. A k té charakteristice té postavy, když jsme to zkoušeli, tak jsme to tak jako s Petrem hledali, ten charakter. Nakonec nám toho právě vyšel takovej trochu Woody Allen, takovej člověk, který je neustále jako nadšenej a živej a vlastně má spoustu takových parazitních pohybů a projevuje ty svoje emoce jakoby trošku pro diváka neadekvátně vůči té situaci, kde je.
2: A ještě navíc v nejlepších letech, jak
1: říkal Petr Zelenka. A ještě v nejlepších letech, no tak už to už je 5 let, no.
2: A myslím, že 5 let ještě krátká doba. Ale vy jste to sám naznačil, ta českokrumlovská točna v zámecké zahradě je velmi specifickou scénou, možná pro herce žádanou svým způsobem. Je to specifické samozřejmě nejen pro toho diváka a jeho zážitek, ale především pro toho samotného vystupujícího, protože samozřejmě zámecká zahrada, obzvlášť ve tmě, skýtá mnoho nástrah, hrajete venku a ta orientace v prostoru zámecké zahrady není úplně jednoduchá. Tak jak jste se s tím vy osobně zžil? Dává vám to otáčko hodně zabrat?
1: Neřekl bych, že mi dává hodně zabrat. Má to svoje takový jako specifický zážitky, no. Může se vám stát, že třeba na vás bude pršet, že je vám vedro, někdy je vám zima, hraje se pod širým nebem venku, takže to je na tom zajímavý, ale samozřejmě, i když se hraje ve tmě, tak vždycky tam máme nějaký jako světýlka pomocný a známe ty cesty, už to máme nachozený, takže nestává se, že by tam někdo o něco zakopil, když samozřejmě stát se to taky může. Stane se někdy, že tam přeběhne nějaký zvířátko. Je to v tomhle tom jako zajímavý. Teď byl nádherný úplněk před pár dny, tak taky vytvořil fantastickou kulisu, si myslím, pro diváky. No, mám to rád.
0: Celý rozhovor s Martinem Pechlátem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopolední host bude opět v pondělí 7. září, kdy moderátor Matěj Vodička ve vysílání přivítá Žanetu Kubovou Andělovou ze školy Populo. Tématem rozhovoru bude doučování dětí i dospělých, tak se nás nalaďte jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin a 35 minut. Headway a jeden z diskotékových pilířů deváté dekády, to byla píseň What is Love z roku 1993 na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Kudy letos pojede a povede populární cyklistický etapový závod okolo jižních Čech? A mnohem více z regionálního sportu se dozvíte právě teď ve sportovní pozvánce Kamila Jáši.
1: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Je tady pozvánka na první zářijový víkend tohoto roku. Vévoditý bude cyklistika. Podrobně rozebereme sobotní a nedělní etapu cyklistického závodu okolo jižních Čech a dojde i na fotbal.
2: Sport na víkend.
1: Populární cyklistický etapový závod okolo jižních Čech se jede od čtvrtka do neděle. Startovní a cílová města Třeboň, Studená, Český Krumlov, Nové Hrady, a o sobotě a o neděli mluví ředitel mezinárodního cyklistického závodu Jan Hájek.
3: Třetí etapa v sobotu bude královská, nejtěžší. Nově máme z toho radost Prachatice, takže z Prachatic na hotel Rankl, což je na Horské Kvildě. To bude nejtěžší etapa, když závodníci budou závodit, budou aktivní, tak by měl rozhodnout o celkovém pořadí závodu. A dá se říct možná taky tradičně už poslední etapa z Trhových Svinů do Jindřichova Hradce.
1: Poslední etapa je na programu v neděli, kdy v Jindřichově Hradci v cílovém prostoru pořadatelé připraví jako doprovodnou součást závodu okolo jižních Čech závod pro děti a handicapované.
2: Sport na víkend.
1: A jdeme na fotbal. Po pátečním třetiligovém zápase Dynama České Budějovice s Béčkem Dukly ve čtvrté lize Hluboká bude hrát se Soběslaví. A v sobotu od 10 hodin a 15 minut se představí doma Český Krumlov v souboji s Křimicemi. Tady je kompletní program páté ligy, tedy krajského přeboru. Po pátečních třech zápasech Olešník Dražice, Mirovice Semice a Zlatá Koruna Meteor Tábor jsou v sobotu v plánu další tři zápasy. V pátém kole na sebe v 10.30 narazí Jindřichův Hradec a Sokol se Zimovo Ústí. V 15 hodin Protivín a lídr soutěže z Dolního Dvořiště. A v 17 Osek a Slávia České Budějovice. V neděli můžete vyrazit na pátou ligu na dvou místech. 10.30 Třeboň Roudné a v 17 hodin Strunkovice nad Blanicí Kaplice.
2: Sport na víkend.
1: A ještě královna sportu. V neděli se uskuteční v Písku třetí kolo krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se společně potkáme někde na stadionu nebo přímo u trati cyklistického závodu. Nezapomeňte, že v pondělí na této stanici krátce po půl třetí odpoledne uslyšíte sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Věděli jste, že v Bechyni na Táborsku je židovská synagoga, kde se zachovala i rituální lázeň mikve? Budovu v Široké ulici má od židovské obce pronajatý klub českých turistů a vybudoval tam muzeum turistiky. Dnes se tam vypravil náš regionální stopař Petr Kubát.
2: My jsme s Petrem Chaloupkem z klubu českých turistů v Bechyni přišli do místní synagogy, kde je aktuálně muzeum turistiky.
3: V té hlavní části, v té budově, je historie klubu českých turistů od toho založení, protože klub českých turistů už je tady víc jak 100 let, ještě z Rakouska-Uherska už fungoval. Jsou tady odkazy na známky, mapy, prostě průvodce, že jo, které se vydávaly, jednotlivé chaty, které patří nebo patřily klubu českých turistů, a v té horní části, v té ženské, na tom balkóně, která je v té synagogy oddělena, tak tam je expozice o židovském osídlení Bechyňska a Vltavotýnska.
2: Tady jsou i dobové odznaky.
3: Jsou to vlastně odznaky jednotlivých třeba zimních, letních srazů, výkonnostní odznaky. Každý klub českých turistů si tam vyznačil třeba nějakou znestesku a kde, když jste navštívil 10 míst, tak jste mohl získat ten odznak.
2: Zároveň je tu i jedna část, která je běžně nepřístupná, ale při výjimečných příležitostech, jako je třeba Noc kostelů, do ní mohou návštěvníci nahlédnout.
3: To je taková kuriozita, o které málo kdo ví. V té vedlejší části, v tom domě vedlejším, která už patří klubu českých turistů, kde máme jako řídící středisko, máme tam kinosál, recepci, toalety a tak dále, tak je tam i zachovalá obřadní lázev mikve. Židovské obyvatelstvo, když přicházelo vlastně na obřad, že jo, tak mělo být očištěno, takže ve sklepě tam je zachovaná a je tam stále voda v nádrži.
2: Můžeme se jít k ní podívat?
3: Můžeme.
2: Petr Chaloupek otevírá dřevěné dveře a vcházíme po schodech dolů do absolutní tmy.
3: Ona je zanesená, takže to bylo jenom prostě se tam zanořit a vlastně rituálně se omýt.
2: To bylo pro jednoho člověka.
3: Pro jednoho člověka, tady byla lavice, že, takže sedělo, povídalo se. Je to jako očistná lázeň, nemá to žádné léčivé účinky. Ta lázeň musela mít svůj vlastní zdroj vody, to znamená jako studna, anebo musela mít zdroj jako z vody dešťové. Jo, to je tady vidět na stěně, tady mohla přitékat voda, nevíme, jak to bylo dál. A patrně tady je zazděné nějaké okno, které vedlo vlastně krz hradební zeď ven z města.
2: Kdy se sem zájemci můžou třeba přijít podívat?
3: Zájemci se sem můžou jako ve výjimečných případech, buď si to musí objednat teda u nás v muzeu, a většinou to otevíráme, když máme muzejní nebo kostelní noc, takže to tady osvítíme svíčkami a lidi sem pouštíme.
2: Doplňuje Petr Chaloupek. Z Bechyně Petr Kubát, Český rozhlas.
1: A já doplním, že v září je muzeum turistiky v Bechyni otevřené už jen o víkendech od 9 do 17 hodin.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profi kolegy. V neděli bude připravovat kynutý česnekový koláč od Jany Jankůjové z Olomouce, recept z prvního místa roku 2024, cukrář a pekař Josef Maršálek. Navštívit ho jel kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na
3: normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankůjová, autorka receptu.
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu. Já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Co to snad musel někdy dělat?
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: Těšte se i vy, celý recept krok za krokem vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete už nyní na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Jany Jankůjové z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Maloobchodní tržby v červenci opět rostly, meziročně se zvedly o necelých 5%. Mobilní aplikace Spastic Prevent upozorňuje pacienty po mozkové mrtvici na možné známky spasticity. Policie zadržela v Rumunsku trojici mužů podezřelých z odpálení a vyloupení bankomatu v pražských Kunraticích. Přechod studené fronty bude nad ránem znamenat déšť nebo bouřky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlily meziroční růst na 4,8%. Rostou tak už 32 měsíců v řadě, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se tržby v červenci zvýšily o 0,6%, pokračuje vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSU Jana Gotwaldová.
3: Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu.
2: Největší podíl na růstu maloobchodu měly internetové a zásilkové obchody. Tržby jim meziročně stouply o 12,4%. Pokles tržeb zaznamenaly třeba prodejny s výrobky pro domácnost. Pražští kriminalisti ve spolupráci s kolegy ze Slovenska a Rumunska objasnili květnový výbuch bankomatu v Kunraticích. Pachatelé z něho odnesli přes 300 tisíc korun a způsobili celkovou škodu přes 900 tisíc, informoval o tom mluvčí pražských policistů Richard Hrdina. Tři cizince policie zadržela v Rumunsku. Po útěku z Česka pokračovali v trestné činnosti i v Bratislavě. Nová mobilní aplikace Spastic Prevent může usnadnit včasné odhalení spasticity po mozkové mrtvici. Svalové napětí se totiž u některých pacientů zvyšuje postupně. Potíže se pak můžou objevit až několik měsíců po cévní mozkové příhodě. Program pomocí jednoduchých otázek a obrázků sleduje pohyb, bolest i zvládání běžných činností, vysvětlil primář neurologického oddělení Českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý. Pokud aplikace vyhodnotí možné riziko, nabídne kontakty na specializovaná centra. Benefiční koncert na podporu chelčického domova svatého Linharta se dnes uskuteční v Chelčicích na Strakonicku. Hlavním hostem večera bude kapela Nezmaři. Vystoupí taky uživatelé sociálně terapeutických dílen a dětský divadelní soubor s představením Kráska a zvíře. Výtěžek z akce půjde na zakoupení keramické pece do sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace chelčického domova, který se věnuje lidem s různými druhy postižení. Koncert začne v letním amfiteátru v 17 hodin a 30 minut. Obecně prospěšná společnost zveřejnila tyto informace na svém webu. Sport. Kanoista Václav Chaloupka poprvé vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Mezi ženami dojela Martina Sadková ve Francii šestá a přišla tak o vedení v celkovém pořadí světového poháru. Zvítězila Slovenka Paňková a novou lídryní seriálu je Slovenka Chočevarová. A hokejisty Českobudějovického motoru čeká poslední domácí přípravný zápas před novou sezónou. V Budvar aréně budou hrát proti německému Straubingu. O duelu vás budeme informovat živými vstupy. Na místě budou naši redaktoři. Přihlásí se do dne v kraji i do zpráv. Hrát začne v 17.30. V neděli potom českobudějovičtí oplatí svou návštěvu v Německu. Motor má zatím v přípravě vyrovnanou bilanci 4 výher a 4 proher. Do nové extraligové sezóny vstoupí domácím zápasem proti Mladé Boleslavi 16. září.
0: Počasí.
2: Odpoledne se bude vyjasňovat, teploty vystoupí až k 29 stupňům, na horách maximálně k 25. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní, na západě kraje čerstvý nárazový.

0: bazénu stojí nákladní auto a v okolí se tvoří kolony i na příjezdu do Strakonic na silnici 4 od Vimperka. Další nehody máme hlášené z Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku na hlavním tahu 23 a taky v Třebanicích u Lhenic na Prachaticku. Tam míří záchranáři. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemné a pohodou naplněné páteční odpoledne z Jihu Čech. V 15 hodin na téměř 5 minut pokračuje svou druhou hodinou jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy ten správný čas, kdy se společně opět budeme věnovat zajímavým tématům. Co myslíte? Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Předpokládám, že samozřejmě víte, pokud si ale nejste 100% jisti, odpověď nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Desítky artefaktů, včetně unikátního zlatého kování z míst dnešní Ukrajiny, nabízí v Českých Budějovicích výstava Jihočeského muzea Po dálnici do pravěku. Návštěvníci na ní najdou archeologické nálezy z míst, kde právě teď vede jihočeská část dálnice D4. Víc vám o nich povíme už za chvilku v reportáži. A necháme zaznít písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Syra Eltona Johna, Petera Nadě a právě teď na Hanu Zagorovou. Ať už si páteční odpoledne užíváte jakkoliv, příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Dlouhé roky archeologové vnímali sever Písecké jako oblast bez většího dlouhodobého osídlení. Až průzkum před stavbou dálnice D4 mezi roky 2021 a 2023 na severu okresu ukázal, jak moc se mýlili. Jeho výsledky teď přibližuje výstava po dálnici do pravěku. Návštěvníci na ní uvidí desítky různých artefaktů z dob od pravěku až po středověk.
1: Je průhledný, to se mi moc líbí, a starý, lidi před strašně velkou dobou ho používali.
2: Jedna z návštěvnic výstavy Jana Dolejšková si prohlíží křišťálový artefakt starý až 1,5 milionu let. Zaujaly ji ale i novější nálezy pocházející ze stavby dálnice D4.
1: Zlaté kování a potom zlatá římská mince tam je. Krásná malá, tak to se mi moc líbilo.
2: Právě na zlatou destičku skytského původu se třemi vystupujícími dračími hlavami upozorňuje hlavní autor výstavy a archeolog muzea Ondřej Chvojka.
3: Jedná se o artefakt, který je patrně kováním z koňského postroje nebo možná z oděvu, a nebo, jak můžete vidět, máme zde i rekonstrukci skytského bojovníka, jeho vybavení. Spolupracujeme s panem Říčanem a ten se domnívá, že tyto předměty zdobily toulec na šípy.
2: Podle vedoucího muzejních archeologů a spoluautora výstavy Petra Zavřela pochází unikátní kování pravděpodobně z oblasti dnešní Ukrajiny.
4: Je to jeden z nejhodnotnějších nálezů tohoto typu ve střední Evropě vůbec. Skutečně jeho cena je nevyčíslitelná a dokazuje to jenom, že ty jižní Čechy byly skutečně komunikační koridor na všechny světové strany.
2: Návštěvníci můžou ve vitrínách vidět i artefakty typické pro střední Podunají, které se na jihu Čech podařilo najít vůbec poprvé, vysvětluje Petr Zavřel.
4: Tady stojíme před vitrínou, kde je několik kusů takzvaného Mont Idolu, což je keramický výrobek, má takový půlměsícovitý tvar. Jeho nejčastější výklad je, že sloužil k nějakým náboženským nebo kultovním obřadům s kultem měsíce.
2: Výstava navazuje na 5 let starou prezentaci nálezů ze stavby dálnice D3 a zachycuje hlavně pravěké a starověké osídlení severního Písecka. O něm se donedávna mezi odborníky mluvilo jako o takřka lidu prázdné oblasti. To ale Petr Zavřel vyvrací.
4: Není to pravda, samozřejmě nikdy se nebudeme moc vyrovnat, co se týče počtu nálezů po Labí, ale právě v poslední době je tady celá řada neskutečně zajímavých nálezů prakticky ze všech pravěkých období, které ukazují, že jižní Čechy byly skutečně transitní oblastí.
2: Podle Ondřeje Chvojky se výstava částečně zaměřuje i na raný středověk.
3: Jsou tam vystavené velmi zajímavé nálezy, například z Kožlí u Čížové, kde máme úžasné nálezy ze sídliště. Jsou tam doklady nejenom těch pohanských Slovanů, ale už i těch prvních křesťanů, včetně křesťanských křížků.
2: Jak Ondřej Chvojka připomíná, příprava všech vystavených nálezů trvala odborníkům několik let.
3: Máme deseti nebo spíš statisíce artefaktů, které je potřeba umít nějakým způsobem třeba i slepit, zrekonstruovat, zrestaurovat. A to není ze dne na den. Chviličku trvá samozřejmě, než se to celé zpracuje.
2: Návštěvníci Jihočeského muzea mají možnost si nálezy ze stavby dálnice D4 prohlédnout do 20. září. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Láska a data skupiny Činasky na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,3.

0: Schwarzenberg nám hrál a Karel Zich v odpoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Prohlídku běžně nepřístupného španělského křídla zámku v Jindřichově Hradci, velitelství schwarzenberské granátnické gardy v Českém Krumlově nebo putování za vodárenskými památkami v Hluboké nad Vltavou. Září bude ve znamení Dnů evropského dědictví. Lidé se při mimořádných prohlídkách podívají do běžně nepřístupných prostor na téměř 700 místech v Česku. Na víkendový program je o českých památek, které jsou ve správě Národního památkového ústavu, nás teď upozorní jeho mluvčí Markéta Slabová. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne vám i posluchačům.
0: Jak už jsme v úvodu zmínili, lidé se budou moci podívat do míst, která nejsou běžně přístupná. Kde a kdy to bude?
1: Máte pravdu, těch příležitostí bude během září hned několik, vy jste to vyjmenoval, ale raději zopakuji. O tomto víkendu se například v Jindřichově Hradci otevřou běžně nepřístupné interiéry španělského křídla. Posluchači se dostanou i do soukromé kaple Jindřicha IV. Z Hradce, ale také do zámeckého podzemí, kde se budou moci podívat na zámeckou studnu doslova ze spodu. Ve stejném termínu mohou zájemci vyrazit také na horní zámek na Rožumberku. Ten jsme převzali teprve nedávno, dlouhá léta sloužil jako učiliště a rekreační zařízení České pošty. My teď objekt budeme obnovovat do podoby, kde tu žili Bukovejové, takže posluchači budou mít jedinečnou příležitost vidět, jak ten objekt ještě vypadá před obnovou. No a o týden později se otevřou sklepy hradu Landštejn a v sobotu 12. září bude v Českém Krumlově mimořádně přístupné také velitelství schwarzenberské granátnické gardy.
0: Dny evropského dědictví ale nejsou jen o mimořádných prohlídkách. Co ještě památky tam vidnou?
1: Na Hluboké se například návštěvníci vydají po již zmiňovaných stopách zásobování zámeckého areálu vodou. Po prohlídce vodárny v Podskalí, což je místní část Hluboké, vyrazí až k vodárenské věži u zámku. Doprovázet je bude odborník na technické památky Zdeněk Weindl. Bohatý program bude po celý měsíc také v Českém Krumlově. Kromě zmíněné prohlídky budovy velitelství jsou tu připravené přednášky, vystoupení schwarzenberské granátnické gardy, troubení gardových trubačů ze zámecké věže a na konci měsíce se program propojí se svatováclavskými slavnostmi.
0: Bohatý kulturní program připravili na září, ale též i památky, které se do Dnů evropského dědictví přímo nezapojují. Dnes například zámek Kratochvíle.
1: Ano, už dnes večer od 7 hodin na Kratochvíli zazní rockové balady, tedy skladby legendárních kapel jako Queen, Metallica, Nirvana, Aerosmith a dalších, a to v netradičním aranžmá pro smyčcové kvarteto. Slyším se několikrát, tak se mi špatně mluví. Kratochvíle bude žít i v neděli během tradiční poutě, no a ráda bych upozornila, že v Jindřichově Hradci je výstava Veličenstvo před branami a v Dačicích zase výstava Samá voda, která vypráví o historii koupání, lázeňství a plavání.
0: Říká mluvčí správy Národního památkového ústavu Markéta Slabová. Markéto, mějte se hezky a pěkné odpoledne.
1: Děkuji za telefonát, věřím, že si posluchači vyberou nějakou pěknou akci a přeji krásné září všem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Po velké proměně části svratky v Brně vědci z Akademie věd zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos monitorují rybí plůdek a sledují, jestli se tu původním druhům daří přirozeně rozmnožovat. Výzkum by mohl také ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné toky městských řek.
1: Takže tady v tomhle bodě je několik jelců tloušťů a taky tady je pár parem obecných.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zjišťuje, jestli se po protipovodňových úpravách části řeky Svratky v Brně daří plůdku původních druhů ryb.
1: To jsou malinké rybičky, které se z jiker vykulily v letošním roce. Množství toho plůdku a jeho složení vám právě ukazuje, jak kvalitní je tady prostředí.
2: Prochází korytem řeky Svratky podél nové náplavky a v ruce drží podběrák.
1: Já mám v ruce keser. Doprovázím tady kolegu, který loví elektrickým agregátem.
2: Tím je Krištof Pospíšil z Ústavu biologie obratlovců a Mendlovy univerzity.
3: Já mám na sobě bateriový elektrický agregát.
2: Máte na krku něco, co vypadá trošičku jako autobaterka, ale je to nějaké ovládání. V ruce máte takovou síťku.
3: My tím vlastně lovíme ty ryby. Jak my je vlastně tím elektrickým agregátem slovíme, tak je pak můžeme determinovat.
2: Determinovat určit.
3: To vlastně živé pouštět zpátky, protože jsou pouze omráčená.
1: Tloušť třikrát, parma dvakrát.
2: Luděk Šlapanský hlásí každou rybu a na břehu stojí Michal Janáč z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a pečlivě každou zapisuje.
4: Předtím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ta voda tekla, kde ten plůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
2: Popisuje původní podobu řeky. Po nedávných úpravách má Svratka pestřejší prostředí. Teď ale věci zjišťují, jestli z něj skutečně těží i původní druhy ryb.
4: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat. Máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, takže čekáme, že ta pestrost se zvětší.
2: A první čísla podle jeho kolegy Luďka Šlapaňského naznačují, že změna už se děje. V roce 2009 tu odlovili 10 kusů plůdku 3 druhů ryb. Loni už 150 kusů a letos čekají ještě víc.
1: Jsme do akvárka teďka tady malou ostroretku. Letos jsme teda potvrdili, že se tady dokáže rozmnožovat přirozeně.
2: Takže parma, ostroretka,
1: jelec tloušť, plůdku a ještě oukleje obecná. V případě parmy ostroretky je to ukázka, že tahle revitalizace pomohla a ty ryby se tady přirozeně rozmnožují.
2: Přesná data vědci teprve vyhodnotí, už teď ale pozorují, že by se Svratka po úpravách skutečně mohla stát vhodnějším místem pro původní ryby. A jestli by její proměna mohla být i návodem pro další města, která chtějí oživit své silně ovlivněné toky řek. Z Brna, Marek Jencl, Český rozhlas.

0: Rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Počasí nám dnes přináší takový normální, příjemný a stále ještě letní den. A přes víkend by nás už neměly sužovat vysoké teploty, pokud se těšíte na chaty, chalupy nebo zahrádky.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás v následujících dnech čeká, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a ráno nás rychle přejde studená fronta. Noc ještě začne malou oblačností. V její druhé polovině, tedy polovině noci, ne oblačnosti, začne od severu přibývat frontální oblačnost i srážky. K ránu bude tedy převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami a s ojedinělými bouřkami. Teplota klesne na 15 až 12 stupňů. Už dopoledne ale srážky od severu ustanou, bude se vyjasňovat, takže odpoledne nás čeká slunečné počasí. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 17 až 20, ale brzy odpoledne už se bude ochlazovat. Vítr povane mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
0: Sobota tedy celkem v pohodě, a jaká bude neděle?
2: V neděli i v pondělí bude přes střední Evropu k východu putovat tlaková výše. V neděli čekáme slunečné počasí, jenom k ránu se přechodně objeví ojedinělé mlhy, hlavně blízko vodních ploch a v údolích. Teplota ráno klesne na 12 až 8 stupňů, v údolích ke 4 a odpoledne vystoupí na 18 až 22. Vítr povane jenom slabý proměnlivý.
0: Přinese start příštího týdne také pěkné počasí?
2: Přineste oteplení. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přechodně oblačno. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 9 stupňů a odpoledne vystoupí na 24 až 28. Vítr povane jenom slabý jižních směrů do 3 metrů za sekundu.
0: A co nám počasí vymyslí na úterý?
2: Ještě vysoké teploty, ale další frontu nebo zvlněné frontální rozhraní. Zpočátku bude polojasno, ale odpoledne od severozápadu se zatáhne a místy se objeví přeháňky nebo bouřky. Později večer a v noci na středu budou ty srážky četnější a trvalejší. Teplota ráno bude mezi 16 a 12, odpoledne mezi 25 a 29 stupni. Vítr povane mírný, západní až severozápadní, 3 až 6 metrů za sekundu, ale v bouřkách bude zesilovat. A pak v dalších dnech to vypadá na nějaké srážky a odpolední teploty kolem 20.
0: Říká Eva Houbová, které děkujeme, přejeme klidný zbytek služby a krásný víkend. Naslyšenou.
2: Děkuju vám, mám taky naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vodohospodáři začnou upouštět kvůli suchu Slapskou přehradu. O možných dopadech plánovaných větrných elektráren u vrchu Háj budou dnes diskutovat lidé v Mirovicích. Noční teploty klesnou k 12 stupňům, nad ránem začne pršet. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale beze změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Lidé v Mirovicích na Písecku budou diskutovat o plánované výstavbě větrných elektráren. Beseda v místním kulturním domě, kterou pořádá spolek Společně za krajinu, začne v 17 hodin. Program popsal předseda spolku Radomír Šafránek, zastupitel kandidující za Svobodné a nezávislé.
2: Jaroslav Čížek bude mluvit o vlivu větrných elektráren na sítě energetické. O dopadu na ptactvo bude mluvit ornitolog Zdeněk Štěpánek a pan Michal Demel bude mluvit obecně o větrných elektrárnách, co způsobují nebo jaký mají vlivy na zdraví.
0: Obyvatelé Mirovic budou o výstavbě větrných elektráren rozhlasovat v referendu 18. září. Vodohospodáři začnou poprvé v historii doplňovat Vltavskou kaskádu vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné opravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly zajistí voda ze Slap.
3: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
0: Setinová rally South Bohemia Classic dnes odstartuje z náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Startu 17. ročníku tohoto závodu je v 16:30 odpoledne. Podle jeho ředitele Pavla Kacerovského je hlavním cílem závodníků preciznost.
4: Měří se čas na setiny. Posádky musí jednotlivými úseky měřených testů projíždět s maximální precizností a kdo je nejpřesnější, tak získá nejmenší počet trestních bodů a díky tomu potom vyhraje. Takže je to o zručnosti, o dobré navigaci a o schopnosti ovládat historické vozidlo.
1: Počasí.
0: Noční teploty klesnou k 15 až 12 stupňům, nad ránem začne pršet. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne ale srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda dvou aut zpomaluje jízdu na hlavním tahu 20 u Sedlice na Strakonicku a osobní auto s cyklistou se srazilo v Jivně na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kde nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václave.
3: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozená vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulil? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule? Jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla krychle.
3: Koule. Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak živé
2: krychloviště. I vy jste vlastně krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás.

0: Já jsem původně krychlé. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
1: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný krychl.
0: Koule, říkejte všude, koule.
1: Koule?
0: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
1: A před krychlemi krychle?
0: No.
1: A co tím sledujete?
0: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
1: Ne, jo. Teď patří krychlým.
0: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
1: Ano.
0: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
1: Ne.
0: Je. Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči, má namaulouvaný. Co se nám stalo?
1: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
0: Jo.
1: Já jsem v podstatě koule.
0: Vy jste koule, to je bájsný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
1: Vy jste říkal, že vy jste krychle.
0: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
1: krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle.
0: Tohle je blbost, víte.
1: Co je blbost, krycha nebo koule?
0: Ne, ten pojem jako, víte?
1: Pojem od Fibicha.
0: O jakýho Fibicha?
1: O Jízdeňka.
0: Dejte vy si na mě bacha.
1: Jakýho?
0: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
1: To je hrůza.
0: Víte?
1: To by se mi taky mohl dát zavřít.
0: Co pak jsem krychle?
1: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
0: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
1: Dneska, jako nevčera, víte?
0: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
1: Co já vím, co bude zítra?
0: Budou samý koule. To je domluvený u koulatýho stolu.
1: Jo. A co když budou krychle?
0: Sakra, že vy jste vážně krychle?
1: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
0: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
1: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
0: Já si vypadám jako, víte, ošklivej pohled. No, to...
1: Víte co? Zrušíme geometrii.
0: To je anarchie, to já nechcete potom.
1: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
0: No tím vůbec nic nevyřešíme.
1: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
4: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
3: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle teda v Rokoku?
4: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
3: To bylo takové malé muzikálové divadlo, Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
4: Ano.
3: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo.
4: Ano, tam získávali své ostruhy.
3: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
4: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas. A my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
3: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
4: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
3: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
4: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
3: Co tomu řekli rodiče?
4: No nejdřív nechtěli, Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
3: Všichni si to myslejte.
4: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
3: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval.

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat, přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
3: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
4: Ale sice už to je asi 50 let.
3: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat. Já už nesenu z archivu.
4: Ano.
3: Tak děkujeme, mějte se krásně, ať se daří. Kam teď přepujeme na telefonu 731 800 900?
5: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
3: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
7: Dobrý den.
6: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
3: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39, tam mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je Gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme, rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: No, jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. U vody. Carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne.
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No. Řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl, tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo.
7: To je, a to, ne... si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery, ano. A díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ono to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví tedy v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: zvládne. Protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: Není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, ne, zatím ne. Zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybějí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které ano. Vytahuje a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, a tam pošlu svůj hlas?
8: Mě je kolik jenom. Je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, no, tak tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, přehozdila jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se si bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidmi, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Svalou jsem se neviděl, a já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo. Ale to vlastně oba znáte.
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuju.
1: My děkujeme za zavolání. Ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Cholině. Já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko. Mám to mobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vysadí se pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
7: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti. Hrála
7: v divadle. Do konce života.
3: Prostě do konce života.
7: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknech. Tak třeba ještě vyberete i s jejím Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
3: Zdravím vás. Stop. Oba dva. Stop. Ljuba. Stop.
2: Dobře.
3: Radek. Stop.
2: Výborně, děkuji.
4: Telegraficky, skvělý.
2: Kdo další hlasuje?
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
4: Díky.
5: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
2: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme. Ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
6: Tady Roma Myslevič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
2: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
7: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadník. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si její s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
2: Humoriáda. Máte něco po mamince?
8: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam. protože ten je pro mě daleko cennější.
2: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména. Napíšete, ano, je mi to ano, jasné. Ano. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž. Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty především v Německu. Dvoudenní festival degustace vín dnes začíná v Soběslavi. Vodní slalomář Chaloupka vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru. Ranní přechod studené fronty bude znamenat déšť nebo bouřky, později se vyjasní. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojovaných s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně nejde zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu, společnost Cream, bude v demolici pokračovat v pondělí. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchradě dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí víc než 1200 mrtvých, další tisíce lidí pohřešují. Státní zámek Hluboká na Českobudějovicku byl o letních prázdninách nejnavštěvovanější památkou v jižních Čechách. Celkem jim prošlo bezmála 91 tisíc turistů. Výrazný nárůst návštěvnosti ale zaznamenal například zámek Jindřichův Hradec, doplňuje mluvčí územní památkové správy Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
2: Kam během prázdnin přišlo téměř o 16% návštěvníků více než ve stejném období loňského roku. Velkému zájmu se tam těšily především noční prohlídky a také nová výstava Veličenstvo před branami, která je součástí letošního projektu Národního památkového ústavu Šlechta na cestách.
1: Vinobraní dnes poprvé uvede soběslavské slavnosti. Na dvoudenní festival plný hudby a vína zavítá ve 20 hodin folklorková kapela Moravians. Spolu s nimi do Soběslavy přijedou vinaři ze Slovácka a z Jižní Moravy. Ti návštěvníkům představí tradice spojené právě s vinobraním, řekl ředitel pořádajícího domu kultury v Soběslavi Petr Valeš.
3: Přijedou k nám vinaři ze Slovácka a z Jižní Moravy, aby nám představili tradice, které jsou součástí vinobraní, ať je to zarážení hory, ať je to natahování koštíře, ať je to ochutnávka burčáku, ať je to šlapání hrozna dívčínoškou. Sport.
1: Kanoista Václav Chaloupka vyhrál poprvé v životě závod světového poháru vodních slalomářů. Dokázal to ve francouzském Vert-sur-Marne a zároveň tak získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Ta začala na červencovém mistrovství světa v Oklahomě, kde se Chaloupkovi nedařilo.
4: Tu Oklahomu jsem hodně bral jako olympijskou nominaci a možná právě proto se mi to tam nepovedlo, nebo nejenom kvůli tomu, ale asi to tam hrálo nějakou jako větší nervozitu. A tak tady jsem to bral čistě jako světový pohár, prostě chtěl jsem se tady užít, ten sport miluju a tak jsem do toho nastupoval a to se mi podařilo. Ta láska, to prodat. A je to krásný.
1: Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková, Martina Sadková skončila šestá, mistrně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci, stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl. Počasí. Na jihu Čech se teď přechodně vyjasňuje, noční teploty klesnou k 15 až 12 stupňům. Nad ránem ale začne pršet, ojediněle se může vytvořit i bouřka. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia na horách kolem 17. Odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nová dopravní nehoda je v Českých Budějovicích u viaduktu na křižovatce Rudolfovské třídy a Nádražní ulice. Záchranáři zasahují u nehody nákladního auta a motorkáře v Kardašově Řečici na hlavním tahu 23 u čerpací stanice. A pozor na silnici 145 z Němčic do Češnovic. Na silnici tam překáží spadlé hrábě. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. V této hodině jako obvykle nabídneme koncentrovanou porci zajímavé publicistiky a podíváme se také živě na zimní stadion v Českých Budějovicích, kde vrcholí příprava hokejistů Motoru, a samozřejmě přidáme další písničky, které nestárnou. Vůbec poprvé v historii začíná povodí Vltavy upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je totiž zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a dnes vodohospodáři očekávají, že se dostane na kritickou

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a vedle ve studiu už je zpátečním zpravodajským přehledem připraven kolega Lukáš Pelikán.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Jaderná elektrárna Temelín může ode dneška odebírat vodu z vodní nádrže Slapy. O změnách pravidel regulace toku Vltavy informoval Pavel Vlček z občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí. Hladina vodní nádrže Slapy bude proto výrazněji ubývat. Souvisí to se suchem a výrazným poklesem hladiny Orlické přehrady. Sníží se i výkon vodní elektrárny Orlík. Téma probereme podrobněji už za pár minut. V Jihočeském kraji přibývá kyberpodvodů. Policie jich od ledna do konce července řešila 367, loni za stejné období necelé 300. Následky útoků kyberšmejdů se stále častěji zabývá i občanská poradna Charity České Budějovice. Někdy lidé přichází i o milionové úspory, například kvůli podvodným investicím, varuje sociální pracovnice Věra Jakimová.
3: Ty investice jsou fakt šílený a oni neví prostě, co mají dělat, jak se vlastně bránit. Čelí potom i jako obrovským studům, pocitům strachu, jako co s tím dělat, jak třeba komunikovat s rodinou.
2: U Polné na Šumavě hořela od rána hromada štěpky. Požár likvidovali profesionální hasiči z Českého Krumlova společně s dobrovolnými jednotkami z Chvalšin, Boletic a Hořic na Šumavě. Při zásahu jim pomáhali taky nakladače. Jak řekla mluvčího českých hasičů Vendula Matějů, pomocí nich štěpku rozhrabávali a prolévali vodou. Římov na Českobudějovicku se právě teď představuje komisi celostátního kola soutěže Vesnice roku. Titul absolutního vítěze v krajském kole si obec odnesla v polovině června. Porota Římov ocenila třeba za bohatou spolkovou činnost nebo péči o kulturní dědictví. Historická vozidla jsou právě teď na cestě z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Začal 17. ročník setinové rally South Bohemia Classic. Závodníci ujedou za dva dny 458 km a zavítají i do Rakouska.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Povodí Vltavy začíná kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Musí zajistit ekologické funkce z řeky na jejím dolním toku i dostatek vody pro vodárenské účely. K upouštění přistupuje Povodí Vltavy vůbec poprvé v historii. O důvodech se dnes ve vysílání Českého rozhlasu bavili kolega Petr Král a generální ředitel tohoto státního podniku Petr Kubala.
1: To samostatné upouštění Slapské přehrady už začalo?
2: Ještě nezačalo. Tam je rozhodující pro to, jaká hladina nebo konkrétní předepsaná hladina ve výši 334,60 metrů nad mořem bude dosažena ve vodní nádrži Orlík. A ta hladina bude dosažena v podstatě někdy dneska ve večerních nebo podvečerních hodinách. A to znamená, že v tu chvíli, kdy bude dosažena, tak se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby ta hladina nadále neklesala. A právě pro zajišťování toho minimálního odtoku z celé vltavské kaskády v profilu Vrané bude využívána voda ze zásobního prostoru Slapské přehrady.
1: My jsme ty důvody odpouštění stručně naznačili v úvodu, ale můžete být třeba ještě podrobnější, proč tedy musíte Slapy upouštět?
2: Určitě, když se na to podíváme, tak v podstatě v celém povodí Vltavy trvá téměř celý letošní rok, ale i v roce 2025 významné hydrologické sucho. To znamená, že víceméně přítoky, které jdou do nádrží Vltavské kaskády, jsou velmi nízké. Konkrétně, kdy rozhodující je právě ta Orlická nádrž, tak vzhledem k tomu, když vezmeme, že odtok musí být právě ve výši, ve velikosti těch 40 metrů krychlových za sekundu a přítoky se pohybují kolem 12, 15, 16, 20 metrů krychlových za sekundu, tak je zřejmé, že vlastně už téměř celý rok tu nádrž prázdníme. A my za celou tu dobu od 10. dubna letošního roku odpouštíme pouze ten nezbytný minimální odtok 40 metrů krychlových za sekundu, jak jste zmiňoval. A díky tomu už jsme nadlepšili průtok na dolním toku Vltavy a Labe o více než 250 milionů metrů krychlových za sekundu. Jenom řeknu pro příklad, kdyby tady tato možnost nebyla, tak v současné chvíli teče ve Vltavě nějakých 10 až 15 metrů krychlových za sekundu. A ten průtok 40 metrů krychlových za sekundu je důležitý z toho důvodu, že slouží a byl stanoven tak, aby byl dostatečný pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajišťování odběru vody z vodního toku, právě z dolního toku Vltavy i Labe, pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod a tak dál. A kdyby byl výrazně nižší, tak jak jsem říkal, že by kaskáda nebyla, tak samozřejmě by potom tyto účely nešly zajišťovat.
1: Slapy, tak ty mají akumulační objem kolem 60 milionů metrů krychlových. Jak rychle budete přehradu upouštět a jak dlouho to tak můžete dělat, aby voda příliš nezmizela i z ní?
2: Já se omlouvám, i ten akumulační problém mají výrazně větší. Ještě teďka tam k tomu, co budeme používat, máme necelých 190 milionů metrů krychlových a to odpouštění nebo využívání toho objemu vody ze Slapské přehrady, jak jsem říkal, začne ve chvíli, kdy bude dosažena ta kóta. Bude záležet vždycky na tom, jak velký bude přítok do Orlické nádrže, protože ta hodnota nebo ta velikost toho objemu vody, kterou budeme využívat, bude rozdílem mezi velikostí přítoku do Orlické nádrže a těmi 40 metry krychlovými za sekundu. Čili nelze úplně říct, jak to přesně bude každý den. Nicméně, pokud budou trvat stávající hydrologické podmínky, ta stávající situace hydrologická, tak se dá předpokládat, že hladina ve Slapské nádrži bude klesat za týden zhruba o 1 až 1,5 metru.
1: Ještě jenom poprosím rychlou odpověď. Orlická hráz podstupuje opravy. Už v minulých obdobích se tam budoval bezpečnostní přeliv a byla snižována hladina Orlické přehrady. Nemohlo i tohle přispět k tomu, že hladina Orlíku je tam, kde je teď?
2: Tyto spekulace mohou absolutně vyloučit, protože je pravda, že v průběhu výstavby před několika lety byla hladina snížena, když se tam dělala bezpečnostní jímka, pod kterou se ta stavba probíhala, ale to, co se odehrává jak v loňském roce, tak v letošním roce, tak je striktně dáno pouze hydrologickou situací, suchem a tím, že přítok z celého povodí Orlické nádrže právě do Orlíku je výrazně nižší než ten předepsaný odtok, čili jsou to opravdu spekulace, s kterými se setkáváme neustále, ale mohu to 100% vyloučit.
0: Připomínám, že povodí Vltavy začíná kvůli suchu odpouštět Slapskou přehradu. Mluvil o tom ředitel tohoto státního podniku Petr Kubala.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. My se teď vydáme do Chelčic, nedaleko Vodňan, tam totiž sídlí domov svatého Linharta, což je nezisková organizace, která se stará zhruba o stovku klientů s různými typy handicapu a současně připravuje společně s komunitním centrem Chelčice volnočasový program pro veřejnost. A dnes si může domov svatého Linharta v Chelčicích užít opravdu každý. V Chelčicích totiž pořádají nejen benefiční koncert na jeho podporu. V našem vysílání si o tom povídala kolegyně Hanka Šoberová a ředitelka domova Klára Kavanová-Mušková.
1: Začínáme výstavou obrazů z výtvarného ateliéru uživatelů s mentálním postižením v památníku Petra Chelčického. Budou tam i k dispozici 4 krásné velké obrazy pro dražbu této benefice a od 6 hodin bude začínat slavný koncert skupiny Nezmaři a bude tam takové malé překvapení pro Nezmary. My jim také zaspíváme s uživateli 2 písničky. A potom na večer divadelní soubor Chelčické štěstí dětí tady místní nám zahraje reprízu Krásky a zvíře od 8 hodin a to bude taková hezká tečka za tím benefičním večerem.
2: No a my bychom měli určitě taky připomenout, kam poputuje výtěžek z té benefice.
1: My bychom rádi věnovali tento benefiční výtěžek na pořízení nové keramické pece, která bude sloužit jak pro klienty ze sociálně terapeutických dílen, tak také ze sociální rehabilitace, ale zároveň tady, že jsme součástí komunitního centra, bude tato pec sloužit i na keramický a sochařský kroužek tady pro veřejnost.
0: Řekla ředitelka domova svatého Linharta v Chelčicích Klára Kavanová-Mušková.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Odpoledne v našem kraji běží dál a my se teď půjdeme na skok podívat do Českého Krumlova. Po 5 letech zavítal herec Martin Pechlát na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, aby oprášil inscenaci Da Vinci v režii Petra Zelenky. Jak se představiteli několika filmových i seriálových rolí hraje natočně v zámecké zahradě a co má s hlavní postavou Sylvia společného, nejen o tom si s ním v našem dnešním dopoledním vysílání povídal Matěj Bodička.
1: Tak myslím si, že postava, kterou tam stvárňu, je takovej typický nadšenec pro umění a všechno ostatní, včetně jeho soukromého života i ženy, je tak trošičku na druhé koleji. Je zcela zaujat svojí vášní pro umění, že tak trochu nevidí nic jiného. Čímž, když se mu otevře cesta do minulosti, tak je nadšením, dalo by se říct, bez sebe, že se setká s takovým velikánem, jako je Leonardo da Vinci. Ale je tam i trošku taková katarze, jak říkám na závěr inscenace, jestli celá ta naše cesta do minulosti byla jen způsob, jak zažehnat manželskou krizi, tak to byl poněkud netradiční způsob. Takže myslím si, že to má jako je happy end, že se nám na konci to manželství podaří zase spojit.
2: Da Vinciho režíroval Petr Zelenka, který připravil tuhle inscenaci společně s dramaturgyního Českého divadla Olgou Schubertovou. V jednom z rozhovorů, konkrétně před 5 lety, když se uváděl Da Vinci premiérově, tak Petr Zelenka o vás řekl, že tahle hra bude zlatý hřeb, řečeno vaší kariéry. A bude to v podstatě Woody Allen v jeho nejlepších letech. Tak s tímhle tvrzením byste souhlasil?
1: Tak to Petr doufám trošku nadsadil, že zlatý hřeby ještě budou jiný. Každopádně je to jeden z velkých počinů mý divadelní kariéry, protože hrát na otáčivém hledišti v Českém Krumlově se jen tak nikomu nepodaří. Takže jsem měl velkou radost toho, že jsem byl do toho oslovený. A k té charakteristice té postavy, když jsme to zkoušeli, tak jsme to tak jako s Petrem hledali, ten charakter. Nakonec nám toho právě vyšel takovej trochu Woody Allen, takový člověk, který je neustále jako nadšenej a živej a vlastně má spoustu takových parazitních pohybů a projevuje ty svoje emoce jakoby trošku pro diváka neadekvátně vůči té situaci, kde je.
2: A ještě navíc v nejlepších letech,
1: jak říkal Petr Zelenka. A ještě v nejlepších letech, no tak už to už je 5 let, no.
2: A myslím, že 5 let ještě krátká doba. Ale vy jste to sám naznačil, ta českokrumlovská točna v zámecké zahradě je velmi specifickou scénou, možná pro herce žádanou svým způsobem. Je to specifické samozřejmě nejen pro toho diváka a jeho zážitek, ale především pro toho samotného vystupujícího, protože samozřejmě zámecká zahrada, obzvlášť ve tmě, skýtá mnoho nástrah, hrajete venku a ta orientace v prostoru zámecké zahrady není úplně jednoduchá. Tak jak jste se s tím vy osobně zžil? Dává vám to otáčko hodně zabrat?
1: Neřekl bych, že mi dává hodně zabrat. Má to svoje takový jako specifický zážitky, no. Může se vám stát, že třeba na vás bude pršet, že je vám vedro, někdy je vám zima, hraje se pod širým nebem venku, takže to je na tom zajímavý, ale samozřejmě, i když se hraje ve tmě, tak vždycky tam máme nějaký jako světýlka pomocný a známe ty cesty, už to máme nachozený, takže nestává se, že by tam někdo o něco zakop, i když samozřejmě stát se to taky může. Stane se někdy, že tam přeběhne nějaký zvířátko. Je to v tomhle tom jako zajímavý. Teď byl nádherný úplněk před pár dny, tak taky vytvořil fantastickou kulisu, si myslím, pro diváky. No, mám to rád.
0: Celý rozhovor s Martinem Pechlátem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopolední hostu bude opět v pondělí 7. září, kdy moderátor Matěj Bodička ve vysílání přivítá Žanetu Kubovou Andělovou ze školy Populo. Tématem rozhovoru bude doučování dětí i dospělých, tak si nás nalaďte jako vždy po 11. hodině.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Hokejisté Motoru České Budějovice hrají naposledy v rámci přípravy na novou extraligovou sezónu před domácím publikem. V Budvar aréně dnes přivítají celek z německé nejvyšší soutěže Straubing Tigers. Přímo na místo se v rámci dne v kraji vypravíme živě už za chvíli. A jaké počasí nás čeká na jihu Čech během noci, o víkendu i po něm, to se dozvíme právě teď.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás v následujících dnech čeká, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a ráno nás rychle přejde studená fronta. Noc ještě začne malou oblačností. V její druhé polovině, tedy polovině noci, ne oblačnosti, začne od severu přibývat frontální oblačnost i srážky. K ránu bude tedy převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami a s ojedinělými bouřkami. Teplota klesne na 15 až 12 stupňů. Už dopoledne ale srážky od severu ustanou, bude se vyjasňovat, takže odpoledne nás čeká slunečné počasí. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 17 až 20, ale brzy odpoledne už se bude ochlazovat. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
0: Sobota tedy celkem v pohodě a jaká bude neděle?
2: V neděli i v pondělí bude přes střední Evropu k východu putovat tlaková výše. V neděli čekáme slunečné počasí, jenom k ránu se přechodně objeví ojedinělé mlhy, hlavně blízko vodních ploch a v údolích. Teplota ráno klesne na 12 až 8 stupňů, v údolích ke 4 a odpoledne vystoupí na 18 až 22. Vítr povane jenom slabý proměnlivý.
0: Přinese start příštího týdne také pěkné počasí?
2: Přineste oteplení. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přechodně oblačno. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 9 stupňů a odpoledne vystoupí na 24 až 28. Vítr povane jenom slabý jižních směrů do 3 metrů za sekundu.
0: A co nám počasí vymyslí na úterý?
2: Ještě vysoké teploty, ale další frontu nebo zvlněné frontální rozhraní. Zpočátku bude polojasno, ale odpoledne od severozápadu se zatáhne a místy se objeví přehánky nebo bouřky. Později večer a v noci na středu budou ty srážky četnější a trvalejší. Teplota ráno bude mezi 16 a 12, odpoledne mezi 25 a 29 stupni. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu, ale v bouřkách bude zesilovat. A pak v dalších dnech to vypadá na nějaké srážky a odpolední teploty kolem 20.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příprava českobudějovických hokejistů na nový ročník Extraligy míří do finále. Motor dnes svádí poslední přátelský souboj před domácím publikem. Jihočeši právě teď na soutoku řek Vltavy a Malše hrají s bavorským celkem Straubing Tigers z nejvyšší německé hokejové soutěže DEL. Utkání v Budvar aréně začalo v 17:30. Přímo na místě sleduje i kolega Matěj Vodička, který je teď se mnou ve spojení. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Radku, tobě i všem posluchačům z českobudějovického zimního stadionu. Hraje se 12. minuta první třetiny. České Budějovice zatím příliš mnoho příležitostí v utkání neměly. Dvakrát se museli bránit při soupeřově přesilovce. Před chvílí měl docela zajímavou šanci Robert Lantoši, který je dnes členem první formace domácího celku. Teď mají však velkou šanci hosté, konkrétně jsou to příslušníci druhého útoku bavorského celku. Kotouč je za brankou českobudějovického golmana Jana Strmeně, který dnes hájí tedy domácí kles. Dopředu startuje znovu Robert Lantoši. Nabízí se mu tam taky Michal Bulíř, ještě Jan Ordoš. České Budějovice jsou právě teď v útočném pásmu na hození od modré čáry v podání Romana Vráblíka, ještě Bulíř. Domácí mají teď v podstatě takový první delší tlak v útočném pásmu, ale teď už o kotouč přicházejí, musí se vracet zpátky. Motor nastoupil do dnešního zápasu v té, řekněme, nejsilnější možné sestavě, což jednoznačně značí, že se blíží start nového extraligového ročníku. No a ještě pár slov taky o dnešním soupeři Jihočechů, tedy ti zmiňovaní Tygři ze Straubingu. Jsou to tradiční účastníci nejvyšší hokejové soutěže v Německu, kde bez přestávky působí už od roku 2006 a v posledních 5 sezónách se vždy probojovali mezi nejlepší osmičku DEL ligy. No a v celku je taky nově česká stopa, konkrétně v podobě brankáře Jakuba Štkarka. Teď mají České Budějovice velkou šanci a poprvé v utkání si doplním brankář Jakub Škarek, který strávil předchozích 8 sezon převážně v zámořských farmářských soutěžích, tak dnes na jih Čech, bohužel možná ke smutku několika hokejových fanoušků, se Straubingem nedorazil branku bavorského celku hájí Florian Bugl.
0: Matěj, jak si motor vedl v dosavadní přípravě na novou sezonu Extraligy?
1: No, můžeme říct, že to je tak 50-50. Dnes hrají Jihočeši 9. z 10 přípravných zápasů. Ta bilance je zatím lehce pozitivní, tedy celkem 5 výher. V prvním střetnutí začátkem srpna motor porazil doma prvoligový Tábor, o den později, ale rovněž doma podlehl prvoligové Jihlavě. No a pak ještě České Budějovice zvládly porazit rakouské celky Vienna Capitals a RB Salzburg. V závěru minulého týdne, jak možná někteří jihočeští hokejoví fanoušci zaregistrovali, motor absolvoval tradiční přípravný turnaj ve švýcarském Surze, kde ale jihočeši nejprve ve čtvrtek podlehli Cugu 0-3, no a o den později podlehli Rapperswilu vysoko 2-7. Tento týden v úterý Budějovice zavítali na led Dukly Jihlava, které oplatili tu zmíněnou porážku z úvodu aktuální předsezónní přípravy a vyhráli 5-3. Jak už zaznělo, dnes je to předposlední prověrka motoru před novou sezónou, poslední domácí. No a to úplně poslední prověrkou bude odveta dnešního utkání se Straubingem, která je na programu tuto neděli právě na ledě bavorského mužstva. Na závěr ještě dodám, že první zápas v nové extraligové sezóně České Budějovice odehrají ve středu 16. září, kdy tady v Budvar aréně v rámci prvního kola přivítají Mladou Boleslav.
0: Tolik Matěj Vodička aktuálně z Budvar arény. O dalším průběhu utkání vás budeme informovat opět živě ve zpravodajském bloku. Matěj, děkujeme a přejeme pěkný sportovní zážitek.
1: Rádo se stalo, hezký páteční večer. Naslyšenou.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji a v jeho závěru pro vás máme ještě pozvánku k poslechu sobotního vysílání. Nejnavštěvovanější jihočeskou památkou se za letní prázdniny stal zámek Hluboká na Českobudějovicku. Přispělo k tomu nejen dobré počasí, ale i kulturní programy. Reportáž Elišky Kotlínové vám nabídneme zítra po 6:30 ráno. Říká si děda na kolobrndě a letos na ní vyrazil až do Kostnice po stopách mistra Jana Husa. 74-letý Břetislav Snášel dokazuje, že na dobrodružství nemusí být člověk nikdy moc starý. Na cestě projel také Potočnou u Nové Bystřice na Jindřichohradecku, kde s ním natáčela Eva Marvanová. Její příspěvek si poslechněte zítra hned po zprávách v 8 hodin. Na sobotní odpoledne jsme pro vás nachystali další archivní perlu. Jde o nahrávku rozhovoru mezi někdejším redaktorem Českobudějovického studia Josefem Havlíkem a Vilémem Lipským, tatínkem herce Lubomíra Lipského a jeho bratra, režiséra Oldřicha.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Hrubá mzda na jihu Čech v druhém čtvrtletí meziročně vzrostla na skoro 47 tisíc korun. Velcí dodavatelé energií se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Lidé zítra můžou jít pěšky nebo jet na kole turistickou cestu k Protivínu i Bechyňskou osmu. Zítra budou teploty maximálně u 24 stupňů. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobrý podvečer. Průměrná hrubá mzda v Jihočeském kraji v letošním druhém čtvrtletí byla 46 800 korun. Meziročně tak vzrostla o víc než 6,5%. Ve srovnání se stejným obdobím loni přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru necelých 3 000 korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po započtení inflace ale výdělek reálně vzrostl o víc než 4,5%. Nejvyšší průměrná hrubá mzda je v Praze, kde lidé dostávají 66 500 korun. Naopak nejnižší mzdy mají zaměstnanci v Karlovarském kraji, a to 44,5 tisíce korun v průměru. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ta tento týden ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi USA a Íránem. Pokud ale vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
4: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
3: Český rozhlas oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Pěší i cyklisti vyrazí zítra ráno v 7.30 na okruh u Protivína na Písecku. 38. ročník turistického pochodu a cyklistické jízdy Cesta k Protivínu odstartuje na Masarykově náměstí. Účastníci si můžou vybrat z několika tras, doplňuje pořadatelka Svatava Nečasová.
5: Na výběr jsou 4 trasy, 15 kilometrů pěší, 20, 35 a 50 kilometrů na kole. Terén je trošku složitější, takže jsou lepší horský a krosový kola, jinak je to vhodný pro všechny věkové kategorie.
3: Zítra se můžete zúčastnit i turistického pochodu a cykloturistické jízdy Bechyňská osma. Starty budou mezi 8 a 10 hodinou od Muzea turistiky v Bechyni na Táborsku a povedou údolím Lužnice přes Židovou strouhu, horu Tábor nebo Dobronice. Organizátoři připravili trasy o různých délkách. Sport. Hokejisti Českých Budějovic nastoupili na domácím ledě do posledního domácího přípravného zápasu. Jejich soupeřem jsou hráči z německého Straubingu. Duel na místě vidí taky náš spolupracovník a redaktor deníku Pavel Kortus.
6: V Budar Aréně vrcholí úvodní třetina a Motor prohrává se Straubingem 0-1. V úvodu zápasu byli lepší hosté, zahráli si dvě přesilovky, ale Strmeň svůj tým podržel především při gólovce Loibla. Jeho Češi toho zatím moc nepředvedli, naopak před malou chvilkou inkasovali gól z vole Blechera, takže ve 20. minutě je stav zápasu České Budějovice Straubing 0-1. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus. Počasí.
3: Na jihu Čech se teď přechodně vyjasňuje, noční teploty klesnou k 15 až 12 stupňům, nad ránem ale začne pršet, ojediněle se může vytvořit i bouřka. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů, na horách kolem 17, odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Bouralo se na několika místech v Českých Budějovicích. 4 auta se střetla v Litvínovické ulici směrem na Krumlov, 3 u viaduktu a 2 u Trojice. A cyklista havaroval u Třeboně na hlavním tahu směrem na České Budějovice. Jezděte bezpečně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Ale pro dobrou náladu si můžete nechat zahrát i jen tak. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, volejte, přejte si, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: 18 hodin a 13 minut. Ladíte páteční melodie pro večera Českého rozhlasu České Budějovice. A já mám teď na telefonu prvního dnešního volajícího, kterým je pan Vojta. Já vám přeji příjemný podvečer.
1: Já vám také přeju příjemný večer. Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát písničku, na které jsme se domluvili.
0: Bude to Pepa Fouksek?
1: Pepa Fouksek pro svého bratra, inženýra Pavla Jirsu. Sice do důchodu má daleko, ale on si rád poslechne. Tak pro švagra, inženýra Vladimíra Nézla z Katovic. Ten už se blíží k tomu věku důchodcovskému. No a potom jednomu synovci Dominiku Jirsovi, a to je mladší, ale ten si ji rád poslechnil taky takové šterní mězdy. Takže přeju všem se hodně štěstí, zdraví, boží požehnání a jen to se pro nám v životě vychází.
0: My se připojujeme a posíláme hymnu českého důchodce. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju vám moc. Naschledanou.
2: Já žen si všímám stále méně, je na ně juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatě.

tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na

0: Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera a já teď zdravím paní Jiřinu, přeji vám příjemný podvečer a můžete si přát.
1: Dobrý večer, já bych vás chtěla poprosit o zahrání písničky pro moje milovaný rodiče z Kvítkovic a byla by to písnička Pampelišky. A chtěla bych jim zkázat, že je moc miluju a že jsem ráda, že je mám, že jsem jejich.
0: No tak to je krásné přání.
1: Děkuju.
0: Mějte se, smějte
1: se. Taky mějte se moc krásně.
0: Pozdravujeme a posíláme Pampelišky. Naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.

0: Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a já teď zdravím pana Jana do Českého Krumlova.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak jaké to bude hudební přání a pro koho?
1: Já bych rád poslal písničku všem milovníkům a podporovatelům českokrumlovským medvědům, který jsou ctí tady k tradici a chtěli by, aby ty medvědi tady zůstali dál. No? A zvlášť bych chtěl poděkovat kastelánovi Český Krumlov ze zámku a chtěl bych poděkovat i starostovi Český Krumlov, který se o ně zabírají. A samozřejmě, že moc tím lidem, který je podporují, děkuji.
0: A jak se mají medvědi?
1: Medvědi se mají dobře, teď zrovna pijou a koukají na mě tady. No, takže budou možná poslouchat i další písničku.
0: Zdravíme.
1: Protože ta písnička patří i jim, jo, tady.
0: Zdravíme.
1: Protože jsou tady šťastní a jsou tady rádi. Děkuju moc a moc děkuju.
0: Díky.
1: A zdravím všechny podporovatele, jo.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Pár knoflíků a černý nos.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, jsem velice potěšen, že vás mohu opět pozdravit z Českého rozhlasu České Budějovice na začátku další půlhodinky v náladě swingu, potažmo jazzu. Moje jméno je Jiří Kasal. Začátek dnes bude záležitostí Steamboat Stompers v čele s rodilým jeho Čechem kornetistou Jiřím Karlusem, který si s dalšími členy této kapely zaspíval v nahrávce z roku 1971 velmi starou New Orleanskou skladbu autora pianisty Huey Cannona Bill Bailey, Won't You Please Come Home? Bille Bailey, nechoď prosím domů.

New Orleanský standard Bill Bailey, Won't You Please Come Home v podání českých Steamboat Stompers ze suprafonského sampleru Jazz, Jazz, Jazz číslo 8 z roku 1972 vytvořil náležitou náladu pro další hudební vstup. Dnes bych chtěl připomenout jedno výročí, které nás vrátí ještě do předcházejícího měsíce, kdy uplynulo přesně 17. srpna 100 let od narození interesantní postavy britského jazzu, která si získala mezinárodní věhlas, zpěváka, spisovatele i publicisty George Melleyho. Tento muž spatřil světlo světa v Liverpoolu v roce 1926 a byl od útlého věku veden do světa hudby a umění svou matkou. V době studia na internátní škole Stowe School se jeho vášeň dále rozvíjela a brzy se začal živě zajímat o surrealismus. Jeho dvojitá láska k surrealistickému umění a jazzové hudbě ovládla jeho život a formovala také jeho osobnost. Po krátkém působení v královském námořnictvu ke konci druhé světové války si George Melly našel práci v umělecké galerii v Soho, kterou vlastnil belgický surrealista E.L.T. Messens. V tomto prostředí se mu dařilo, vyžíval se v bohemském životním stylu a Soho bylo místem, kde se Melly cítil nejvíce doma. Právě v tomto období už si postupně získal popularitu jako zpěvák v kapele Magnolia Jazz Band Micka Maligana, s níž později natočil i tento jazzový a bluesový standard z počátku 20. let minulého století. There'll be some changes made, dojde k určitým změnám a George Melly.

Jelikož se mění počasí, mění se moře, od teď se změním i já, má chůze bude jiná, moje řeč i moje jméno, nic na mě nebude stejné, změním svůj způsob života, to zpíval George Melly, slova textaře Billyho Higginse v písničce There'll Be Some Changes Made. Dojde k určitým změnám s hudbou Bentna Overstreeta, zatímco ji doprovodila pro tohoto britského zpěváka důležitá kapela trumpetisty Micka Mulligana Magnolia Jazz Band na albu z roku 1974. Tuto písničku měla v repertoáru legendární bluesová zpěvačka Bessie Smith a George Melly se snažil způsob jejího zpěvu napodobovat. Desky, ať už singly nebo později alba, natáčel od počátku 50. let. George Melly se stal na jazzové scéně oblíbenou, byť pro své velmi nespoutané chování někdy kontroverzní figurou. V raných 60. letech dal muzice na čas vale a přispíval do novin jako The Observer a Daily Mail, psal filmové a hudební recenze a podrobnější studie o širším popkulturním hnutí. Dokonce se věnoval psaní scénářů k filmům. Melly byl charismatický člověk a měl řadu společenských aktivit. Jako přesvědčený ateista byl prominentním členem Národní sekulární společnosti a racionalistické asociace a také působil jako prezident Britské humanistické asociace. Jednou byl zatčen, když se aktivně zúčastnil pochodu s ústřední výzvou Zakažte bomby. Jako zpěvák se George Melly k jazzu vrátil v 70. letech a připojil se ke kapele trumpetisty Johna Chiltona Feet Warmers, s níž natočil i světoznámou baladu Hobieho Carmichaela Georgia on my mind.

velmi dobrý přítel mlíkař říká, že ztrácí moc spánku. Navrhuje, aby se s mě vzala. Můj velmi dobrý přítel pošťák říká, že by mu to pomohlo, kdybychom oba měli stejnou adresu. Navrhuje, aby si s mě vzala. Starou rozvernou písničku My Very Good Friend The Milkman, můj velmi dobrý přítel mlíkař, původně z 30. let uvedl ve známost Fats Waller, ale natočili dokonce později Paul McCartney a Eric Clapton. A také oblíbený zpěvák jazzových bluesových směrů i svérázný člověk George Melly s orchestrem vedeným trumpetistou Kennym Woodmanem. George Melly skonal v červenci roku 2007 ve věku 80 let. 2. září by bylo 80 v 60. a 70. letech velmi úspěšnému hráči na hemontky, pianistovi, autorovi a také zpěvákovi Billymu Prestonovi. Spolupracoval s Beatles a také přijel na bratislavskou Liru na začátku 80. let. Ovšem tento rodák z texaského Houstonu už měl tenkrát za sebou zajímavou muzikantskou minulost. Jeho maminka hrála na varhany v kostele a sám Billy v dětském věku byl schopen doprovázet při jednom slavnostním představení slavnou zpěvačku spirituálu Mahalia Jackson. V 10 letech si zahrál v životopisném filmu o jednom z otců blues, o W.C. Handym. Za 6 roků doprovázel na koncertech gospel, které zpívali Sam Cooke a Little Richard, aby s nimi pak zamířil do Evropy, do Anglie a zjistil, že tamní mládež nechce černošskou duchovní píseň, ale rock and roll. Tomu se rád přizpůsobil. Také se tehdy poprvé setkal s Beatles, kteří Prestona zahrnuli otázkami na jeho přítele Little Richarda a možná si neuvědomili, že Billy bude za pár let tím, kdo je bude také eminentně zajímat. Když se vrátil do Los Angeles, získal práci v jedné televizní show, v níž doprovázel hosty pořadu na varhany. Billy Preston se pak setkal i s Rayem Charlesem, jenž mu zařídil vydání několika instrumentálek na singlech. Varhaník Billy Preston se proslavil na poli soulu, funky a popu a spolupracoval s řadou hvězd, ale my pro vás máme dvě nahrávky z jeho prvního zcela solového soul jazzového alba z roku 1963, které nahrál jako 16-letý chlapec, což se odrazilo i v jeho názvu 16-year-old soul, 16-letá duše. Nejprve to bude Billy Preston jako pianista ve skladbě Lost and Looking, ztracený a hledaný.

0: Bring it on home to me, přines to ke mně domů. To byla původně písnička Sama Cooke v podání v tomto případě hráče na hemontky Billyho Prestona, který se narodil před 80 roky a odešel do hudebního nebe v červnu před 20 roky. Rozloučíme se s vámi, přátelé, a zároveň přivítáme měsíc září příjemnou melancholickou swingovkou Mickeyho Rivoli v interpretaci českobudějovických Nezmarů. Jiří Kasal vám děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře klidný devátý měsíc roku a vůbec jen to dobré. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrni.
1: Září, lásce už se nedaří.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Spotřebitelské ceny v srpnu podle odhadu statistiků meziročně vzrostly skoro o 2%. Účastníci rally South Bohemia Classic pojedou po českých i rakouských silnicích. Hokejisti Motoru hrají doma poslední přípravné utkání před extraligovou sezónou. Zítra ráno přejde naše území rychlá studená fronta. Dobrý večer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Celý areál Hřebčína v Napajetlích na Zlínsku, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo taky z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle kterého areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Závodníci setinové rally South Bohemia Classic ujedou za 2 dny 458 kilometrů. Dnes vyjela historická vozidla z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Zítřejší, sobotní etapa, zavede řidiče až do sousedního Rakouska, řekl ředitel závodu Pavel Kacerovský.
2: Pokračujeme etapou, která vede přes Lipensko do Rakouska, potom se posádky vrátí zpátky na Novohradsko, mají oběd v Nových Hradech a potom zase zpátky přes Rakousko projedou a vrátí se do České republiky, kde vyvrcholí soutěž na hotel rezortu Relax v Dolní Vltavici. Sport.
1: Hokejisti Motoru hrají v přípravném utkání proti německému Straubingu. Jak se duel v Českých Budějovicích vyvíjí, vidí a řekne náš spolupracovník a redaktor deníku Pavel Kortus.
3: V Puldor aréně probíhá přestávka mezi druhou a třetí třetinou a Motor už hraje se Straubingem nerozhodně 1-1. V závěru první třetiny dostal hosty do vedení Blacher, v prostřední části vyrovnal z breaku Krastenbergs. Po 40 odehraných minutách je tak stav zápasu v České Budějovice Straubing 1-1. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
1: Belgický cyklista Wout van Aert vyhrál 13. etapu Vuelty a připsal si tak premiérové vítězství v letošním ročníku. Jan Hirt dojel na 28. místě a v celkovém pořadí se posunul na 19. pozici. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas. Počasí. Noční teploty klesnou na jihu Čech 15 až 12 stupňům a nad ránem začne pršet. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů, na horách kolem 17 a odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zachranáři zasahují u nehody dodávky u Hracholusk na Prachaticku na silnici do Strunkovic a policie vyšetřuje střet 4 aut na okraji Českých Budějovic v Litvínovické ulici směrem na Krumlov. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy váháme, s kterým pádem se pojí určitá slovesa, s kterou předložkou například. Pojďme si v tom udělat pořádek zase u další porce těchto sloves. Vyvarovat se něčemu je špatně.
2: Ano, je to špatně, ale každý to používá.
1: A jak je to správně?
2: Správně je vyvarovat se něčeho. Tohle sloveso se tradičně pojí s druhým pádem a má se za to, že splynutím se slovesem vyhnout se něčemu se tam dostal ten třetí pád a já teda musím říct, že proti němu pilně bojuju, ale píšou to a říkají všichni.
1: Připomínám, že Dagmar Maginzová je i jazyková korektorka. Politici rádi říkají, hlasovali jsme něco.
2: No, to je novinka, musím říct, protože tradičně se hlasuje o něčem, nebo pro něco, nebo proti něčemu, ale hlasovat něco, ten bezpředložkový čtvrtý pád, není to doloženo ani historicky v češtině a ani se to neobjevuje v žádných příručkách. Takže to vypadá, že s tím opravdu přišli politici a že by se to tím pádem mohlo řadit do politického slengu.
1: Ano, oni říkají, hlasovali jsme ten zákon a podobně. Zatímco specializovat se, tam si můžeme vybrat a není nic špatně.
2: To je opravdu vzácné sloveso, tam ať to řekneme skoro jak chceme, tak bychom se měli trefit. Úplně nejčastější je ta vazba specializovat se na něco, ale slovníky připouštějí i specializovat se pro něco, anebo specializovat se v něčem.
1: A diskutovat lze taky něco i o něčem.
2: Tak, to diskutovat něco, tam ku podivu lidé to vnímají jako nějakou novou vazbu, ne běžnou, že se vždy diskutovalo o něčem. Ale už staré slovníky zachycovaly to spojení diskutovat něco jako spisovné a běžné a ono se nám to vlastně vrátilo po letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měly na to své návody a dobře to ví Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvěje lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdamlová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma Plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou? Nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze. No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou ty obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém a samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické co?
2: Různé tekutiny, aha, a tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové svému lůžku.
0: Měla spolijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechty. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo broušit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím i paní doktorku a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, úpalce plíseň na nohou. Pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách, na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu vzitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Zkuste. A držíme palce doslova, i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, nebo Balea. A potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku? Dívali jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, ale je třeba asi přečíst, co v tom obsahuje je, takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr a toto je...
1: Antiperspirant. To znamená, je to něco...
3: Že to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než by léčili
1: příčinu.
0: Obuv
1: nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné. strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě je pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby no manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: To oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz. Já mám na tyletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstej, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň, a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak by se toho nezbavila.
0: No. Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček. Řepíček.
1: Řepíček.
4: Spařito. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl. A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou, a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy
1: no,
0: konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby
0: asi
1: boty
0: zvlášť,
1: vydezinfikoval.
0: Nebo?
1: Asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mez a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného, jo. Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
2: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
1: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v několik posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
3: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
4: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
1: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 za exitem na Velkém Meziříčí západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka, na místě je záchranná služba. To byly zprávy, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Netuším.
1: Příběh Josefa Waltra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
2: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Waltr. Bohužel bývalého, protože z Waltrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
3: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Waltr. Protože oni ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Waltr hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Waltrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Waltr v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
1: Josef Waltr, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla kam neměla. Zanedlouho Waltr pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Waltr byl číman, nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Waltr zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Waltrovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
3: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Waltr byly v té době pravou senzací.
1: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku.

0: opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Valtrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Valtrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihli dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla 3x větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
1: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce, typ Walter 2T V1 se 4válcovým vodouchlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 tisíc korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
1: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Valtrova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
2: Lidové noviny, 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Valtrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny. A mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik, a ten tlačil prostřednictví svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckou, leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitelem se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni, a to jak samotné konstrukci Walter, a nebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avi potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
1: Ve vedení továrny došlo k neshodám. A proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík. Založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 000 kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
3: veterán.auto.cz Walter P4, náš test, Waltrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. Automobilu Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do šestimístné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Walter řady P na počest konstruktéra Plocka představovali odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem? Dvoulitrový Walter P4 je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes tupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí, navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtrů, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama, nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky namodralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík, začíná dlouholetým nasazením P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem 1 000 000 korun.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugzeugmotoren Fabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná Aráda, pro Sýbly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Waltrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku Letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
3: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Sýbly a pro Štorchy, ty už teďko měly české názvy a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Waltrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Waltrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan, do Rudého Letova, a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Waltrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu a sice na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Waltrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Waltrovku, ale už to žádná Waltrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Waltrovky stal Motorlet. Ovšem musíme říct, že Motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiGy 15 a ve Waltrovce, tedy v Motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L-29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Waltrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na Motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišli Waltrové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
3: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak, továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Waltrovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Waltrovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ty tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Waltrovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tehle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jeho východě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem. Je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosím vás.

nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že neštěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Dál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se nám nepodíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst. Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
2: Ano, prosím.
1: No tak, co pak mi předvede?
2: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea.
1: Budil se na mě zkoumavě podíval a prohodil. On si troufá na Shakespeara? No tak.
2: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
1: No tak spustil.
2: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
1: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
2: 19, prosím.
1: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
2: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
2: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
2: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
2: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni, Jaroslava

0: Slava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nich mnohé byly na repertoáru Plzeňského divadla.
1: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
0: Ach je, u Kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl a tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
2: Vy, pane, máte nos? Nos velký.
0: Ano, vím. A víc nic?
2: Ne, totiž...
0: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem malém místě tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Teská na pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří? To velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ocovsky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
3: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
0: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák vyjma chladný. Uctivě. Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co my zvem balkónech v ulici. Venkovský.
3: Tože nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, čmelou maličky.
0: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský.
3: A myš to? A pozor, vypal. Bum.
0: To byste přibližně by řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučší vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti 3 znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste by měl jen onu fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, je 4 šprýmu těch naudal byste tady, je z půlky začátku, nevěřte, pane mladý, já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
6: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju, a babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju. Tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a 3 madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem 3 noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička, a tam jsem spal 3 noce, než babička našla sedláka, který říkal, no hlejte se tam, jde ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
7: nebylo tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
6: Kde pak? Babička jádrové mýdlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený, a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role. Tak.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
3: psal jsou... na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád. Baš tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastnej
2: takové. A ten Brabče byl šťastný a říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků. Tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: Co říkám, jsou závistivý, asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no? To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
4: Ne, jsme nehráli.
3: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
4: nezlob si,
2: a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl, Standa Najman, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách, kabátu.
2: Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce,
4: no jo, ale ještě
2: cigaretu,
3: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám, představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se Františku. Ten jsem si říkal, který uličník?
4: Ten večer.
2: Ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se Františku.
4: Víš, jak
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: to
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepíkru svolal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řek, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
3: Ano, a svoji roli, no.
5: Co jiné.
4: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty s Deňku Bardovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No Slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou Slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
4: Slánofínové.
6: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co
2: všecky
4: kdo
2: brepty, co řek. Řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knížku.
2: Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny, já jsem byl synáček v té rodině, a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střelce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, když valíš.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselhru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím.
5: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Krombaurová z toho jako vymílová, že můj akčnus, Zdeňčko, že jo?
5: Ano, to pojenta je tahle ta právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj akčnus.
2: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, že jsme měli jako zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře. A otaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. To byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňský, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, dělá svůj Carmen, ať si dřepla, vyhazovala Katy. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívá.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Copak já to dovedu?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě Tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a Hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco se hnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sách po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Nápad.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Ben Gunna. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Och, ty vyjednávám.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Ben Gunn, no to je přece Ben Gunn.
2: Ben Gunn nás volá k sobě.
3: Blížoši, zachraňte se.
4: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Ben Gunn.
5: Živý Ben Gunn. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Ben Gunne, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do 3. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Ben Gunn, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
4: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, 1.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Mě nesmí pověsit, mě ne.
6: 2. Nestřílet, já se vzdávám.
8: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
9: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho pevně!
4: Puste mě!
3: Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford? Ten už dávno není v Marsi.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál, pane guvernére.
3: Že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak. Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, ale letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání Noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu, než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: seš, proč venku
1: stůj. Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano? Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
2: Noční linka.
1: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej, hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastním jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Chemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovi, jak umíral nebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas a se

0: stranu musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, asi, jo, 40 roku bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. A komunisti mě mého syna zabili. A Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbe, na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
1: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
0: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
1: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším.
0: Tak,
1: děkuju.
0: Já se také těším.
1: A dobrou noc.
0: Kdo to bude vyprávět.
1: No. Ano, těším se.
0: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to pročítala, tak jsem mockrát u toho i plakala.
1: Aha.
0: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
1: Je to život. Je to život. Děkuju.
0: To je moje Bible.
1: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
0: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy. Ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo. Svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. Křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem. Přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

0: páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kde posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec... Když se řekne Bible, nebo někdo ji pod vás, nebo vám někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako Tripitaka, to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy, úplně vy.
2: Momentník, já se stavím rádio.
0: Tak, rádio vypnuto, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu. Ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod. Nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně, a lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaní, tak se všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. Ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby, když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaký příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co je tam to, je za zvěrstva.
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat a nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste necitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju. A říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu.
0: Ano.
2: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řešit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní hned, všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste vy deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
2: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Moc krát děkuji, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet, ne? A Josue, to taky patří.

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je Eva. Zdravím, Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Já bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli a víme, čemu nevěříme. Mě to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: Víte, jsem je tak výjimečná, protože mi najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete. A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000–1500 stran.
1: No, to jako to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak to trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi živili, tak by asi na světě bylo daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Biblii se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom taky ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Biblii formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: A to si i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Hezký večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor 10 základních přikázání v Bibli, vlastně která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici, Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu. Pro vás, Babi Daněk.

připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý. Hej.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. A co vy na to, kdo mi na to řekne? No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout za druhé světové války, byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími, fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
3: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím. No, co máte za svatou knihu?
3: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
3: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, když jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, který se odedávna děly. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo, takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
1: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
3: No.
1: A to
3: nevím,
1: přece, nemá, to, a to přece to... nemá nic společného, že za všechny války mohou...
3: Já jsem bohužel turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci... Já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat. Jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě, ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne, já naopak uznávám zub za zub.
1: No já mu dám do držky.
3: Takže když mě ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když jí někdo má, někdo řekne, anděl strážnej, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž takž, tak určitě neřeknu, anděl strážnej byl nade mnou, ne. Měl jsem ale, víte, opět kliku,
1: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje a někdo, neříkám, že tomu věří, ale... Ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neubližuje.
3: No, je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale žádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal samá sprostá slovíčka, a tady nejsme teďka v pelíčkách, aby jsme si to kreslili na tabuli.
3: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda, a potom, když jsem šel v 50. do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho nebokrát, když jsem něco v autě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte majitele tohle telefon, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to hebel, kdybych to radši hodil do Vltavy. Takže takovýhle je moje přesvědčení prostě. Jo. Já jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju. Dobrou noc, bude půlnoc. Ať se daří.
3: Děkuju. Mějte se taky všichni krásně a snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky ještě jednou, ať se daří, pěkné sny. A dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme v sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář, kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout, Boris, Bojan. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít. Tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová. Taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Borovec. Je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopis i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnost i otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek, Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, protože samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých nástrah a podobně celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako, že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, no jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s tím nějak blíž se neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptické v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Ano, to znamená, že to může vlastně nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře, a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Tak, samozřejmě na tom, jakýho má samozřejmě potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, který člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, když to řeknu, třeba růžová kniha a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i někteří, jako mnozí vlastně jako posluchači naznačili, že dnešní

0: To už budeme zase příště doprobereme, no, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky, díky a dobrou noc.
1: Taky
0: dobrou noc. A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat? A zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka. Dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách, a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útichu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dana?
1: Dana.
0: Dan. Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčku, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá, ale když to má říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak

0: té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodným, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
1: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
0: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takovej neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by je dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a tomu se podat.
1: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
0: Já v nás směrech ano.
1: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo něco, co si nedokážete vysvětlit?
0: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
1: Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
0: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, co věří. A teď je tam, že věří Boha Otce Všemohoucího a tak dále, který sestoupil do pekel a třetího dne stal z mrtvých. Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci... A přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
1: Chápu to, protože vlastně člověk těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
0: No,
1: zní to blbě, jo, ale vlastně mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku.
0: Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
1: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
0: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného, ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stal takovým stádovým typem, že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
1: A díky za něj. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco míň než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám,
2: tady
0: prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu? Nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitebních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm. Jo, vím. Ano.
2: Jestli upomíte. A mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy.
0: Mm-hmm.
2: A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozená roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitební knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitebních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu, ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitební knížky od pana faráře. Určitě jsem ho nezná, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946. A to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a stařiček, a tam jí předal ten kněz knihu, no je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to říká.
0: Jo, ano, ano.
2: No, a tak to jsem taky zděděla po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, no ty to nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčcích. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. Mm-hmm. A věřím tomu. Věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve a o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší
2: ano,
0: radost.
2: Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
2: Ano, určitě tak, protože nedávno, když si, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastně má. Onemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, mamičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
2: Děkuji za vyslyšení. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

0: silně duchovní Kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr. Vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání. Kouknu zase ještě do vašich příspěvků. Do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. To už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra... Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo, halo.
0: Ano, to jste přesně vy. Tak vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, a slyšel jsem správně Helena. Helena, jenom abych věděl.
1: Helena, ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás. Svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já Bibli čtu každý den. Je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát. A Bibli je třeba číst s modlitbou. Jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. Tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik Biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik Biblí doma, ale čtu i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože je to Bible, jsou všechny dobré. Mám i polské Bible, české, takže čtu ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat, Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. a potom zasču tak, že otevřu jak kdy. Mm-hmm. No, ale Bibli je třeba přečíst celou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale Nový zákon pro počátek je lepší, čiž Nový zákon proto, že starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat pan Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, a čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak si zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz, anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala, líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil. Manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Takové, tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
1: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
0: Zklamala byste...
1: Takže, prosím?
0: Asi byste je zklamala, že?
1: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky. A dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
0: No, to se teda dostáváme.
1: Byla toho názoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
0: No, tak.
1: Jo. No tak to byla další zkušenost malého dítěte.
0: Jinak, protože... jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
1: Ne.
0: Taky vůbec.
1: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
0: Ano.
1: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta. A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané. V jiné dimenzi.
0: Tohle probereme určitě příště.
1: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
0: Je pravda, že někdo může říct, Ježíš Maria, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím.
1: Protože... Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
0: Tak.
1: Tak děkuju. Vám to řeknu.
0: Děkuju za zavolání, moc děkuju. Téma i pro některou z příštích linek, poznamenám se, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
1: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, on je... Já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, a je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili a jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkal, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj.
0: No. Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
1: Dobrou noc.

vznikaly v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nás dál. Praze vždycky říkám nás dál.
1: Tak ji i my dnes dáme vale. A posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let, a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta Haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka Haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác! Padla rána. Pan táta Haštal zná dát na frak. Hajná Haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Straka marná tvá námaha, nálada žádná. Ástraka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o 2 roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl. Dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Skato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking out the

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvilku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purtmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purtmistr vece. To nevadí, ale je 4. Ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato vlase, když já zpívám, toť kumštr rizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, ale prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

0: jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přiběhl muž na nádraží a volá, nováček, nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká, co mě bijete, jste nováček? On říká, ne. Tak co vystrkujete hlavu? Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž na nádraží a povídá, prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká, no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá, pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy. On říká, no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Anekdoty, jí má každý rád. Povídá ho z restaurací, pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a u něj jsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká, to je zbytečné, ten to taky neukousne. Anekdoty, jí má každý rád. Povídá host v restauraci, pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká, co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Anekdoty, jí má každý rád.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: tělo.
1: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
2: Hvězdné návraty.
1: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
3: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivostí a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
4: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
3: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
5: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
3: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
6: Počkej, to je prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil,
3: ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč,
6: jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a on už byl člověče mrtvej,
3: ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co?
6: To je bašta, co?
3: Všichni se smějí. hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
1: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
5: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well... Lajdu jsem totiž, drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

je s tebou. Hej, pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš, hej, slyš. Mama, spoď se jak myš, ber kde ber. Vypoď pro psinu plnej čber. Děti tvejich synů i tvejich dcer černý jsou jako ter. Tak co ti zbývá, swing, to mě baví. Swing,

co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin. S vodou můj miláček, plete si právo rá, pak takhle floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by, co neměl, měl by, co chtěl, měl.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: chtěl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží.
2: Swing, swing, swing, swing, swing.
3: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš. Nikde jíst mi nedají. Tak si šeptám potají, co by řekl